0: Uhelnou bude rozhodnutí varského magistrátu klíčové. Systém se musí zmodernizovat, a to nejen vlastní přivaděč, ale i kotelny. Energetici plánují například nové kotle na biomasu. Pokud by ale lázeňské město, které má dodávku tepla a teplé vody zatím garantovanou, rozhodlo jinak, bude se muset plán na modernizaci ve Vřesové úplně předělat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vlaky německých drah Deutsche Bahn v noci ochromila porucha. Po celém Německu se zastavili kvůli problému s digitálním rádiovým spojením. Podle agentury DPA to uvedla mluvčí společnosti. Další německá média informovala o celkovém zastavení železniční dopravy v zemi. Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo si dělá další čárku do historie. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr dosáhl úspěchu v 6. minutě včerejšího utkání v Houstonu s Uzbekistánem. Těsně před poločasem přidal další gól. Ronaldo je společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim jediný, kdo si na 6 šampionátech vůbec zahrál. Včerejší góly dělají z portugalské hvězdy v historii světových šampionátů zároveň druhého nejstaršího střelce. Dnes převládne na obloze sluníčko, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude kolem 28. Ze zprávy to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

dešti a náš vlastní smích. Vím, kolikrát tě poranil šíp, světou si stupňoval.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie dnes řekne víc k případu ozbrojeného muže v Čelákovicích u Prahy. Včera ho se střelnou zbraní zaznamenali u tamního učiliště. Podle policie byl muž ve špatném psychickém stavu. Při pátrací akci pak střídal auta. Před 2 hodinou odpoledne ho zadrželi policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie na síti X uvedla, že zjišťuje okolnosti případu. Po 55-letém muži a jeho voze od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Při zadržení u něj policie žádnou zbraň podle České televize nenašla. Včera kriminalisté agentuře ČTK sdělili, že se jedná o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, který je držitelem zbrojního oprávnění. Zbraň ale registrovanou nemá. Po pádu v rakouských Alpách zahynul 21-letý Čech. K neštěstí došlo nahoře Grosses Wiesbachhorn. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku sestoupil, dostal se k horské chatě a přivolal pomoc. Pátrací akci zpočátku komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo zemřelého nakonec vyzvedl vrtulník. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku se dostanou turisté přes novou naučnou stezku. Měří 6 kilometrů a trasa vede přes údolí, skály a prameniště z nedaleké obce Písečná. Stezka je věnovaná době ledové.
2: Nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny a s dobou ledovou souvisí také veřejnosti přístupná jeskyně. Návštěvníci se v ní mohou projít chodbami, které utvořily vody čtvrtohorního ledovce. Takový chladivý výlet do přírody ocení zejména v současných tropických dnech. Další zastavení na stezce se věnují například místním památkám a historii a nechybí tady ani zábavní herní prvky. Novinkou u jeskyně na Špičáku je pak odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jesenicko.
1: Vedle samosběru jahod probíhá na řadě míst i samosběr česneku. Takovou formu sklizně provozují třeba na poli u Martinic na Kroměřížsku. O samosběr česneku je velký zájem, potvrzuje to pěstitel František Krajča.
3: Máme 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 z Česka. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi by řekli to stejný.
1: Česnek z pole částečně vyorává břid zapřežený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek z pole pozbírají, nechají u pokladny zvážet a zaplatí. Kilo v Martinicích vyjde na 100 korun. Senát Spojených států chce konec války v Íránu. Navzdory tomu, že v něm mají většinu republikáni, včera podpořili legislativu, která vyzývá prezidenta Trumpa k ukončení války nebo k získání výslovného souhlasu kongresu s dalšími vojenskými kroky. Agentura Reuters upozorňuje, že není jasné, jak tato rezoluce konflikt s Teheránem ovlivní, protože se Trumpova administrativa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Agentura AP připomíná, že Trumpova vláda už k financování války potřebuje souhlas kongresu. Tradiční domácí anketa Zlatá hokejka má letošního vítěze. Ocenění pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí je další hráč z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Cenu pro nejlepší hokejistku si odnesla Natálie Mlínková a ocenění nejlepšího parahokejisty Patrik Sedláček. Očekávaná vedra mění sportovní program. Kvůli horku se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Karlovarský den nejspíš nebude mít za zrušený termín náhradu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Dnes čekáme většinou slunečnou oblohu, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě může být mezi 26 a 30. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede, poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že se na případné požáry v přírodě připravují.
6: Udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
2: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Včerejšek byl ve Francii rekordně horký. Podle meteorologů byl nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 29,8 stupně. V obci na jihozápadě země včera teplota vyšplhala na 44,3 stupně. Podobné teploty budou podle meteorologů panovat ve Francii až do víkendu. Současná vlna veder si v zemi od minulého čtvrtka vyžádala životy 40, převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Na včerejším jednání mezirezortní krizové skupiny to podle agentury AFP oznámil francouzský premiér. Poprvé v historii včera také platil nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na víc než polovině francouzského území. Karlovy Vary rozhodují o budoucím teple. Hledají řešení problému, odkud budou v příštích zimách získávat teplo a teplou vodu. Ve hře jsou dvě možnosti. Buď vybudovat novou vlastní teplárnu, nebo se i nadále spoléhat na dodávky z Vřesové u Sokolova.
7: Pro teplárnu ve Vřesové, která patří pod Sokolovskou uhelnou, bude rozhodnutí varského magistrátu klíčové. Systém se musí zmodernizovat, a to nejen vlastní přivadič, ale i kotelny. Energetici plánují například nové kotle na biomasu. Pokud by ale lázeňské město, které má dodávku tepla a teplé vody zatím garantovanou, rozhodlo jinak, bude se muset plán na modernizaci ve Vřesové úplně předělat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Vlaky německých drah Deutsche Bahn v noci ochromila porucha. Po celém Německu se zastavili kvůli problému s digitálním rádiovým spojením. Podle agentury DPA to uvedla mluvčí společnosti. Další německá média informovala o celkovém zastavení železniční dopravy v zemi. Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo si dělá další čárku do historie. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr dosáhl úspěchu v 6. minutě včerejšího utkání v Houstonu s Uzbekistánem. Těsně před poločasem přidal další gól. Ronaldo je společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim jediný, kdo si na 6 šampionátech vůbec zahrál. Včerejší góly dělají z portugalské hvězdy v historii světových šampionátů zároveň druhého nejstaršího střelce. Dnes převládne na obloze sluníčko, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude kolem 28. Ze zprávy to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: I takové dny jsou.

0: Svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
1: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
0: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
2: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
0: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie dnes řekne víc k případu ozbrojeného muže v Čelákovicích u Prahy. Včera ho se střelnou zbraní zaznamenali u tamního učiliště. Podle policie byl muž ve špatném psychickém stavu. Při pátrací akci pak střídal auta. Před 2 hodinou odpoledne ho zadrželi policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie na síti X uvedla, že zjišťuje okolnosti případu. Po 55-letém muži a jeho voze od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Při zadržení u něj policie žádnou zbraň podle České televize nenašla. Včera kriminalisté agentuře ČTK sdělili, že se jedná o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, který je držitelem zbrojního oprávnění. Zbraň ale registrovanou nemá. Po pádu v rakouských Alpách zahynul 21-letý Čech. K neštěstí došlo nahoře Grosses Wiesbachhorn. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku sestoupil, dostal se k horské chatě a přivolal pomoc. Pátrací akci zpočátku komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo zemřelého nakonec vyzvedl vrtulník. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku se dostanou turisté přes novou naučnou stezku. Měří 6 kilometrů a trasa vede přes údolí, skály a prameniště z nedaleké obce Písečná. Stezka je věnovaná době ledové.
4: Nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny a s dobou ledovou souvisí také veřejnosti přístupná jeskyně. Návštěvníci se v ní mohou projít chodbami, které utvořily vody čtvrtohorního ledovce. Takový chladivý výlet do přírody ocení zejména v současných tropických dnech. Další zastavení na stezce se věnují například místním památkám a historii a nechybí tady ani zábavní herní prvky. Novinkou u jeskyně na Špičáku je pak odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jesenicko.
3: Vedle samozběru jahod probíhá na řadě míst i samozběr česneku. Takovou formu sklizně provozují třeba na poli u Martinic na Kroměřížsku. O samozběr česneku je velký zájem, potvrzuje to pěstitel František Krajča.
5: Máme 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 z Česka. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi by řekli to stejný.
3: Česnek z pole částečně vyorává břid zapřežený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek z pole pozbírají, nechají u pokladny zvážet a zaplatí. Kilo v Martinicích vyjde na 100 korun. Senát Spojených států chce konec války v Íránu. Navzdory tomu, že v něm mají většinu republikáni, včera podpořili legislativu, která vyzývá prezidenta Trumpa k ukončení války nebo k získání výslovného souhlasu kongresu s dalšími vojenskými kroky. Agentura Reuters upozorňuje, že není jasné, jak tato rezoluce konflikt s Teheránem ovlivní, protože se Trumpova administrativa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Agentura AP připomíná, že Trumpova vláda už k financování války potřebuje souhlas kongresu. Tradiční domácí anketa Zlatá hokejka má letošního vítěze. Ocenění pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí je další hráč z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Cenu pro nejlepší hokejistku si odnesla Natálie Mlínková a ocenění nejlepšího parahokejisty Patrik Sedláček. Očekávaná vedra mění sportovní program. Kvůli horku se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Karlovarský den nejspíš nebude mít za zrušený termín náhradu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Dnes čekáme většinou slunečnou oblohu, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě může být mezi 26 a 30. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
6: No, slyšeli jste to? Má být 40 o víkendu, to je fakt šílený, co si počneme, co budeme dělat? No, teď to ještě nebudeme řešit, teď musíme vstát. Tady je Rádio Rodina, zdraví Honza Daněk a vy všichni hurá do práce.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
6: K tomu vzprva od Petra Muka, neusínej. Středa 24. června, teprve 5 minut po páté hodině. Pro někoho už 5 minut po páté.

0: Skoro i si všechny polibky pro mě vyzývali Brotherhood of Men.
1: Hezká písnička.
2: S Impulzem na fotbal.
0: Češi už za pár hodin se hrají klíčovou bitvu na fotbalovém mistrovství světa. Zítra ráno ve 3 hodiny našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Zápas rozhodne o jejich dalším osudu na šampionátu. Na Impulse proto máme dřív než ostatní mexický den a se speciálním hostem přichází i reportér Tomáš Kaba. Tome?
3: Hola amigos, hola. Vedle mě je v tuto chvíli Mexičan žijící 9 let v Česku. Frank, hola!
4: Hola, soy Frank, mucho gusto.
3: Jak se ti tady žije v Česku?
4: Žije se mi super, bezvadně. Já jsem tu od 14 let, už dlouhá doba, 9 let.
3: No a co byl pro tebe v těch 14 letech největší kulturní šok?
4: Bylo to velmi těžké, největší šok, jazyk samozřejmě vůbec není podobné španělštině, ani angličtině, ani ničemu, co já jsem znal. Potom ty další šoky kulturní nebyly tak obrovský, to byly mini šoky, že ve škole používáte pantofle, jídlo, co jíte, bylo, musel jsem si zvyknout, bylo to jiné, prostě jiné.
3: Když je řeč o jídle, jaké je tvoje nejoblíbenější české jídlo?
4: Moje nejoblíbenější české jídlo je asi řízek. Neumím to vyslovit úplně nej. A ještě třeba svíčková. Svíčková je velmi zajímavé jídlo pro mě, protože nejsem zvyklý mít marmeládu s masem nebo něco sladkého se slaným dohromady.
3: No a v čem je pro tebe Česko třeba lepší než Mexiko?
4: To je vážná otázka. Česko je lepší, co se týče bezpečnosti, zdravotnictví, politiky.
3: A teď téma, kvůli kterému tady dneska jsi, jak moc je pro Mexičany důležitý fotbal?
4: Pro Mexičany fotbal je kultura. My to prožíváme, máme to v krvi, je to nejpopulárnější sport. Každý člověk zaznamenává, i když člověk nefandí, tak musí mít svůj tým.
3: Tolik pro zatím mexický den na Impulzu s Mexičanem Frankem. Spolu se ještě přihlásíme během dopoledne, kdy si řekneme, jak řvát na stadionu jako opravdový Mexičan. Hasta la próxima y viva el fútbol.
4: Hasta pronto.
0: Buenos días, Impulzovi. Co vy a mexická kuchyně, tacos, guacamole, palivý omáčky, co se vám vybaví, když se řekne Mexiko, a naučíte mě dneska nějakou španělskou frázi, pokud je mezi váma španělštinář. Ozvat se můžete i teď přes WhatsApp. Nezapomeňte tam připsat i počasí, jaké máte. Jestli u vás jede léto naplno.
2: My jsme jen rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
0: Teď už Tereska Mašková.

0: Příjemné ráno přeje Honza Raněk, díky za všechnu vaši spolupráci v táboře 14 stupňů Celsia. Mám hlášení od našeho posluchače, napsal nám na WhatsApp. Je to Franta. Děkujeme, Fanny, krásný den z Domažlic Vendy, píše 18 stupňů Celsia. Krnov, právě v tuto chvíli hlásí, musím se to rozkliknout, a to nesnáším, tyhle ty fotky, 13 stupňů, pište to prosím, fotka ne, to není dobrý. Horaždivice 17 stupňů Celsia, mám právě v tuto chvíli informace od našeho dalšího posluchače. A pozor, až za velkou louží je náš posluchač Vláďa Menšík. Vláďo, zdravím moc, je to kamionák, pracuje v Americe. Pěkný pozdrav z Las Vegas vám posílá. 41 stupňů Celsia. 41 stupňů Celsia, to vážně nechcete. Želatava 16 stupňů, to je další Honza, který nám právě teďka píše. A Eva mi přeje k svátku. Mám svátek dneska? Evi, díky, já jsem si to vůbec neuvědomil. 24? Jo, červen 24, máte pravdu, to vždycky mívám. Já na svátky nějak moc nejsem, každopádně moc krát děkuju za přáníčko. To potěší, když se na člověka někdo vzpomene. Takže 11 stupňů Celsia má v tuto chvíli z Oder. Jo, tam jsem pod horama, takže chápu, že ta teplota je o něco nižší. No nic dál, můžete psát, jestli si chcete povídat nebo psát a tak dál na náš radio WhatsApp 605 222 007. A jestli si chcete popovídat se mnou, tak můžete klidně vstoupit do vysílání a můžeme moderovat spolu. To je jednoduchý. Stačí na náš WhatsApp, číslo jsem říkal napsat jedu. Já vám zavolám zpátky, volá se ze skrytýho čísla, takže se nelekejte, není tam identifikace, ale jsem to já. No a vstoupíme do vysílání, takže přehledně a stručně ještě jednou. Napište na WhatsApp 605 222 007 jedu, zavolám vám zpátky, vstoupíme spolu do vysílání a já vám pustím písničku na cestu.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls.
1: Jedem.
0: Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Je to klidný. Zatím na trase z Dřevničeva do Mělníka před Slaným je akorát havárka osobáku a proto tam zpomaluje doprava a práce silničářů brzdí provoz na 35. Mezi Valašským, Meziříčím a Rožnovem na úrovni Zašové. Jinak klid. Tak si dáme něco, když máme ten mexický den. Něco takového jako hejbacího, to, co mají ty jižní národy rády. Co byste řekli na Makarenu, to tu dlouho nebylo, co? Já se na to vzpomínám, jaká to byla mánie tenkrát. No nic, tak jako je to tady. Můžete se klidně vlnit a pokud si chcete pokecat a vstoupit do vysílání, zahrát písničku na cestu, stačí napsat na náš radio WhatsApp. Jedu, číslo je 605 200.

0: Paní Miluška je se mnou teďka ve vysílání, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak se máte?
1: Ještě ospalé, ale jde to.
0: Jo, máte těžký starty takhle, když se probouzíte do nového
1: dne. Jo, přesně tak, no.
0: Já to nemám tak těžký, já to mám většinou takový, že jsem jako při vědomí třeba za 3-4 minutky, já nevím, jestli to chlapi mají jinak, ale to je asi individuální u každého člověka, že jo?
1: Přesně tak.
0: No, kdy vstáváte?
1: O půl čtvrtý.
0: A odkud kam jedete?
1: Jedu z Hradce do Lipčan.
0: Za prací?
1: Hradce Králové.
0: Za prací?
1: Za prací, ano.
0: Jasně, vstáváte takhle každý den?
1: Ne. Většinou dvakrát do týdne.
0: Mě zajímá, nejste asi kamionáčka nebo něco takového, že jo?
1: Ne.
0: Normálně. A
1: ne.
0: Co to je za zaměstnání, že tam jezdíte takhle dvakrát do týdne brzy?
1: Vyrábíme dřívka do nanuku.
0: Dřívka do nanuku, to je neskutečný, takže já se teďka bavím s člověkem, to, co prostě lížu celý život, jako to, z těch dříveček, tak o to vy se staráte, je to váš denní chleba.
1: Ano.
0: Tedy ne, že bych lízal dřívko, ale lížu ten nanuk a dřívko potom jako skončí v koši, že jo. No, takovej smutný osud to má. A z čeho se to dělá, ty dřívka? Je to dřevěný, nebo je to jako víceméně?
1: Je to dřevěný, no, dělá se to z dřeva.
0: Vždycky to musí být jenom čistý dřevo, žádný plasty, žádný nic takovýho, jako.
1: Tak, no, jenom dřeva, ano.
0: Neskutečný, jaký profesor. To si člověk ani v tom denním rytmu neuvědomí, kolik drobností a detailů vlastně se musí vyrábět a produkovat a dělat a podívejte se, vy jste u dřívek do nanuku. No tak teď máte sezonu, že jo?
1: Teď je, přesně tak, no, je teplo, takže teď je to takový, no. Teď toho je hodně.
0: Dneska máme mexický den, co vy a mexická kuchyně?
1: No, asi mi nevadí.
0: Jo, dáte si to, když vás někdo,
1: někdo
0: pozve.
1: Přesně tady, já nemusím takový hodně oslídla, ale když je to když to je trošku, tak se to dá.
0: Když vás někdo pozve a zaplatí to, tak proč ne? I mexická je dobrá.
1: To myslím, že je každá dobrá.
0: To máte zpravdu, i když jako, jasně, no, mohli bychom o tom debatovat. Tak co si zahrajem? Mám tady Roxety, Mackyho Žbírku, hezkou písničku Len s ňou, tak nevím, co se vám líbí.
1: Tak Žbírku.
0: Dáme Žbírku, tak bude jenom pro vás krásnou, šťastnou cestu, ať se dobře jede, dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte. Mějte se.
1: Děkuji moc, hezký den.
0: Naslyšenou, paní Miloška byla se mnou ve vysílání.
2: Písnička na cestu.
0: Jak je u vás dneska? Nezapomeňte nahlásit počasí do Impulzu. 605 222 0070, náš radio WhatsApp. Hrajem.

0: 26 až 30 stupňů bude dneska. 26 až 30, to rozmezí. Na severovýchodě bude malinko chladněji. No a to je celý. Jasno, polojasno hlásí nám dneska naši meteorologové, tak to je dobře, ne? A jinak můžete nahlásit počasí, které je i teďka u vás na 605 222 007, Chotěboř 12 stupňů a jasno. Luky, zdravím a přeju šťastnou cestu za kulatou lopatou. Zdeňka, zdraví všechny v Pardubicích, má tam 14 stupňů. Noc byla docela nepohodu. V mnoha místech, jako že se dalo i dejchat a dalo se docela dobře spát, jak vás tak pozoruju, píšete nám, kteří jste třeba na horách, vejš položený, třeba Zdeňka měla ve Šluknovském výběžku, obec Jiříkov, 12 stupňů jasno. To je dejchatelný. Ať už tak kdekoliv můžete dál psát do Impulzu na 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Milá dcero, vítám tě u zpovědi. Jsem rád, že jsi dorazila, aby ses odlehčila od svých hříchů. Ano, otče, já jsem zřešila. Dobře, dcero, povídej, kde a jak jsi zřešila, co se stalo. Otče, já jsem včera byla nevěrná, já jsem zřešila. Cože? V takovým vedru?
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: 2 minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. V egyptském letovisku Marsa Alam se podle ministerstva zahraničí pohřešuje český turista. Poslanci mají schvalovat zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. A Portugalec Cristiano Ronaldo se jako první fotbalista historie trefil na 6 mistrovstvích světa.
0: Lidi, něco se opravdu děje, teď jsme debatovali s Katkou Palajovou, že na sluníčku by mělo být o víkendu tady v České republice až 50 stupňů, jinak ve stínu 40.
6: Je to tak.
0: Neskutečný.
6: No, to bude peklíčko.
0: Takže měli pravdu, když předpokládali, že letošní léto bude kritické a mimořádně horké. Asi to tak vypadá. No a jak je teďka u vás, dál monitoruju. Takže zatím máme poměrně příjemné a chladné ráno, třeba teďka čtu 17 stupňů Celsia. Jiřina nás poslouchá v obci Domanín, zdravíme tam.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: jste se mi teda dneska rozepsali o počasíčku a je vidět, že národ je v dobré náladě, rodina je v dobré náladě a když je rodina v dobré náladě, tak je všecko v pořádku. Já to říkám pořád. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, zdraví Honza Daněk, zdravím všechny Honziky.
1: Honziku, Jiníku, dneska máme svátek, tak všecko nejlepší. A všichni Honzové samozřejmě.
0: To byl posluchač Honza, díky za připomenutí, já se to vůbec neuvědomil, že mají dneska Honzové svátek, ale je pravda, že to je vždycky každý rok pořád stejný, že je 24. Kdo by to byl řekl a navíc se člověk uvědomí, jak to ten rok vždycky rychle uteče. Zítra ve 3 ráno, to je čas, kdy Česko nastoupí na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Pokud chceme na fotbalovém šampionátu postoupit, musíme vyhrát. Abychom trošku odlehčili atmosféru, čeká nás mexické ráno, takže Buenos días Impulzovi. Co se vám vybaví, když se řekne Mexiko, nám můžete dneska nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. Hodně z vás taky píše, že se vám vybaví vysoké teploty. No tak ty teploty u nás v Česku nejsou jako v Mexiku teďka. Třeba pod horama je i chladnic, 7,5 má Dáša a je v Dětřichově. Zdravím tam. Z Bětiny u Prachatic 12 stupňů, posluchačka Lenka, malé šáhle. Ne, tomu nemůžu věřit, Tomáši, že tam máte 4 stupínky. Ne. 9 stupňů, Zdenda nám právě teďka píše z Broumova, zdravím tam Prostějov. Mají tam jasno, je tam posluchačka Iva. A to máte v bytě? 27 stupňů Celzia. Evi, u toho se fakt nedá spát. Zapněte aspoň větrák. No a 14 má venku Standa, který nám přeje krásné ráno. Spardovic teďka taky napsal na radio WhatsApp 605 222 007. Tak se píšem na to stížnost, na ty teploty asi ne. Jsme rádi, že je léto. Stížnost, ale se pisují činasky. Právě teďka v hudebním programu.

0: Posloucháte Halo, tady Impulza, už je minuta po 3/4, možná nejvyšší čas mrknout se zase na silnice, ale jak jsem hlásil brzy ráno, je to docela klidný. Úterky a čtvrtky bývají docela dramatický na silnicích, ale když zase jsem včera jel z Plzně do Prahy, bylo to mezi 6 a 7, jak ta sedmička, D5 na Prahu byla fakt pohodová a prázdná, že vlastně dneska už člověk nikdy neví, kdy vjede do brutální zácpy.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Kdy se to nakupí, kdy tam toho bude nejvíc? Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Nového Bodu do Liberce na výjezdu z Jablonného zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Buďte tam opatrní a ohleduplní k sobě. Dvě osobní auta se srazila v Ústí nad Labem v Revoluční u křižovatky s Panskou. A profíci z Global Assistance hlásí bouračku taky na 19. z Havlíčkova Brodu do Žďáru na příjezdu do Přibyslavy. Kdybyste měli doplňující info k dopravě, nahrajte ho taky.
2: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Nevím, kolikátej jste kdo ročník, jo, ale asi padesátníci si určitě vzpomenou, jak na plakátech měli na stěně Sandru. Kdo neměl Sandru, nežil. A Sandra je pořád dobrá, pořád se to dá poslouchat, je to neskutečný. To jí skládal manžel mimochodem. Jak mezi dvěma lidma někdy funguje chemie, co? Sandra, Maria Magdalena. 2 minuty po 3/4 na Impulzu.

0: tomto čase mi věnujte minutku milou vzpomínkou na vašeho matikáře nebo matikářku. Proč? No, protože přichází pan profesor a upřímně, matematika ne, třikrát ne. I když pro život, alespoň v té jednoduché rovině, má dát i dál, je nesmírně potřebná.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. V matematice dnes probíráme tělesa. A mne teď zajímá krychle. I když trošku zvláštní. Představte si ji také. Nádoba ve tvaru krychle a vejde se do ní přesně litr vody. A já se vás ptám, jak dlouhá je hrana této krychle. Aby se vám nezavařily hlavy ani kalkulačky, jsou tu možnosti. Za A 10 cm, za B 100 mm, za C 100 cm. Ti, co odhalili můj malý chyták, tedy fakt, že správně jsou rovnou dvě možnosti, tedy 10 cm i 100 mm, to mají za jedna, protože 100 mm je 10 cm. A výpočet? Objem krychle spočítáme, když tři hrany vynásobíme. 10 x 10 x 10 rovná se 1000 cm krychlových, tedy 1 litr. Uf. Snad jste to pobrali. Pro dnešek končím.
0: Díky.
2: Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: To je ono, já obdivuju všechny lidi s logickým myšlením, kteří se to jako představí, vybaví a vypadne to z nich na první dobrou, jo? Já vám klidně jako vydekoruju, hezky zařídím nějakou věc, byt, jo, odmoderuju cokoliv a tak dál. No ale na tyhle ty krychle... To si to ani nezasloužím, ne? Ještě, že se tím člověk nemusí živit a dělat to každý den. Učit matiku, myslel jsem. A tímto zdravím všechny matikáře, vážím si vás. 7 minut chybí do 6. hodiny.

Milí posluchači, jste naprosto úžasný, že jste si vlastně vzpomněli, že Honzové mají svátek, neb jsem já sám Jan a já na svátky úplně nejsem. A tak já jsem si jako to všechno projel teďka, ještě jsem se zajímal o to svý jméno. Takže pokud máte doma Honzu, dejte mu pusu, kafe nebo aspoň pokoj. Je totiž svatojánský den, kdy podle tradic kvete kapradí a plní se přání. Takže Honzové, užijte si to dneska, protože když slaví Jan, je to magický den. Aspoň to jsem vyčet. Dobrý, ne?

0: Jasný den, 26 až 30 stupňů Celsia a víc bych to nekomentoval, jak je u vás teďka, nám můžete napsat na Radio WhatsApp 605 222 007. Krásné ráno do celého Česka.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: V Egyptě se pohřešuje Čech, na Moravě i 5 let po tornádu opravují škody. Portugalec Ronaldo má svůj rekord. Je 6 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V egyptském letovisku se pohřešuje český turista. Informaci potvrdilo ministerstvo zahraničí. Česká diplomacie v reakci na prosbu o pomoc s pátráním kontaktovala dceru pohřešovaného muže a nabídla jí součinnost. Čech se ztratil z hotelu v oblasti Marsa Alam. Další informace s ohledem na probíhající konzulární případ a ochranu soukromí rodiny úřad zatím nebude poskytovat. I 5 let po pustošivém tornádu na Hodonínsku je co opravovat. Obce pořád dávají dokupy zeleň a veřejná prostranství. Na řádění živlů z 24. června roku 2021 by už ale místní nejraději zapomněli.
4: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlů na jeho vsi znát.
5: Ulice vypadají jak funglové. Ano, které domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
4: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
6: Měli jsme 63 demolicí, dneska ty rodinné domy nově stojí. Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní. Jediné, co nám zbývá, je výsadba zeleně.
4: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Českou dopravní stavbou roku je například část dálnice 1. Konkrétně jde o úsek mezi Říkovicemi a Přerovem. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ocenil za přítomnosti ministerstva dopravy celkem 8 projektů, včetně výstavby lávky v Hluboké nad Vltavou či nádražní budovy Praha Bubny. Z vodních staveb je oceněné prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice a Rohatec. Josef Ráš mladší chce být primátorem Bratislavy, přestože je syn frontmana skupiny Elán současným ministrem dopravy na Slovensku. O voliče se bude ucházet jako nezávislý kandidát. Tvrdí, že se stranou Směr se nestotožnil a kampaň plánuje vést z vlastních zdrojů.
7: Josef Ráš mladší tvrdí, že ho finančně nepodporí žiadna strana. Bratislavu označil za svoj domov, kde se narodil a vyrastají i jeho děti. Chce, aby mali důvod zostať v hlavnom meste, tak jako všetci ostatní bratislavčania. Kampaň má byť vecná a slušná, bez ideológie a hádok. Ako súčasný minister dopravy nie je členom vládnej strany Smer pod vedením Roberta Fica, ale iba jej nominantom. Komunálne voľby sa konajú na Slovensku koncom októbra. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Cristiano Ronaldo sebral Messiho vhozenou rukavici. I hvězdný Portugalec přepisuje na probíhající mistrovství světa tabulky rekordů. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem, ve kterém Portugalci zvítězili 5-0. Ronaldo vstřelil 2 branky, stejně jako den před ním argentinský útočník Messi a také Francouz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Včerejší duel byl pro Ronalda už 230. startem v reprezentačním dresu, což je největší počet v historii světového fotbalu. Svou rekordní bilanci v národním týmu navíc navýšil na 145 vstřelených branek. Jeho gól z něj zároveň udělal druhého nejstaršího střelce v historii mistrovství světa. Starší byl pouze kamerunský útočník Mila, kterému na šampionátu ve Spojených státech amerických v roce 1994 bylo 42 let.
0: A já si uvědomuji, jak obrovskými ikonami jsou Messi, Ronaldo a vůbec všichni tyhle ty fotbalové ikony pro třeba mladé lidi, pro mladé kluky. Já mám ve svém okolí jako rodinu, kde ty kluci prostě tím zhlíží, jako neuvěřitelně.
3: Ale oni si to zaslouží. Víš? Zaslouží si být legendama, když tam v 39 letech prostě takhle řádí. Na
0: přesně, tak to je neskutečný, jak ta výkonnost se i zvedla, že jo? Jako dřív si byl ve 30 starý v tom vrcholovém sportu. Určitě. Dneska ty 40-tníci předvádí výkony i 50-tníci. No, podívej se na nás dva, viď? No nic, krásné, dobré ráno vám přeje Honza Daněk za celou radiorodinku. Dneska máme mexický den, co vás napadne jako první, když se řekne Mexiko. Kdo se ozve jako první s originálním názorem, vyhrává bludišťáka, ne kecám.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: To můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls nebo Radio WhatsApp 605 222 007. Nádherný slunečný den do celého Česka.
8: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: vám vybaví, když se řekne Mexiku na první dobrou, že zítra hrajeme s Mexičany na fotbalovém šampionátu a když to projedem, tak pápa lala, že jo, co si budem?
1: Když se řekne Mexiko, vybaví se mi tequila.
0: Já jsem nerozuměl, Ladine, co jste říkal, jo?
1: Když se řekne Mexiko, vybaví se mi tequila.
0: Rozuměli jste někdo Ladinovi? Já ne, já jsem asi po ráno ještě spím, tak když tak mi to nahrajte ještě jednou, nebo mi můžete klidně pomoct vy ostatně napsat na radio WhatsApp 605-222-007. Právě nám píše teďka Zdenda. Zdravím, mě napadne Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Míšo, dobrý nápad, tu písničku si dneska 100% budeme muset zahrát. A já už vím, co Ladin říká, napadne ho tequila, tequila. Tequila, lidi, tequila, díky, že posloucháte za mě. Já nevím, jestli nebudu muset jít k ušnímu. Díky. Co napadne vás, když se řekne Mexiko? Ozvat se můžete dneska přes náš radio WhatsApp 605-222-007, protože máme mexický den. A teď už hraje Robbie Williams. A já mám takový tušení, svrbění, že budeme volat v halo tady impulzovi o 100 000.

0: Tahle ta magická hudba vždycky předznamenává, že se volá v Halotary Impulzovi, takže spozorněte. Když tam uvidíte žádné číslo, jako bez identifikace na vašem displeji, tak to prosím vás zvedněte, protože teď to fakt můžou být Impulzovi. A navíc se můžete přesvědčit, že voláme i na našem Facebooku, kde to živě přenášíme, kde se vzájemně zase streamujeme. Náš tým streamuje samozřejmě. Mám tady Marka a Dominičku. To jsou takový dva mladí, krásní lidé. A já je fotím každý ráno u toho, jak mě streamují a strašně na tom ujíždíme. To je ten interní humor, víte. No nic, já to vytočím. Takže se necháme překvapit, jak to dopadne dneska. Zatím čekám na signál a je tam první zazvonění.
1: Halo, zdraví Impulzovi.
0: To mám radost, konečně. Ahoj, tady Honza Daněk. Slyšíme se. Ahoj. Kdo je na druhém konci? Já jsem se představil.
1: Aleksandr Hanák.
0: Aleksandře, dobrý den, vítejte v našem vysílání. Vyspíte? A, už to chápu, vyspíte.
1: Ano, já jsem po operaci ramene 2,5 měsíce.
0: Mrzí mě to, že vás takhle otravuju, ale probudil jsem vás z 10 000, protože jste řekl výherní heslo.
1: Aha.
0: Aha. Co to znamená?
1: Konečně, no.
0: Toto rameno přestane bolet, ne? Během chviličky, co?
1: jo, je lepší, kde jsem štraná ryba.
0: Tak pojďte, já vás zkusím chviličku probudit. Zapomeňte na bolest i utrpení a radujte se společně se mnou, protože já mám radost z toho, že máte 10 tisíc, je tu výherní kolo. No a z toho výherního kola může vypadnout třeba až 100 tisíc, ale taky smolík.
1: Kolik tam těch smolíků?
0: Jeden, je tam jedno políčko, ale třeba v pondělí nám to padlo, ten smolíček, jo? Takže buď si necháte 10, anebo zariskujete. Když zariskujete, víte co, jo? Je možný, jo, že tam padne znovu, to tak jako v životě chodí, že jo?
1: Jasně.
0: No.
1: Já riskuju.
0: Risk? Risk je zisk. Já tady nemám kolegyni na dovolené, Klárka, takže to musím vytočit sám. Jdu tam, jo? Jdu.
1: Ano.
0: Fanděte mi. Fanděte sobě, chlape.
1: Jo.
0: Nic jiného nám nezbývá, že jo?
1: Jasně.
0: Je fajn, když na to má člověk parťačku, že jo? Tak lidi, zkusíme to. 3, 2, 1 a jedu. Klepnul jsem do toho. Točíme. A máte tam, chlape, hádejte kolik?
1: 20.
0: Ano, přesně, tak já vám vytočil 20.
1: Děkuju.
0: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co?
1: Jo, pomůže.
0: Rozhodně, mám z toho radost, že tam padla 20, že tam nepadl ten pitomej smolík. Já úplně nesnáším to políčko. Mám z toho nervy a trauma. Budu muset navštívit psychologa. No nic. Mějte se. Nádherně. Děkuji. Blahopřeji k výhře 20 000 korun a mám z toho radost. Uzdravte se brzy.
1: A musím teďka zadat nějaké údaje, nebo?
0: No, buďte v klidu, spinkejte a my vám po 9. hodině cinkneme. Vezmeme si všechny potřebné údaje, tak abyste byl v klidu. Vůbec to neřešte, teď můžete zavěsit. Jo?
1: Super, děkuji moc, hezký den.
0: Vy jste byl super. Mějte se, Aleksandře. Děkujeme moc. Naslyšenou. To byl Saša, který vyhrál 20 000 a dneska končí taky přihlášky do tohoto kola. Do 15 hodin to ještě můžete vyťukat přes aplikaci nebo přes naše stránky www.impuls.cz. Pak kolo ukončíme, vyčistíme systémy, profoukneme to a hned začneme nový. A jaká budou pravidla a o co se bude hrát, vám řeknu dřív než ostatní. Tak hodně štěstí ve hře. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart.
7: opravdový elektrospecialista.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jsem moc rád, že náš posluchač Saša vyhrál před malou chviličkou 20 000 korun. Tohle kolo hry Halo tady Impulzovi končí, nové už se blíží. Proto zůstaňte naladěni a sledujte taky naše sociální sítě, kde se brzy dozvíte pravidla a podmínky. Ale teď už jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme na D1. Zdravím a přeji krásné dobré ráno.
2: Ahoj impulzáci, pozor, na 144. směr Brno, pneumatika v prostředku silnice.
1: Tohle je peklo, úplný prostě. 144. D1, směr Brno, je tam pneumatika uprostřed. Mějte oči na stopkách a pokud nás poslouchají ze zprávy dálniční sítě, tak... jeďte to prosím odklidit. Ucpávat se začíná taky příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Nehoda dvou osobních aut překáží na trase z Havlíčkova Brodu do Žďáru na příjezdu do Přibyslavy. Na 16. z Řevničova do Mělníka před Slaným je havárie osobáku a zdržíte se krátce v obou směrech. A na trase z Nového Boru do Liberce na výjezdu z Jablonného zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Ať už jste kdekoliv, jeďte opatrně. Kdybyste měli doplňující informace, nezapomeňte se ozvat a informovat dopravní radiorodinu. A to například i přes náš WhatsApp 605 222 007 nebo přes dopravní aplikaci Rádia Impuls.

0: Milena Cyrusová, posloucháte Impuls, po schodech pověží Richard Miller v Banketu, zase hezká vzpomínka na skvělou písničku. Zeptal jsem se, a jestli existuje v Česku osada Mexiko, a je to tady toho víc. Mexiko u Zlatníku, malá osada, část obce Zlatníky, je to okres Opava, Severní Morava. Mexiko u Kladna, lidové označení pro část obce Vrapice. Mexiko u Příbramy, neoficiální název pro část staré hornické zástavby. Mexiko u Ostravy, slangově používané označení pro některé kolonie dělnické.
1: Rádia Impuls.
0: Jo, takže vlastně jako existuje pár osad, kterým se říká v Mexiko, v České republice. A proč o tom mluvím a proč zrovna Mexiko? Dneska je totiž otázka, co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko. Z jednoho prostého důvodu, zítra s Mexičany hrajeme na fotbalovém šampionátu. No a už je vám to asi jasné, i náš Aleš dostal zadání. Vysílej z Mexika.
2: Honzíku, krásné dobré ráno i všem impulzákům, kteří právě teď s námi začínají den, taky krásný začátek dnešního dne. A já jenom to opravím malinko, já nejedu do Mexika, ale jedu na Mexiko, protože tak se to prostě v této části republiky o tom Mexiku říká a skloňuje. Na Mexiko jedu k Ostravě, konkrétně vlastně budu kousek od Ostravy Porubit a tady mezi obcemi Vřesina a Klimkovice je osada Mexiko, kdy si to bylo pár baráčků, pravděpodobně zemědělských, tady nějakých statků a tak dále. Pak se to postupně rozrůstalo, protože tady vlastně všude okolo je moc hezky a ani nemáte pocit a nevidíte v podstatě tu Ostravu a nemáte pocit, že jste vedle ní. Tady jste prostě na venkově, na hezkém venkově. No a když si tady bylo pár domků, dneska už tady je domů 59, možná už i o něco více, protože tohle je ještě sčítání domů a bytu v roce 2021. A celkem tady na Mexiku vedle Ostravy žije zhruba 160 obyvatel. A tady na tom Mexiku, které mají jednu specialitu a na to se velmi těším, a to je restaurace, které se přezdívá Mexiko, a mají tady jakousi specialitu, na kterou se moc těším, protože jsem o ní už tolikrát slyšel a ještě jsem to nikdy nevyzkoušel. Dneska to doufám udělám. Takže za hodinu z Mexika, kousek vedle Ostravy, naslyšenou. Ahoj.
0: Dobře, díky moc, měj se hezky, přejeme ti nádherné ráno, Aleši, a těšíme se na další tvoje zážitky a objevy. Co vás jako první napadne? Chili con carne, fany z Tábora, pořádně ostrý. Tequila, napsali nám naši posluchači. Vybaví se mi tequila, zase tequila. Mexico, sombrero, grande, tequila. Mexico fazole, píše nám právě teďka paní Irena na náš WhatsApp 605 222 007. Ahoj rodinko, mně se vybaví, že je to původní země domorodých obyvatel Hafo památek, co nám zanechali. Karel Pohodář nám napsal na 605 222 007. Další zpráva je od Jarda Stýna, mexická vlna a chili con carne. Když slyším Mexiko, napadá mě sombrero, quesadilla, kaktusy, tequila a babinského starý lotr mexický. Novida. Takže tequila vede, lidi. Vede tequila. A já už pod tequilou po schodoch.

jestli vám to pojede dneska v hlavě. Mexiko, Mexiko. Krásné, dobré ráno vám přeji, Honza Rněk. S Mexičany hrajeme zítra na šampionátu. Pokud to projedeme, tak končíme, ale co už. Dneska jsme si udělali dřív než ostatní mexický den. Piňáta píše nám právě teďka naše další posluchačka na Radio WhatsApp 605 222 007. Co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko? Mě jako první napadne pláž, tequila, pohodička, tortilla a víc k životu asi nepotřebuju. Martin nám napsal: mexické holky je M. Posluchači je M. Mexický holky. Asi zkušenost. Tacos, sombero, poncho, barvy, fazole, mambo a tak dál. Tohle je zpráva, kterou nám poslala Anna. Aně taky děkuju. U nás, když se řekne Mexiko, tak si vzpomenu na co? Na Strunkovice nad Blanicí. Tuto souvislost neznám a víc se v tom nebudu rejpat. Jakmile slyším Mexiko, vybaví se mi taky drogové kartely, málo pravidel, pistole u pasu. I tohle jsou asociace našich posluchačů. Lasta nám to napsala na náš radio WhatsApp 605 222 007. Já se vybavím muž a kapulka s Belmondem a nezapomenu tuto písní kukurukuku. Posluchačka Věra z Olomouce má tuhletu asociaci. No tak co na to říkáte, lidi? Co všechno se dá pod pojmem Mexiko v dnešní době jako definovat? Neskutečný. Ozvěte se taky, Radio WhatsApp 605 222 007 a budu rád, když tam nahrajete i hlasovku. Eva Farna zaspívá Měl jsi mě vůbec rád.

0: krásně vůbec Radeva Farnám. Malém jsem zapomněl taky na náš skvělý pořad Úsměv, prosím.
1: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko, tady je Honza Daněk z Rádia Impuls. Já na vás mám kontakt od Martina, on vás tímto chce překvapit. On o vás říká, že jste skvělá a máme vám tímto telefonátem udělat radost.
2: Děkuji.
3: Napsal nám do našeho pořadu Úsměv, prosím, a napsal, že jste pro něj vším a za nic na světě by vás nevyměnil. Docela se rozepsal, napsal, obdivuju na ní, jak dokázala změnit svůj životní styl a hlavně, že se bez mrknutí oka přestěhovala z města k nám do podkrkonošské vesnice. A to i přesto, že tvrdila, že nikdy nebude bydlet v menší obci, než je Praha. Neskutečné, jak se to stalo?
2: No, opouzlil mě.
3: No prosím vás, a kde jste se potkali?
2: Byla bývala slavy.
3: To byla nějaká akce?
2: To bylo na půlcestě mezi Prahou a tou vesnicí Podkrkonoší.
3: A kde, ve vlaku nebo na ulici?
2: Na ulici, to už bylo domluvený rande.
3: Jo, tak to bylo už rovnou randíčko a okouzlil vás na tom randíčku, to je parádní. Skvělý, je fajn, že jste se takhle potkali a sedli si. Máte pro něj taky něco, co byste mu řekla hezkého, když napsal tolik krásných slov on o vás?
2: Je úžasný.
3: A tím to zavřem.
2: No.
3: Dobře. Tak šťastnou cestu vlakem.
2: Děkuji.
3: Mějte se naslyšenou. Máte kolem sebe skvělé lidi, předejte mi kontakt a já jim zavolám. Můžete radio WhatsAppem 605 222 007.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
3: Radio. Jo, a když už jsme u toho Mexika, tak málo kdo si uvědomí, že, pozor, Carlos Santana, jeden z nejvýraznějších kytaristů moderní hudby, průkopník spojení rocku, blue, jazzu, latinskoamerických a afrokubánských rytmů, je ročník 47.

0: Mexiku. Co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko? Ptáme se dneska v ranním vysílání. Nezapomeňte se také ozvat přes radio WhatsApp 605-222-007. A teď se můžete ozvat jedním slůvkem. Když tam napíšete jedu, zavolám vám zpátky, volá se ze skrytýho čísla, nelekejte se. Vstoupíme do vysílání a já vám pustím písničku na cestu. Napište na WhatsApp 605-222-007 jedu a jste společně se mnou ve vysílání. Můžeme moderovat. Užijem si to? Zkuste to. Jedu na 605-222-007.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den, po poboždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. Nehoda tří vozidel překáží na D5 na 4. kilometru u Rudné. Směrem do Prahy kolona rychle narůstá. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na pražském okruhu směrem na letiště mezi Lohkovem a Ořechem. Proti směru zpomaluje doprava před sjezdem na Jinočany. Přímo v Praze je kolona ve východní části okruhu mezi D11 a Šerboholy. Jedeme dál, jsme v kilometrové koloně na průtahu Libercem směrem do Turnova před sjezdem na Pavlovice. A na trase z Boru do Liberce na výjezdu z Jablonného havaroval motorkář, i tam se odklízí ta nehoda. Dávejte na sebe pozor, ale možná si chcete zastavit na kávičku. Můžete na čerpací stanici OMV a vychutnat si brazilskou kávu Viva. Teď je pro vás i v spolujezdce jen za 109 korun, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Je to ideální pauza na cestách, která vás navíje energii, tak šťastnou cestu s OMV a My Station. A já se jdu rychle mrknout, abych nabral někoho do vysílání. Ten, kdo napsal jedu, je ve výhodě.

0: Stevie Wonder, Impuls, krásné dobré ráno vám přeje Honza Daněk, za celou radiorodinu zdravím všechny na druhé straně, ale v tuto chvíli má výsadní privilegium posluchač Jirka, který je se mnou ve vysílání. Ahoj Jiří, dobrý den.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak se máte, odkud kam jedete?
1: Mám se dobře, vracím se teď z Itálie do Čech, takže mám to ještě nějakých asi 800 kilometrů, tak počasí je krásný, takže je to zatím v pohodě.
0: Jirko, ve Francii včera padla nějaká hysterická teplota od odměření z roku 1947. V Itálii je taky tak horko teďka, v těchto dnech?
1: Je, včera to atakovalo 40, no, takže s tím cestováním a s tím spaním to bylo taky takový na štíru docela.
0: A máte v kabině klimatizaci, máte tu možnost si tam nastavit třeba nějakých příjemných 23, 25?
1: Díky
0: bohu, přesně tak, jako. Řekněte mi, co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko?
1: No, asi fotbalové fandění, mexická vlna. No, takže asi to bylo první, co
0: mexická vlna, že mě taky vždycky, když se řekne Mexiko, tak mě nenapadne jako úplně tacos, přitom miluji mexickou kuchyni, nebo já nevím, jo, quesadilla, ale napadne mě mexická vlna, že jo, prostě to je taková jako živelná věc, která člověku na tom mozku vystane jako první. Co vám zahraju hezkýho? Mám tady Mirai, mám tady Britney Spears.
1: Tak to jsou zrovna teda volby, který moc nemusím,
0: no ale tak co musíte, co máte rád?
1: Já jsem takový víc rokovější, to samozřejmě na vašem rádiu asi úplně tak nejde.
0: No úplně nejdeme v Metalice. No tak co byste chtěl třeba? Řekněte něco.
1: Třeba nějaký Kabáty nebo Queeny nebo něco takového.
0: Jo, co Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home.
1: Tak to je úplně ideální.
0: To je pecka, ne? To zvládnou popaři, zvládnou to i rockeři, to je plně tutovka.
1: Jasné.
0: Tak mám dobrý vkus, ne?
1: Jasně, Ozzy je legenda, tak to třeba to tam.
0: Přesně tak, moje řeč. No tak si to střihnem, no. Nedá se nic dělat, když už jste mě do toho dotlačil. Ahoj, mějte se.
1: Tak jo, děkuju, ahoj.
0: Ahoj Jirko, šťastnou jízdu.
2: Písnička na cestu.
0: Jako nechápu, koho by Ozzy mohl krátce před 7 hodinou prostě rozhodit, že jo. Kor v takhle krásný písničce. Honza Daněk vám přeje super náladu do celého Česka i do Itálie, odkud se vrací právě teď náš posluchač Jirka. Time.

0: I'm Coming Home, Ozzy na Impulzu pro Jirku, který se vrací za rodinou až z daleké Itálie. Posloucháte před 7 hodinou, halo, tady Impulzovi, co vám budu povídat? Jasný den s teplotama do 30 stupňů, to chceš.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše. Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když ten patří snílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Mladíček v Rakousku zemřel po pádu z hory. Porucha rádiového spojení zastavila vlaky v Německu. Fotbalová reprezentace se chystá na Mexiko. Je 7 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Mladý muž z Česka zahynul v rakouských horách. Pohyboval se v Alpách na 3,5 tisíce vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku sestoupil. Pátrací akci komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník. V Německu se opět rozjeli vlaky Deutsche Bahn. Celostátní zastavení železniční dopravy včera večer způsobila porucha rádiového spojení. Její příčina zůstává podle agentury DPA neznámá. Výpadek postihl osobní i nákladní dopravu. Při kolapsu německé dráhy slíbily cestujícím poukázky na taxi a ubytování v hotelech. Problémy budou částečně přetrvávat až do dnešní ranní dopravní špičky. Je tak nutné počítat se zpožděními či krátkodobými výpadky spojů. Hasiče trápí požáry polí. Letos už vyjeli ke zhruba 60 požárům na zemědělských plochách. Oves, luštěniny, sláma a další materiály skladované farmáři jsou přitom náchylné k samovznícení. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané stojí za zemědělskými požáry často i nedbalost.
6: Zralou úrodu může zapálit i jiskra od kamínku nebo jiného předmětu, který se do pracovního stroje dostane. Takové jiskry můžou zažehnout výbušnou směs, která vzniká smísením obilného prachu se vzduchem.
4: Zemědělci by měli pravidelně kontrolovat vlhkost své úrody. Čím vyšší je, tím víc paradoxně hrozí požár. Přehřátou úrodu je potřeba přeložit nebo vyskladnit, aby sama od sebe nevzplála. Její teplota by se měla držet pod 65 stupni. Bývalý poslanec Dominik Feri podal odvolání. Týká se rozsudku, kterým ho soud v Praze zprostil obžaloby ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Nepravomocně ho osvobodil, protože podle jeho názoru nebyl skutek trestným činem. Obžaloba tvrdí, že Feri měl na podzim roku 2015 ve svém bytě se 17-letou dívkou styk, při kterém si přes její nesouhlas sundal prezervativ. Feri může v odvolání požadovat zproštění z důvodu, že se skutek nestal. Proti rozsudku se už dříve odvolala státní zástupkyně.
5: S Impulzem na fotbal.
4: Naše fotbalisty čeká mise Mexiko. Národní tým se v noci na zítřek utká v závěrečném skupinovém utkání s domácím výběrem na legendárním Aztéckém stadionu. Reprezentace potřebuje k jistotě postupu zvítězit. Předzápasové prognózy přináší reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
7: Pěkné ráno. Vyhrát proti Mexiku na slavném Aztéckém stadionu bude pořádný oříšek. Mexičané tady neprohráli už 24 utkání po sobě. Naši fotbalisté přitom potřebují zabrat. Postupová matematika je jasná. Při obrovské shodě okolností by mohla stačit i remíza, spíš to ale vypadá, že bude potřeba zvítězit. Záložník Vladimír Darida pro reprezentační sociální sítě řekl, že budou cílit na výhru.
8: Bude to náročné, to všichni víme, a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
7: Fanoušci se budou muset přivstat nebo naopak déle ponocovat. Utkání začíná ve 3 hodiny v noci nebo ráno. ráno, chcete-li. Ještě k dalšímu dění na turnaji hvězdný Cristiano Ronaldo se rozstřílel, dvěma brankami pomohl Portugalsku k výhře 5-0 nad Uzbekistánem. Jako první fotbalista se trefil na 6 světových šampionátech za sebou. Body překvapivě ztratila favorizovaná Anglie po remíze 0-0 s Ghanou a první výhru má Chorvatsko po výhře 1-0 nad Panamou. Já jsem Vítek Zábranský a v mexickém stylu pokračuje Honza Daněk.
9: Tak jako za prvé ve 3 hodiny v noci nezačíná ve 3 hodiny v ráno, urážíš všechny nás raňáky, třeba Katka Palajová ve 3 ráno vstává.
7: My jsme o tom měli velkou debatu v redakci, jestli je to noc nebo ráno, ale já jsem říkal, že to je takovej čas, že už je pozdě na to jít z hospody, ale zároveň brzy na to jít ještě vstávat, jo?
9: To
7: nebo
9: je
7: už
9: nesmírně filozofická a přesná a trefná definice a nesmírně mě potěšila, díky za vysvětlení, mám hned lepší den. Co tě, jako, co tě jako první napadne, když se řekne Mexiko?
7: Střílení do vzduchu. Puh, puh,
9: puh. Bambitky.
7: Přesně tak.
9: To byl
7: a
9: Vítek.
7: Klobouk.
9: A sombero, přesně tak. To byl Vítek Zábranský. Co jako první napadne vás, milí posluchači? Nejvíc vede tequila. Dneska na prvním místě. Zbytek rozeberem v ranním tématu.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: se vám takhle stane, že se probudíte třeba s písničkou v hlavě a u kabátu se mi to stává často, třeba tadle. Tuhle jedinou bych zemřel. A teď vám to jede celý den v hlavě. To je normálně postižení, já si myslím, že to má každá profese. Tady je Honza Daněk, přeji vám krásné dobré ráno. A v našem hudebním programu za malou chviličku zahrajeme písničku, ke které se vážou vzpomínky na 90. léta, ale to utíkám. Pěkně po pořádku. Co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko? Dnešní ranní otázka.
1: Řekni mu, ať zmizí, než se rozuřím. On i ostatní. Protože jestli teď odjedu s prázdnou, budete se mi všichni z vesnice sakramentsky zpovídat, až se sem vrátím.
2: Ty už se nevrátíš.
1: Proč ne?
2: Nebudeš už mít zbraně.
0: No, a přesně tohle napadá spoustu posluchačů hned po tekile. Hádejte, co to je. 3, 2, 1, ha, 7 statečných, neskutečný. Já si to snad pustím o víkendu, až budou ty 40. Co napadá posluchače Romana?
3: Hola, Juan.
0: Hola.
3: Mexico es chili con carne, quesadilla, sombrero y caballero.
0: Neskutečný, ve španělštině. Normálně to dal ve španělštině posluchač Roman. Jinak Juan jsem dneska samozřejmě pro všechny. Juan Daněk. A je tady další.
4: Mám kakaovou skvrnu ve velikosti mexického dolaru. Mm. Hádej z kterého filmu to je.
0: Jasná věc, limonádový joe. Jako 7 statečných nebo limonádový joe, tohle mi nikdo nevezme. Co se vybaví posluchačce Janě?
5: Vybaví se mě vždycky Věra Čáslavská, která v roce 68 tam vyhrála plno zlatých medailí ve sportovní gymnastice a díky ní jsem začala chodit do sportovní gymnastiky a byly to úžasné roky.
0: To je neskutečný, úplně mi z toho teďka jako zamrazilo, paní Jano, díky, že jste se ozvala, taky krásná vzpomínka na paní Čáslavskou. 10 minut po 7 hodině, co napadne vás jako první, když se řekne Mexiko, můžete dál psát přes Radio WhatsApp 605 222 007. Nebo nahrávat ty hlasovky, jak jsem říkal. Hlasovky pro mě lepší, protože jsem na to teďka 14 dnů sám, Klarinka je na dovolený. A teď hádejte, co to je za písničku, teda jak se jmenovala tahle ta kapela? Jak se jmenuje tahle ta kapela, která zpívá tuto písničku? Jenom tak, jako abyste si procvičili mozkový závity, nic zatím nehledejte. A my si to zatím zahrajeme.

0: Tak co, milá radiorodino, kdo si vzpomněl na signifikantní 90. léta, když nám bylo náct, no? Uhadli jste všichni, přišlo asi 1000 zpráv, neskutečný, ano, byly to Army of Lovers, a co tenkrát ještě frčelo, vzpomenete si? Pro naši generaci, když jsme byli mladí, když nám bylo 18, frčel třeba Snap, Headway, tak je takový všechno podobný, že jo, tenkrát, v té době, a nebo Robert Miles. No nic, to byla jenom taková malá hudební vložka v našem mexickém dni, ale za chvilku Xindl ex puberťák a taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím celou dopravní rodinu. Hodně plná je D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 176. a 196. kilometrem. Ucpává se i příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. V obou směrech se stojí na průtahu Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice. Dále z Liberce do Turnova se stojí před Hodkovicem. Popojížděte také na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořichem. V Praze vrcholí ranní špička, klasika zdržení, že jo, znáte to, půl hodinky, hodinka sem, hodinka tam. Zdržení všude, kam se podívám. Havarovaný osobák stále překáží na trase z Řevničova do Mělníka před Slaným, doprava zpomaluje v obou směrech. A ze silnice 7 mezi Prahou a Chomutovem se hlásí Charlie.
2: Odbočka na Žatec, stojí četníci, už takhle ráno, tak pozor na ně. Čau, čau.
1: No jo, no, tak musí taky vykazovat činnost a pracovat, je to jejich práce. Často stávají ráno, teda, i když já jedu kolikrát. Dneska mi málem chcípnul skútr, já jsem zapomněl natankovat, milí řidiči, teda mimochodem, ale to jen tak na okraji. Tady je Xindl X.
3: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi

0: V České republice je hned několik osad, kterým se říká Mexiko. No a v jedné z nich je dokonce...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Hlásil jsem před hodinkou, tak jestli pak už je na místě.
2: Impulzovi dobré ráno.
0: Ahoj.
2: A potvrzuji, jsem na Mexiku, což je kousek, vlastně je to mezi obcemi Vřesina a Klimkovice a vlastně nedaleko od nás je Ostrava Poruba. A mě to tady asi pánové teďka potvrdí. Dobré ráno, pánové.
3: Jo, je tak pravda.
2: Jo, jinak já jsem teda Aleš, těší mě, můžu křesní jméno jenom?
3: Jsem Kopecka Antonín.
2: Antoníne, zdravím, dobré ráno a?
4: Dobré ráno, Václavík Rostislav.
2: A Rostislav. Tak pánové, Mexiko, kde se tady v Ostravě nebo u Ostravě vzalo Mexiko? Kdo ví?
3: Tak to já vám neřeknu.
2: Neřeknete?
3: Ne, totiž já nejsem úplně zdejší.
2: Ano.
3: Já pokazím, že tři vesnice jako dal, takže já to tady nějak tak neznám. Tu historii to neznám jako.
2: Co tady jste, tak ale Mexiko tady prostě vždycky bylo.
3: No i to vím, jo. Že Mexiko už od roku 63.
2: Tak Rostio, co vy?
4: Já taky netuším přesně, jak to vzniklo, ale to jsou takové různé spekulace, různé nějaké povídky, co...
2: Co jste slyšel?
4: Že tady nějaký pán prostě odsud odjel do Mexika, že tady bydlel, odstěhoval se do Mexika, jo, a podle toho se mu to tak říkalo.
2: Ano.
4: Netuším přesně jako pravdu.
2: A má, když je vlastně osada, se říká, tak to je osada, jako že vlastně tady nějakých pár baráků, není to úplně obec, je to jaká?
4: Teď už trošku víc, ale když si tu budeme pár domečků plus naše hospoda vlastně tady.
2: Ano, přesně tak, to se ještě dostaneme samozřejmě k hospůdce, to je taková místní specialita, vemte si, co potřebujete. A já se teda zeptám Antonína, jak se tady v Mexiku, nebo na Mexiku, že to není v Mexiku, a to je na Mexiku, že jo?
3: No.
2: Jak se tady žije? Nebo jak se tady máte?
3: Tak já myslím, že celkem dobře, jako, že problémy asi nemají, jako tak nějak, problémy jsou vždycky všude, nějaké ženo, ale myslím, že to jako celkem dobře, jako můžu říct.
2: Já jsem si říkal, že vlastně vy tady jste takový jako Mexičani, ty, co tady žijou v té osadě, jo. A teďka mě napadá, dneska v noci se bude hrát, nebo nad ránem se bude hrát ten zápas na mistrovství světa ve fotbale mezi českým národním fotbalovým týmem a Mexikem, jo. Tak komu budete vlastně fandit, jako Mexičan, Čechů nebo Mexičanů?
4: Samozřejmě naším určitě.
2: Opravdu?
4: Jo, určitě.
2: Nemáte tady jak připravenou vlajku mexickou?
4: Vlajku mexickou máme někde vevnitř, ale určitě budeme jako fandit Čechům, jasné, určitě.
2: Tak Impulzovi, to je první vstup tady z ostravského
4: Bomba.
2: Mexika, respektive vlastně já nevím, se dá říct ostravského, prostě z Mexika, které je kousek vedle Ostravy Poruby. Je to tak?
4: Ano, je to tak.
2: Tak prostě Antonín a zahodím vlastně na slyšenou. Ahoj.
0: V Ostravě je všechno. Mexiko, napadá mě, píše nám Eva Morče. Když jsem viděl dokument a tam povídal, že to mají jako národní pochoutku, prostě delikatesa. Nevím, nepotvrzuju. Mně se vybaví kamarádka Renča, která bydlí na Mexiku, kousek u letiště v Josefově. Škoda, že nemám fotku. Mají Mexiko napsané i ve štítě statku přímo na fasádě. Jaj, Pavlo, tak vyfotit příště. Ahoj, rodino, když je to mexické téma, píše nám Radim. Tak já bych chtěl zahrát Mexiko od Tří sester. Hele, to neprojde asi, jo? To asi neprojde, protože já jsem to hledal v plejáku a já tam mám od Tří sester všechno, ale nemám tam Mexiko. Ale já to umím zařídit, takže uvidím.

0: Lejda, až jsem z toho odosený z té muziky už dneska. Za chvilku jedna naprosto signifikantní, která napadá spousty posluchačů po otázce, co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko. Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Zahrajem si to dřív než ostatní, ale ještě předtím vám řeknu, že dneska bude jasno 26 až 30 stupňů Celsia. Díky za všechny vaše zprávy na WhatsAppu, ale hlavně jste tak milí a že jste si vzpomněli na Honzi, protože mají dneska svátek, takže i WhatsApp je zaplavený nejen mexickýma typama, ale přáním pro Honzíky a taky jste si vzpomněli tady na mě starýho plešou na 52 letýho, což je tak dojemný prostě, že píšete od rána. Děkuju posluchačům i posluchačkám, kteří píšou svá přání na náš radio WhatsApp 605 222 007. Já totiž na svátky vůbec, ale vůbec nejsem a vůbec jsem si to neuvědomil, ale já jsem zjistil, že pokud máte doma Honzu, tak je dobrý mu dneska dát pusu, kafe nebo mu dát aspoň pokoj. Je svatojánský den, kdy podle tradic kvete kapradí a plní se všechna přání. Takže Honzové, užijte si to, dneska je náš, váš magický den.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Milá dcero, vítám tě u zpovědi. Jsem rád, že jsi dorazila, aby ses odlehčila od svých hříchů. Ano, otče, já jsem zřešila. Dobře, dcero, povídej, kde a jak jsi zřešila, co se stalo. Otče, já jsem včera byla nevěrná, já jsem zřešila. Cože? V takovým vedru?
3: Právě vychází nová Tena, plná skvělých letních tipů, křížovek oceny a báječného čtení, tentokrát s extra přílohou. Jako bonus získáte 32 stran úžasných receptů z českých jahod. Ochutnejte nadýchané dorty, řezy, jahodové koláče, rolády a další. To vše za 19 korun. Nová Tena, právě v prodeji.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révivinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: 2 minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. V egyptském letovisku Marsa Alam se podle ministerstva zahraničí pohřešuje český turista. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Vyšegrádské skupiny. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Sevastopol na ruském okupovaném ukrajinském poloostrově Krym je po ukrajinském dronovém útoku bez elektřiny a Portugalec Cristiano Ronaldo se jako první fotbalista historie trefil na 6 mistrovstvích světa.
0: co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko, píše mi Petra Kalenská. Ahoj, napadne mě film Desperado a sexy herec Antonio Banderas. To jsme tady ještě neměli, ale co padá hrozně často je Michal Tučný.
13: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Takže si dáme signifikantní, všichni jsou už v Mexiku, právě v tuto chvíli na Impulzu. Krásné ráno, rodino.

0: Mexický den na Impulzu. Krásné dobré ráno vám přeje Honza Daněk. Co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko?
1: Zdravím vás, Impulzáci, tady Petr.
0: Ahoj, Peťo.
1: Když se řekne slovo Mexiko, tak se mi vybaví moje spolužačka ze základní školy. Její maminka byla typická Mexičanka a doma měli všechno v mexickém stylu. A její dědeček ten vypadal jak mexický kovboj. Mějte vám hezký den a mějte se, nashledanou.
0: My přejeme taky krásný den. No vidíte, tak i spolužačku jste mohli být Mexičanku, což se asi nepoštěstilo každému, že jo? Posluchačka Gita nám ještě volá.
2: Mexiko mi připomíná muž Acapulca s Belmondem.
0: Jistě, ahoj. Co se vybaví našemu posluchači, když se řekne Mexiko?
3: Nazdar, Impulzáci. Nazdar. Samozřejmě, že mě napadne...

0: Bože můj, to je neskutečný, jak to utíká. Mexické telenovely, to byl jednu dobu obrovský hit.
1: José Armando není příliš výmluvný, ale dokázal mi to. Kromě toho, oba dobře víme, že jsme si souzeni. A už mi dej pokoj.
2: Ale měla bys žádat, aby se už vyjádřil.
1: Uklidni se, mami. Jsme si přece souzeni.
0: Já si vzpomínám, že Esmeraldu milovala moje bývalá kolegyně Jitka Vlková. Nevím, jestli poslouchá, tímto i zdravím. Co se líbí Katce? Co jí napadne, když se řekne Mexiko?
3: Asi mexická tequila. Stříbrná, zlatá. Myslím, že jako za hranice ji dokážu ocenit. Zdravím všechny.
0: Kači, dělám si čárku, jste asi 1050. dneska. Kdo vysloví tequila, když se řekne Mexiko?
4: Když se řekne Mexiko, dostanu hnedka hlad a vzpomenu si na tacos.
0: Jo, to je taky pravda, já mám hrozně rád mexický jídlo. Chili con carne třeba zbožňuju. A ještě se hlásí Petra?
5: Tak Jeničku, já ti přeju za celou naši rodinu krásný sváteční den. Užij si ho ve zdraví, děkuju. Hlavně hodně pij. Jo, vodu samozřejmě. Jo. A měj krásnej den.
0: Můžu si dát Bohemku Bruta, Petro, díky za přání. A všem Honzům to předávám dál. Všechno nejlepší k svátku.

0: Mám tady hned několik žádanek od mnoha posluchačů. Tři sestry a Mexiko. Jo? Chtěli byste tu písničku? Tak ale musíte vydržet. U ranního vysílání nepřelaďovat. No, abyste mi utekli k Leošovi. Ne, zůstaňte tady, že jedině já vám dneska zahraju Tři sestry a jejich Mexiko. Proč o tom mluvím? No, protože se dneska ptáme na jednu zásadní věc. Co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko? Naši zítra na fotbalovém šampionátu s Mexičany hrají, tak je musíme podpořit dřív než ostatní. A teď zdravím Pepika, který si vzpomněl na úžasnou Evu Longoriu, přesně tak. Já ji znám ze Zoufalých manželek a z pár dalších věcí. Ona pochází z Mexika. Skvělá herečka, naprosto úplně mega sexy baba. Taky dobrá připomínka. Co napadne jako první vás? Ozvěte se, nebojte se. 605-222-007. To je náš Radio WhatsApp.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemný den 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza. V obou směrech je ucpaný obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem kvůli opravám. Profici z Global Assistance hlásí po pojíždění na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Pomalu to jede na D1, na příjezdu do

0: Prahy mezi Průhonicemi a Chodovem. V Praze jsou kolony ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Bouralo se také ve Strakonické směrem do centra u Chuchle a do kolony se vyjíždí už u Lahovic. Jedeme dál, v obou směrech se stojí na průtahu Libercem před sjezdem na Pavlovice, dvoukilometrová řada je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi a tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 174. a 196. kilometrem.
1: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Pan profesor už je připraven dneska s velmi těžkým úkolem z matematiky. Pominem to, my máme mexický den a já se vás tam, co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko. Nick mi píše teďka na radio WhatsApp s číslem 605 222 007, že nachos, protože to pojídají často v práci. Miluju je. Dobrou chuť vám všem.

0: To je písnička, která oslovuje zejména dělnické profese. Dotožen, ošrouby i matice. Ovšem teď je tady pan profesor a zaměřuje se zejména na ty, kteří potřebují logické mysle. Pravda je, že logickým myšlením nikdy úplně nešlo. Má dát i dál je ale základ v životě. Ovšem, co složitější úlohy, pane profesore?
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. V matematice dnes probíráme tělesa. A mne teď zajímá krychle. I když trošku zvláštní. Představte si ji také. Nádoba ve tvaru krychle a vejde se do ní přesně litr vody. A já se vás ptám, jak dlouhá je hrana této krychle. Aby se vám nezavařily hlavy ani kalkulačky, jsou tu možnosti. Za A 10 cm, za B 100 mm, za C 100 cm. Ti, co odhalili můj malý chyták, tedy fakt, že správně jsou rovnou dvě možnosti, tedy 10 cm i 100 mm, to mají za jedna, protože 100 mm je 10 cm. A výpočet? Objem krychle spočítáme, když tři hrany vynásobíme. 10 x 10 x 10 rovná se 1000 cm krychlových, tedy 1 litr.
0: Uf.
2: Snad jste to pobrali. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno už růzový.
0: Tohle byla mexická krychle. Co vás napadne, když se řekne Mexiko? Ptáme se dneska. Borďák mi napsal na WhatsApp 605-222. Moje ex-přítelkyně Lorena Patricia Murillo Murigicha. Poznal jsem ji v roce 2000 v Minneapolis, kde jsem žil. Nejlepší roky mého života. Dodnes jsme v kontaktu. Pochlubil se náš posluchač na radio WhatsAppem. Na radio WhatsAppu 605-222-007. Co napadne vás? Napište taky.

0: Příjemné ráno, Symbol zopřeje Honza Daněk. Dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů Celsia. No počasí jako v Mexiku. Co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko? Rozebíráme v ranním tématu. Opět po 8 hodině.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Slovensku zaútočila na myslivce. Je 8 hodin, za redakci zpravodajství vám hezký den přeje Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Cestující mezi Prahou a Beroudem mají problém. Vlaky stojí v obou směrech kvůli poruše soupravy a silniční nehodě na přejezdu v Řevnicích. Provoz na železnici je přerušený u dálkové i regionální dopravy. České dráhy předpokládají, že se vlaky rozjedou zhruba do 9 hodin. Potravináři varují před doručováním některých potravin do výdejních boxů. V horkém počasí tam totiž může teplota přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Lidé si do samoobslužných boxů nechávají doručovat pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Jenže v tropických vedrech se uvnitř boxů vytvoří doslova výheň a hrozí tak zkažení potravin. Třeba pečivo se v igelitovém sáčku snadno zapaří, což urychluje růst plísní. Vysoké teploty nesvědčí například ani čokoládám, ořechům nebo některým nepasterovaným nápojům, jako je kombuča. Doporučení potravinářské komory se týká také doplňků stravy, které můžou kvůli horku ztratit své účinné látky. Naopak vedro v boxech nevadí třeba těstovinám, rýži nebo konzervám a zavařeninám. Objednávání do výdejních boxů je v Česku stále oblíbenější. Denně do nich dorazí v průměru 250 tisíc zásilek. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Na Slovensku opět útočil medvěd. U středoslovenské obce Liptovská Porůbka včera napadla medvědice 41-letého myslivce. Ten utrpěl zranění na nohou, bránil se střelbou. Na místo letěl záchranářský vrtulník, který muže transportoval do nemocnice. Podle webu noviny SK je mimo ohrožení života. Šelmu zásahový tým dohledal a zastřelil. Už v neděli narazil na medvědici s mládětem jiný myslivec nedaleko zahrádkářské oblasti u středoslovenského města Kremnica. Než stačila samice zaútočit, muž ji zastřelil. Spojené státy neumožní Iránu vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio na své první cestě na Blízký východ od začátku války s Iránem. Poplatek za plavbu v mezinárodních vodách by podle něj byl v rozporu s mezinárodním právem. Irán na vybírání poplatku za plavbu trvá. Podle textu memoranda se Teherán zavázal, že po dobu 60 dní od jeho podpisu bude plavba bezplatná. Irán oznámil, že poplatek pod tuto dobu pokryje ze svých vlastních financí.
1: Sport.
0: Nejlepším českým hokejistou sezóny je Martin Nečas. Hráč amerického Coloreda vyhrál tradiční anketu Zlatá hokejka poprvé. Trofej převzal při slavnostním vyhlášení v Pražském divadle na Vinohradech za fantastickou sezónu v NHL. Anketu Zlatá hokejka podle svých slov Martin Nečas sledoval už v dětství.
3: Samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pasou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím, on měl taky skvělou sezonu, jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
0: Druhý skončil v 58. ročníku ankety osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech. Třetí byl další forwards NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali čtyři brankáři, jeden obránce a pětice útočníků. Nečas převzal trofej při slavnostním vyhlášení v Praze.
4: Posluchač Martin píše, co ho napadne, když se řekne Mexiko. 50 druhů fazulí, kukuřice, chili, krásné ženy, úžasný fotbal a telenovely. Zdraví z Ostravy. A co napadá vás, milí posluchači, ozvěte se taky.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Hanko, tady je Honza Daněk z Rádia Impuls. Já na vás mám kontakt od Martina, on vás tímto chce překvapit. On o vás říká, že jste skvělá a máme vám tímto telefonátem udělat radost. Napsal nám do našeho pořadu úsměv, prosím, a napsal, že jste pro něj vším a za nic na světě by vás nevyměnil. Docela se rozepsal, napsal, obdivuju na ní, jak dokázala změnit svůj životní styl a hlavně, že se bez mrknutí oka přestěhovala z města k nám do podkrkonošské vesnice. A to i přesto, že tvrdila, že nikdy nebude bydlet v menší obci, než je Praha. Neskutečné, jak se to stalo?
1: No, opouštěl mě.
2: No prosím vás, a kde jste se potkali?
1: Byla bývalá slavy.
2: To byla nějaká akce?
1: To bylo na půlcestě mezi Prahou a tou vlastně pod Krkonoší.
2: A kde, ve vlaku nebo na ulici?
1: Na ulici, to už bylo domluvený rande.
2: Jo, tak to bylo už rovnou randíčko a okouzlil vás na tom randíčku, to je parádní. Skvělý, je fajn, že jste se takhle potkali a sedli si. Máte pro něj taky něco, co byste mu řekla hezkého, když napsal tolik krásných slov on o vás?
1: Je úžasný.
2: A tím to zavřem.
1: No.
2: Dobře, tak šťastnou cestu vlakem.
1: Děkuju.
2: Mějte se, naslyšenou. Slyšíte to sami, skvělí lidi se můžou potkat klidně i v Boleslavi, na půli cesty mezi Prahou a pod Krkonoším. Ozvěte se taky, pokud máte skvělé lidi kolem sebe, nahlaste na ně kontakt, můžete WhatsAppem třeba teďka 605 222 007, zavolám, kontaktu, udělám radost a o to přeci jde, ne?
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
2: Já se dneska připadám, jako kdybych měl nad hlavou svatozář. To se řekne anglicky Halo a zpívá o tom Beyoncé. Proč? Protože přijete k svátku. Já se zeptám, co vás jako první napadne, když se řekne Mexiko? A hned píšete, všechno nejlepší k svátku, Honzo. Zdravím všechny Honziky.

0: Chcete vědět, co vede, když se lidi zeptám, co je napadne jako první, když se řekne Mexiko? Tequila a sombero, lidi. Vážně, ten obrovský klobouk a tequila. To jsou nejčastější odpovědi napříč už od 5 od rána, ale samozřejmě, že máte originální nápady, originální tipy na Mexiko a tak dál. Spoustu krásných vzpomínek nám někteří samozřejmě tady taky napsali a tak. Ale já tady mám ještě dvě melodie, které se k Mexiku samozřejmě váží. Tedy nevím, jak tři sestry tohle to napadlo, jo, ale... Je to píseň Mexiko, kterou si strašně moc přejete. Takže samozřejmě pořád k tomu míříme a určitě si to zahrajeme, jo? Nemusíte se bát. A pak je tady ještě... Mexický telenovely. A to mám taky jako v plné verzi tohleto. Tak zahrajem si obě, anebo jen jedna vyhraje. Kdo je pro Esmeraldu, napíše Esmeralda, kdo je pro Mexiko, napíše Mexiko. Jo? 605-222-007. Buď Esmeralda, nebo Mexiko. 605-222-007.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Buenos días, una familia trafico. Tady je Honza Daněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Máme tu mexické ráno, které právě vrcholí. Posluchači rozhodují, jestli se zahraje Esmeralda nebo Mexiko od Tří sester. A mezi tím se popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 174. a 196. kilometrem. Ucvaná je bratislavská D2 na příjezdu do Brna od 5. kilometru. Skoro 4-kilometrová řada je na obchvatu Slaného směrem do Prahy, v protisměru má necelý kilometr. Na Pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu směrem k D1 bourala 3 osobní auta. Kolona se táhne od Zvičína, ucvaná je proto i D5 před Prahou. Ve směru na letiště pak přerušovaná fronta na okruhu mezi Jesenicí a Ořechem. Obousměrně je ucvaný průtah Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice kvůli omezení. A 2-kilometrová řada je také cestou z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Rozdechávám ty fronty vždycky, jo? A když v některý jsem lidi, já nešahám radši po mobilu, co se nedělá za volantem, ale zesilím si rádio. Nejradši Impuls. Kde třeba hraje a zpívá Marek? Právě teď je tady jeho modlitba.

0: Vy je to píšete úplně nejčastěji. Zatím...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Z Mexika. V Moravskoslezském kraji hlásí zuřivý reportér a vy napište na WhatsApp 605-222-007. Buď Mexiko, nebo Esmeralda.
2: No a Impulzovi znovu krásné dobré ráno z Mexika, které je kousek, 5 kilometrů možná od Ostravy Poruby, pánové, bych to tak typoval.
3: 5 kilometrů od Poruby.
2: Že jo, 5 kilometrů od Poruby. Dotýkáme se Ostravy a já jsem tady na legendárním místě, které vlastně, řekl bych to, Mexiko, tu osadu Mexiko, tak jako by trošku provází a je to takový hlavní místo a to je restaurace tady, které se říká buď to Mexiko, anebo to je restaurace takzvaně U Buroně. Tak jsem tady slavně, jsem tady s Rostou, který je hospodskej, tak dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: A s Antonínem, s kterým tady sedíme a popijíme si pivčo malý. Tak dobré ráno.
5: Dobré ráno taky.
2: A vy tady máte specialitu, protože jako v Mexiku se jí ty tortily, že jo? Burrito, tacos, fajitas, já nevím co všechno, prostě různě. Ale tady na tom Mexiku máte co specialitu?
4: Tvarušky, nakládané tvarušky.
2: A to je odjakživa, ne?
4: Jasně, odjakživa, už skoro 100 let.
2: Kde jste tady vzali ty tvarušky?
4: To je asi nějaký recept od mojeho praděry. Prostě nějak se to tu nějak...
2: Vy jste tady vrchní, prostě Rostislavé, no, na Mexiku, a takže vlastně a je to rodinná restaurace.
4: Restaurace, pořád rodinná restaurace.
2: Takže to už nějaký dědeček, pradědeček to vymyslel, jo?
4: Ano, on to nějak vymyslel, podával to tady zemědělcům, kde bylo jenom pár domečků,
2: ano.
4: Tak prostě jako svačinu a nějak se to prostě roztroubilo do té Ostravy, do toho a...
2: A Impulzovi to je vlastně tak, že vy tady dostanete prostě do ošatky čerstvý chleba, kousek másla, abyste se mohli namazat a k tomu na talířek dostanete třeba 4 nakládané plátky nebo kolečka těch tvarušků a s tím trošku cibulky a tak dále. A teďka, a je to teda naložené, je to, jak dlouho se tak jako tak ležejí třeba ty tvarušky?
4: To záleží na tvaruškách, třeba 3-4 dny, jakdy.
2: 3-4 dny, no.
4: V tom pivu.
2: Ne týdny.
4: To do piva, ano.
2: A je to teda výborný, já jsem si dal teďka před chviličkou a musím teda smeknout, že lepší nakládané tvarušky jsem v životě jako ne, a vlastně obecně jako tvarušky, protože jsou, asi se dají třeba i smažit, že jo, nebo se jí jako tatráček se dělá, ale tohle byla jedna z nejlepších úprav, kterou jsem kdy jedl, musím říct.
4: Ježi, tak to děkujem.
2: No, super. Pánové, co tady daří na Mexiku, mějte se hezky a zase někdy ahoj.
4: Děkujem.
0: Tak to vidíte, dám si to, můžete užít. Mimochodem těch mexických osad tady v České republice je mnohem víc, kdybyste chtěli náhodou vidět, tak ji najdete například i u Kladna, najdete ji například i u Opavy a někde na Příbramsku dokonce. Jsem dneska zjistil během ranního vysílání, no nic. Koukám se, jak rozhodují posluchači, jestli si zahrajem 3 sestry Mexiko nebo Esmeraldu a je tady jako hodně Esmeraldy, hodně Mexika. Mexiko zatím vede od 3 sester, ale Esmeraldu chcete taky a spousta z vás píše, ať zahraju obě písničky. Tak co vy na to, kdybych před půl zahrál Esmeraldu a po půl pak 3 sestry. Dobrý, ne?

0: posloucháte Halo tady Impulzovi. Teda vy mi dáváte dneska opravdu, jako je to neskutečný, ale v českém éteru se stane neuvěřitelná věc, aspoň ve vysílání Rádia Impuls. Uslyšíte prostě Esmeraldu i Tři sestry. Jednoznačně se rozhodli, chlapi to chtějí pustit jakože z legrace, aby si vzpomněli na ta nultá léta, kdy to běželo v televizi. Stalo se to strašně populární. Tedy mexická telenovela Esmeralda. A Tři sestry jsme v životě na Impulzu nehráli. V životě prostě. A myslím jejich písničku Mexiko. Takže, jako první ukázka.
1: José Armando není příliš výmluvný, ale dokázal mi to. Kromě toho, oba dobře víme, že jsme si souzeni. A už mi dej pokoj.
2: Ale měla bys žádat, aby se už vyjádřil.
1: Uklidni se, mami. Jsme si přece souzeni.

0: Když jste si podle toho řídili svůj čas, svoji dobu, svoji všechno a podřídili se to mexický telenovele, neskutečný. I tohle vás mimochodem dneska napadlo, ale pozor, já chápu, že to někdo třeba neměl rád. A proto jsem pro všechny fanoušky rockové hudby připravil... Chvilku si to pustíme hned po zprávách. To budou tři sestry exkluzivně s Mexikem a počasí dneska 26 až 30, aby bylo jasno.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Nedílnou součástí novodobé české historie byly mexické telenovely. Ty jsme si připomněli před malou chviličkou a teď... Zlatým dědictvím české hudební scény je kapela Tři sestry. Já to třeba takhle vnímám. A co byste řekli na jejich Mexiko, když už dneska máme teda mexický ráno? Aspoň jste si o to psali celý ráno.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
2: Haló, tady Impulzovi.
3: Nosujemos un pitaro za mano, el precio depende del trabajo.
0: Takže když rodina vysloví přání, Honza Daněk to musí zahrát. Tři sestry a Mexiko, exkluzivně v ranním vysílání.

0: Tak co říkáte, jsem odvážný, jste rádi, že jsem vám zahrál jak Esmeraldu, tak i Mexiko, Tří sester, dobrý, ne? Tak jo, jenom abyste si pamatovali, že na Impulzu u nás v naší ranní rodině je možný úplně všechno. Co se vám vybaví, když se řekne Mexiko? Ptám se Hanky.
1: Sombrero, máčkle, do čela. Mexiko, doutník, širák, vážný pohled a knír a velké horko.
0: Správně, Hanko, co další reakce, které nám právě v tuto chvíli posíláte přes naši aplikaci?
2: No, co by mě napadlo při slově Mexiko? Asi to, že chili pálí dvakrát.
0: To je taky pravda, já to miluju mimochodem, to chili. Zdravím Tomáše.
3: Dobré ráno, Impulzovi. Para mi Mexico significa tequila, chicas, drogas y mariachi.
0: Sí, bien. A co hudební nástroj?
4: Rumba koule.
0: A jo, vlastně rumba koule, ještě jedno.
4: Rumba koule.
0: Fakt skvělý, posluchač Marek.
5: V první řadě všechno nej, hlavně zdravíčko k svátku a podobně. Děkuji ti, že to zvládáš i takhle sám, jsi borec prostě.
0: Díky.
5: A jinak Mexiko, ale v první řadě se mě vybaví fazole. Já jsem přesto žrádlo, takže mexický fazole, to je pro mě úplně top. Akorát teda vždycky musím poprosit, ať mi to udělají méně pálivý.
0: Já to miluji i pálivý, Marku, díky moc za přání k svátku. Všechny Honziky zdravím, protože dneska má rodina Honzu svátek a je fajn, když si na toho svého vzpomenete. Co se vybaví naší posluchačce?
6: Tak když se řekne Mexiko, tak určitě tequila
0: si.
6: A nejlépe ta stříbrná.
0: A ta vyhrála, ta dneska vážně vyhrála, ještě Pavel.
7: Mě Mexiko připomíná práci, protože pracuji jako rozvozce mexických potravin.
0: Jak to dopadne s Mexičany, to se dozvíte zítra dřív než ostatní. Od 3 od rána to budeme sledovat i my v ranním týmu. Tady je vaše rádio Rodina s Mekim, 9 minut po půl deváté. A Honza, dobré ráno.

0: Honzí Korec, můj nejoblíbenější moderátor ve střední Evropě. Ahoj, krásné, dobré ráno.
1: Hezký svátek, Honziku.
0: Děkuju. Všichni Honzici, že Honza je vlastně jako magický svátek.
1: Je, protože je to snad 6. 7. nejoblíbenější jméno.
0: To jo, to jednak, ale prosím tě, jednak důležitá věc, podle tradic kvete kapradí a plní se přání. Když slaví Honza svátek.
1: Počkej, tak to si najdu kapradí a nesplním si přání.
0: A plní, no ty seš vlasta.
1: No jasně, tak jako jo. Já si na tvůj svátek můžu přát svoje přání, ne?
0: Jo, tak můžeš, no. Ale já jenom, že speciálně pro Honzíky je to významný magický den, prosím tě, jo.
1: Takže milí Honzíci a ty, kamaráde můj milý, přeji vám jen to nejlepší, užijte dnešního dne a kdyby je kvetlo kapradí, jak říká můj drahý kolega a kamarád, přejte si něco.
0: Přesně.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Radio Impuls, doprava 007.
1: Krásné ráno, 007 a dopravní rodino. Hned dvě nehody překáží na pražském okruhu směrem do Modletic. První boročku potkáte na 21., druhou na 19. před Ořechem. Kolona se tahne od Zličína, ucpaný je i příjezd do Prahy po Debětce. Ve směru na letiště se popojíždí mezi Jesenicí a Barrandovem. Profici z Global Assistance hlásí kolony v Praze. Ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Šerboholy v Liberecké do centra o nic lepší to není ani na příjezdech Barrandáku. Bubrolo se také na příjezdu do Prahy po D8 u sjezdu na Zdiby, kolona má přes 5 kilometrů. Víc než 4-kilometrová kolona je na obchvatu Slaného směrem do Prahy a tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 174. a 196. kilometrem. Z dopravy je to všechno. Ozvěte se, pokud narazíte na dopravní problém přes aplikaci Rádia Impuls. Vtip Vlastikorce.
2: Turista v Mexiku ptá se místního obyvatele. Dobrý den, jsem rád tady v Mexiku, líbí se mi tady. Jak se vám tady žije? A špatně, moc špatně, nic tady neroste, nic neroste. No počkejte, co když se zaseje kukuřice? No když se zaseje, to je něco jiného.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: nebudu chodit po špičkách dneska. Já si dám určitě skleničku něčeho dobrého. V rodině, jak jinak. Honzové slaví svátek, všem Honzům všechno nejlepší ještě jednou od nás z ranní rodinky. Ale taky Sašovi. Saša vyhrál dneska krásných 20 tisíc korun.
1: Probudil jsem vás z 10 tisíci, protože jste řekl výherní heslo. Co to znamená?
2: Konečně, no.
0: Konečně, no. Toto rameno přestane bolet, ne? Během chviličky, co?
2: jo, je lepší, byl jsem štraná ryba.
0: Tak pojďte, já vás zkusím chviličku probudit. Zapomeňte na bolest i utrpení a radujte se společně se mnou. Já tady nemám kolegyni na dovolené, Klárka, takže to musím vytočit sám. Jdu tam, jo? Točíme. A máte tam, chlape, hádejte kolik?
2: 20.
0: Ano, přesně, tak já vám vytočil 20.
2: Děkuju.
0: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co? Důležitá informace pro všechny hráče. Hrajeme o Betano Jackpot 100 000 do konce týdne. Přihlášení do poslední můžete provést dneska do 15 hodin přes aplikaci Rádio Impuls nebo přes stránky impuls.cz. Ale nebojte se, halo tady Impulzovi nekončí. Končí jen tohleto kolo, nové začne už brzy a ovšem vás budeme včas informovat, jak se u nás na Impulzu zvykne říct, dřív než ostatní. No a jak zakončíme dnešní mexické ráno? Hráli jsme si spoustu krásných mexických melodií, byl tady Santana. Hráli jsme si znělku Esmeraldy, tři sestry zaspívali Mexiko, Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Ale přece jen jedna mexická hvězda, která i v Česku je populární, ještě nezazněla, jmenuje se Thalia. Je to mexická zpěvačka a docela se jí dařilo s jedním hitem, který se právě teď rozjíždí pode mnou. Tímto s vámi uzavírám dnešní mexický pak, předávám to Vlastíkovi a vy si užijte den jak nejlíbu.

0: Právě teď posílám do vysílání květiny a není jich málo. Dopoledne na startu, věřím, že i ten dnešní horký parný den si maximálně vychutnáme. Skvělá muzika, za chvilku budeme hrát pro milionové kolegy do Havířova a to se docela těším. Pojedeme s úsměvem Jirka Kolbaba, je toho poměrně dost, ale teď to počasí. Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33. V 1000 metrech na horách 23 stupňů Celsia. Ladíte Impuls a já vám přeju skvělý 24. červen.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dáru.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Právě vychází nová Tina, plná skvělých letních tipů, křížovek oceny a báječného čtení, tentokrát s extra přílohou. Jako bonus získáte 32 stran úžasných receptů z českých jahod. Ochutnejte nadýchané dorty, řezy, jahodové koláče, rolády a další. To vše za 19 korun. Nová Tina, právě v prodeji.
2: Víkendové teploty můžou atakovat 40. Do Baltského moře míří další keporkak. Fotbalový útočník Ronaldo má svůj rekord. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česko se připravuje na další výheň. Teploty v následujících dnech dál postupně porostou. Předpověď počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
3: Pěkné dopoledne. Podle aktuální předpovědi to vypadá, že si od tropů neodpočineme. Vedra budou kulminovat v neděli, kdy se teploty vyšplhají na 37, v nížinách ojediněle i na 39 stupňů Celsia. Koncem týdne také může zapršet, a to hlavně v bouřkách. Výstrahu před nebezpečím vzniku požárů a horkem budou meteorologové ještě upřesňovat. Zatím platí pro jih Moravy. Úmorná vedra ovlivňují život v Česku. Kvůli počasí se zrušily třeba víkendové dostihy v Karlových Varech a ve Slušovicích na Zlínsku. Výheň svírá velkou část Evropy. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Na jihozápadě země teploty překročily 44 stupňů Celsia. Před 40 varují meteorologové také ve Španělsku, Portugalsku nebo Itálii. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: V železničních tunelech na trase z Prahy do Ostravy a Brna bude mobilní signál ještě teď v červnu. Správa železnic spolu s operátory dokončila instalaci infrastruktury. Vysokorychlostní datová síť 5G bude do konce měsíce funkční v traťových tunelech v Praze a v Krasíkově na Orlicko-Ústecku. Více než roční práce vyšly podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho na téměř 73 miliony korun.
4: Práce probíhaly od loňského března. Cílem celého projektu je vybudovat infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
2: V příštích letech chce správa železnic posílit signál v dalších 158 lokalitách. Knihovna Václava Havla v Praze řeší další problém. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména bývalého prezidenta a svého zesnulého manžela. Uvedla to v prohlášení s tím, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používané. Dále oznámila, že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu přitom Knihovna Václava Havla potřebuje, aby mohla s tímto jménem pokračovat v činnosti. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška informaci vyhodnocuje. Další keporkak míří do Baltského moře. Pohybuje se na Malém Beltu v západních dánských úžin. Dostal jméno Hartwin, plave na jih a pokud nezmění směr, odborníci varují, že dojde na další uvíznutí velryby. Situaci už sleduje německé ministerstvo životního prostředí v Kýlu. Baltské moře se stává pro velryby smrtící pastí. Je pro ně příliš mělké, má velmi nízkou salinitu, která jim způsobuje vážné zdravotní potíže, včetně kožních problémů. Zvířata se zde navíc kvůli husté lodní dopravě a rybářským sítím často zraní.
0: S Impulzem na fotbal.
2: Cristiano Ronaldo sebral Messiho vzhozenou rukavici. I hvězdný Portugalec přepisuje na probíhající mistrovství světa tabulky rekordů. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem, ve kterém Portugalci zvítězili 5-0. Ronaldo vstřelil 2 branky, stejně jako den předtím argentinský útočník Messi a také Francouz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Včerejší duel byl pro Ronalda už 230. startem v reprezentačním drezu, což je nejvyšší počet v historii světového fotbalu. Jeho gól z něj zároveň udělal druhého nejstaršího střelce v historii mistrovství světa. Starší byl pouze kamerunský útočník Mila, kterému na šampionátu ve Spojených státech amerických v roce 1994 bylo 42 let. A jako víno zraje i náš vlastní Korec, společník pro dopoledne na Impulzu, máš slovo.
5: Ano, snažím se, tak pan Ronaldo má rekord, gratulujeme, sochu už má, má si nějaký auťáky, radosti si udělal, je to šikola jednoznačně, ale já stejně jsem v táboru Messi.
6: Jo, já taky.
5: Dopolední vysílání, zprávy jsou za námi, Havířov už za chvilku a milionoví kolegové a teď divokej byl a plakala. Sedm pecek v kuse.
0: Dopoledne s dobrým kurcem na rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Je zde dopoledne s Dobrým Korcem a já volám Karla, protože bych chtěl zahrát pro své milionové kolegy. Kajo, jsi tam?
2: Ano, jsem tady, ahoj, zdravím všechny.
1: Já zdravím tebe, kde se právě teď pohybuješ, co děláš, co vytváříš, jakou hodnotu?
2: No, jsem v Havířově a dělám reklamu. Dělám reklamu už 27 let, takže celkem to mám už vychytaný.
1: Tak to je dobře. Na čem právě teď pracuješ?
2: Ježiši, děláme toho opravdu spousty, takže polepy vozidel, banery.
1: Takže taková reklamní klasika, taková, autobusové přesně, zastávky, ano. Ano, rozumím. Přesně. Pro koho chceš zahrát?
2: No, zahrál bych to pro Petra a pro Radku.
1: Mm-hmm. Protože to jsou milionoví kolegové, ale proč jsou milionoví? V čem jsou nejlepší?
2: Protože jsou skvělí, jsou vtipní, chytří, umí to a umí perfektně pobavit.
1: Tak to je dobře. Jsem rád, že jsi se zaregistroval na www.impuls.cz a kdo ví, třeba se brzy zase uslyšíme. Měj se skvěle, zdravím Havířov.
2: Taky, já zdravím všechny na rádiu. Ahoj.
1: Děkuju pěkně, ahoj Karle.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysat houflet a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlet.

0: Ladíte Impuls, to bylo 7 pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy. Chcete, abychom hráli těm nejlepším spolupracovníkům, tak se registrujte na www.impuls.cz a vše se může zítra hned v 9 podařit.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
2: fajn. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: S impulzem na fotbal.
1: Češi už za pár hodin sehrají klíčovou bitvu na fotbalovém mistrovství světa. Ve 3 ráno našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Zápas rozhodne o jejich dalším osudu na šampionátu. Na impulzu proto máme mexický den a se speciálním hostem teď přichází reportér Tomáš Kabát. Tomé, dobré dopoledne.
2: Hola amigos, vedle mě je v tuto chvíli Mexičan žijící 9 let v Česku. Frank, hola.
3: Hola.
2: Tentokrát se naučíme, jak řvát na stadionu jako opravdový Mexičan. Ačkoliv my dnes budeme fandit spíš Čechům. Tak jaké jsou, Franku, základní pokřiky na stadionu?
3: Mexico, Mexico, Mexico.
2: Tak to je Mexiko, že?
3: To je Mexiko.
2: Co tam máme dál?
3: Si se puede, to znamená ano, můžeme nebo dokážeme to. A si se puede, si se puede.
2: A to se používá jako samostatně, nebo se to propojuje v nějaké větě?
3: Samostatně, jako pokřik.
2: Si se puede, tak to je něco jako to zvládneme.
3: Dáme to.
2: To dáme.
3: Dáme to.
2: OK, co dál?
3: Golazo znamená velký gol. Přidává se aso nakonec. Gol, aso. Golazo.
2: Golazo.

0: Mě doufám, že to můžeme odvysílat.
1: Ano, to není zas tak hrozné.
0: A kdy se to používá?
1: Když třeba brankář nechytí ten míč, anebo prostě někdo něco udělá, něco jako idiot. Jo, pendejo.
0: Dobře.
1: Pendejo, idiota.
0: Rozhodčí, jsi slepý.
1: Arbitro, está ciego, když neuzná faul.
0: Závěrem, pojďme třeba trošku zafandit tomu českému týmu.
1: Vamos la Republika Čeka.
0: Vamos la Republika Čeka. Tolik pro zatím Mexický den na Impulzu s Mexičanem Frankem.
1: Adios.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Impulzovic Krabička, Václav Neckář a jeho velký hit s kytarama Lásko ztracená. Pojďme se posunout k dopravě. Ucpaný je v obou směrech obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Na tuhle trasu se vypravíme za chvilku a pak si dáme jednu jednoznačně fotbalovou pecku. Vaka, vaka, Shakira.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se právě teď hlásí z Global Assistance. Haló, Marto.
2: Ahoj, Vlasto, hezké dopoledne. Zhruba 5-kilometrové kolony po půjíždí na cestě z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného, a to v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 od Ústí nad Labem u sjezdu na Zdiby se projíždí s omezením. Doprava zpomaluje od 5. kilometru. Na východní a štěrboholské spojce budete popojíždět od Černého mostu po Štěrboholi. Kbelská je ucpaná na cestě od D8 a obou směrně se zdržíte na Pražském okruhu před Ořechem. A aktuálně je hlášená nehoda na trase z Turnova na Liberec na příjezdu do Pacerřic, kde se srazila 2 osobní auta. Global Assistance, Marta.
1: Děkuji pěkně, 605 222 007. Kdyby něco, ozvěte se.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Nádherná pecka, Jirka Korn a Lucie Bílá. A hit, který se jmenuje Byl by hřích. A pokud jste slyšeli ten text, tak já to podepisuju. I když ono to vždycky neúplně jde podle těch představ, ale snažte se. Pokud vás něco trápí, tak se snažte aspoň trošku usmát. Ono to je lepší než to trápení. A to trápení jednou stejně přejde. Ale těch písniček na tohle téma byla spousta. Co dnešní počasí? Jasno až polojasno. Teploty 28 až 33 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách 23. Kačka Palajová ve studiu. Jdeme na to.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Hasiči zasahují u úniku plynu na Božím daru. Na pražské Císařské louce se potopila loď. Fotbalová reprezentace se chystá na Mexiko. S 10. hodinou začínají další zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na Božím daru mají hasiče od rána plné ruce práce. V samém centru města zasahují kvůli úniku plynu z trubky. Tu poškodili dělníci při opravě jednoho z místních objektů. Provádějí protipožární opatření a spolupracují s plynárenskou pohotovostí. Událost se obešla bez zranění. Zásah hasičů hlásí i Praha. V přístavišti na Císařské louce se tam potopila loď. Snaží se ji nazvednout pomocí nafukovacích vaků a připravit k vytažení z vody. Podle zpravodajského serveru iDnes.cz je z důvodu úniku provozních kapalin na místě přítomný také zástupce odboru životního prostředí. Podle mluvčí pražských hasičů bude nutné zapojit jeřáb, který je na cestě. Práce na vyproštění plavidla potrvají několik hodin. Pozůstalí pozemřelých kvůli očkování proti covidu mohou žádat náhradu útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší soud. Vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud v Praze. Množství kyberútoků v oblasti cestovního ruchu stoupá. V květnu jich zaznamenala každá společnost v průměru 2290 týdně, což je meziročně zhruba o čtvrtinu víc. Celosvětový meziroční nárůst napříč všemi odvětvími činil přitom 2%. Kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých osobních a finančních údajů. Moderní technologie umožňují útočníkům vytvářet přesvědčivé weby, e-maily i zprávy, které odpovídají jazyku, lokalitě i zájmům konkrétního uživatele. Schopnost odhalit podvod pouhým pohledem tak postupně klesá. Josef Ráš mladší chce být primátorem Bratislavy, přestože je syn frontmana skupiny Elan současným ministrem dopravy na Slovensku. O voliče se bude ucházet jako nezávislý kandidát. Tvrdí, že se stranou Směr se nestotožnil a kampaň plánuje vést z vlastních zdrojů.
5: Josef Ráš mladší tvrdí, že ho finančně nepodporí žiadna strana. Bratislavu označil za svoj domov, kde sa narodil a vyrastajú i jeho deti. Chce, aby mali dôvod zostať v hlavnom meste, tak ako všetci ostatní bratislavčania. Kampaň má byť vecná a slušná, bez ideológie a hádok. Ako súčasný minister dopravy nie je členom vládnej strany Smer pod vedením Roberta Fica, ale iba jej nominantom. Komunálne voľby sa konajú na Slovensku koncom októbra. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Naši fotbalisté mají před Mexikem bojovnou náladu, alespoň to vyplývá z jejich předzápasových vyjádření. Národní tým se na světovém šampionátu s domácím výběrem utká v noci na zítřek na slavném Aztéckém stadionu. Předzápasové reakce sbírá reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Trenér Miroslav Koubek prohlásil, že jeho tým může favorizované Mexiko porazit, i když to teď může vypadat jako malý zázrak. Reprezentace potřebuje pro jistotu postupu do play-off turnaje vyhrát. Koubek bude chtít od svých svěřenců rozhodně lepší výkony než v prvních dvou utkáních skupiny. Kouč také vzal zpět svá dřívější vyjádření o pozitivním představení proti Jihoafrické republice. Teď na tiskové konferenci řekl, že byl s výkonem velmi nespokojený. K zařazení vyššího rychlostního stupně vyzýval před mikrofonem České televize také kapitán Ladislav Krejčí.
7: Víme, co nás čeká, o co hrajeme. Motivace je, myslím, jasná pro všechny a těšíme se na to. Čeká nás soupeř, který vlastně prokázal v posledních dvou zápasech svou kvalitu. Hrajou doma, nečekáme nic, že by měli vypustit, když pozici ve skupině má jasnou.
6: Naše fotbalisty čeká v Mexico City hned několik výzev. Bouřlivá podpora domácích Mexičanů, ale také vysoká nadmořská výška. Aztécký stadion je ve výšce 2200 metrů nad mořem, což je zhruba o 600 metrů výš než naše nejvyšší hora Sněžka. Zápas startuje ve 3 hodiny nad ránem našeho času. Loučí se Vítek Zábranský a ptá se Vlastikorce, budeš vstávat?
0: Nevím, s největší pravděpodobností asi ne, protože já se bojím, že to špatně dopadne, ale já bych to řekl úplně jinak, Vítku. Já jsem rád, že se tam ti naši kluci po těch vítězstvích nakonec vůbec dostali a to, že tam jsou, to je obrovský úspěch. Zítřek, respektive tu noc vidím na prohru, bohužel.
6: Věčně pozitivní Vlastekorec a já jsem chtěl říct, že já vstávat budu a podívám se.
0: Dobře, Vítek Zábranský, děkuju.
6: Ahoj.
0: Jo, fotbal, věčné téma, uvidíme, jak to dopadne. Přál bych si výhru samozřejmě, ale víte co, radši pojedeme s úsměvem za 3 písničky. Ladíte Impuls, dobré dopoledne.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia.

0: než ostatní.
1: Ve studiu Vítek Zábranský s aktuální zprávou.
2: Policie zasahuje na sídlišti v Ostravě Zábřehu proti muži, který může být ozbrojený. Policisté zajistili oblast, výst s informací přineseme v celou.
3: Počkej, ale včera byl jeden, dneska je další?
2: Přesně tak.
3: Ajaj.
0: Jezdím s úsměvem.
1: Náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje, no a do vysílání se nyní hlásí kolega Vláďa Jaroš. Je kdesi na cestě, tak jsem zvědav, ale hlavně jsem zvědav na tu nápovědu. Vláďo.
4: Ahoj vlastníku, zdravíme tě do studia. Protože se slyšíme, znamená to jediné, projekt Jezdím s úsměvem byl opět spuštěn. Dnes se potkáme po 14. hodině, máme pro vás odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo káva Viva taktéž na měsíc zdarma. Vybere si někdo z vás, kdo bude první, dorazí s aplikací OMV My Station. Pro toho, kdo nemůže přijet, tak po 12. hodině v našem vysílání budeme mít soutěž o poukázku na 500 korun, tak nezapomeňte poslouchat. A poslouchejte nás samozřejmě dál, protože my pro vás budeme mít i nápovědy na to město, kde se dneska po 14. hodině potkáme. A teď už padne první. Je to město v České republice, kde jezdí tramvaje. A protože jich je víc a já jsem hodný, tak jsem vám to spočítal. Těch míst v Česku, kde jezdí tramvaje, je 10. Poslouchejte dál, čekejte na další nápovědy. Dneska jedeme za vámi, jezděte s úsměvem.
1: Takže 10 měst, 10 potenciálních cílů. Vláďo, ty nám dáváš. Ještě, že jedeš s úsměvem.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na silnice. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Další přerušovanou kolonu vidíme v Praze na východní a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a příjezdem do Štěrbohol. A doprava vázne na jižní spojce mezi Krčí a Barandovským mostem ve směru do centra. Volejte dopravu na čísle 605 222 007.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Dnes ráno ve hře Halo tady Impulzovi jsme se snažili a brzy ráno jsme probudili posluchače Alexandra, který znásobil svoji výhru.
2: Točíme, točíme, točíme a máte tam, chlape, hádejte kolik?
3: 20.
2: Ano, přesně, tak já vám vytočil 20.
3: Děkuju.
2: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co?
3: Jo, pomůžete.
2: Rozhodně, mám z toho radost, že tam padla 20, že tam nepadl ten pitomej smolík. Já úplně nesnážím to políčko.
1: Já taky moc nemám rád. Toho smolíka myslím to políčko na tom našem výherním kole, ale 20 až, to je přece skvělá výhra. Gratuluji! Chcete-li s námi hrát, tak se registrujte 605-222-007. Už se nám blíží závěr této hrací části tohoto hracího kola, ale my pracujeme na dalším, uvidíte. Připomínám, že partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
12: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, zdravím tě, přeji dobré dopoledne, tak povídej, jsi ještě stále na Azorských ostrovech?
2: Ahoj Vlasto, dobré dopoledne. Ano, a já jsem stále na tom velkém ostrově San Miguel, kde máme velké množství velkých atrakcí a jezdím tady v střídavě v podstatě od rána do večera každý den. Hledám si ty fotopointy. Velice zajímavým místem, který bych chtěl doporučit, je určitě místo, které jsme Furnaš. A tady je takový veliký kráter, tam je botanická zahrada Terra Nostra a v tom městečku Furnaš je v podstatě takový obrovský prostor, který je ohraničen strmými zelenými stěnami. Je to v podstatě spící sopečný kráter a z podzemních zřídel tady často se dostává na povrch voda, která je teplá 35 až 40 stupňů. A právě toho využili v botanické zahradě Terra Nostra, kde je geotermální bazén s teplou vodou, ta je železitá, má takovou až tuhu oranžovou barvu, vypadá opravdu jako velice nezdravě ta voda, ale je přitom léčivá. A všude kolem máme fantastickou zahradu s cikasy, kameliemi, kapradinami, květinami, různými stromy. Ta sopečná půda pochopitelně je velmi výživná, takže se té vegetaci tady daří. Ta zahrada byla založena v roce 1775. Otevírací doba je tady od 10:30 do 16:30. Jezdí sem doslova celý svět a najdeme tady velké množství velkých atrakcí a tady fotím ty nejlepší záběry. A pozor, jedna rada, vemte si sebou starší plavky nebo tmavé plavky, pokud se budete chtít v té podivné rezavé vodě koupat.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jedeme dál. Jirko, zkus prozradit, jak vlastně na Azorských ostrovech cestuješ, jak se pohybuješ?
2: Po Azorských ostrovech se cestuje velmi zvláštně. Ty ulice jsou poměrně úzké, ty vesničky jsou takové malebné, sem tam nějaká, mezi tím jsou plochy, které jsou dost kopcovité a od nich je tak zasazena vždycky ta silnice. Tu často lemují květy nebo nějaké rostliny, které tvoří takové přírozené hrazení, anebo také kameny lávové. Je neuvěřitelné, co umí místní řidiči. Já tady občas jezdím menším autem, ale tentokrát při této návštěvě tady jezdím velkými autobusy a to je vždycky velký zážitek. Ti řidiči umí jezdit skutečně na milimetry, to, co projedou a ve vysokém tempu, mě úplně šokuje. Člověk řídí 50 let, ale to, co tady vidím, opravdu žasnu. Teď před chvílí jsem jel autobusem a ten couval v rychlosti 40-50 km poměrně úzkou cestou a velmi suverénně a poměrně hodně daleko a to mě teda nesmírně zaujalo. Mám pocit, že nejezdí úplně striktně ve smyslu dodržování pravidel a na druhé straně jezdí docela nad věcí a lehce. A kromě toho, že jezdí lehce, tak bych také chtěl vyzvinout lidi, které tady potkávám. A to jsou většinou vstřícní, usměvaví, komunikativní lidé, kteří se i zajímají o to, odkud jsem třeba přijel. A když řeknu Česká republika, tak tady má docela dobrý zvuk. A představte si, že jsem byl dneska v supermarketu, protože tady rád kupuju sýry a třeba sardinky a podobně. Objevil jsem tam i nějaké produkty z České republiky. Takové jako divné, zbytné, možná neúplně zdravé, byly to nějaké krekry, sušenky a podobně, ale byly od výrobce českého, tak to je taková jenom další připomínka. České stopy, ale jinak tady potkávám velké množství Čechů, protože Azory už Češi dávno objevili a potkávám je skutečně, dá se říct, na mnoha, mnoha místech. Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Ať je show Impulzovic, Krabička a Lenka Filipová, pro tuto chvíli, pro tento okamžik naprosto povedená kombinace. Ta písnička sedla právě teď. Porouchané auto stojí na výjezdu z Moravské Třebové směrem na Mohelnici, o tom bude doprava, no a hned po dopravě Luis Capaldi a můj oblíbený hit Forget Me.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na to, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na výjezdu z Moravské Třebové směrem na Mohelnici stojí porouchané nákladní auto. Pár minut se zdržíte v obou směrech. Kolona převážně kamionu popojíždí na D1 před Brnem směrem od Prahy od 175. kilometru po dopravní omezení na 196. Přes kilometr dlouhé kolony jsou v obou směrech na hlavním tahu na silnici 50 směrem Uherského Hradiště na Brno u Holubic. Na příjezdu do Třeboně od Jindřichova Hradce havarovala 3 osobní auta. Doprava tam zpomaluje. A na Pražském okruhu směrem na letiště jsou fronty mezi Jesenicí a Barrandovem. Navíc před Lhokovským tunelem blokuje jízdní pruh porouchaný kamion. Z Global Assistance Marta.
1: No prosím pěkně, máme to za sebou, tu dopravu, ta další za půl hodiny. 605 220 2007 je naše číslo, případně volejte přes aplikaci. A teď Luis Capaldi, potom Lucie a Šťastný chlap.

0: Ladíte středeční dopolední vysílání na vlnách Rádia Impuls, je 24. června, já koukám na oblohu, abych vám dal informaci o dnešním počasí, ale bude to prosté a jednoduché. Jasno až polojasno, teploty 28 až 33, dodržujte pitný režim, buďte v pohodě, pokud jste v tisíci metrech na horách, počítejte s teplotou kolem 23 stupňů Celsia. Mějte skvělý den a laďte i dál Impuls, za chvilku zprávy bude 11.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: V Ostravě Zábřehu zasahují protistřelci. Pavel kvůli summitu žádá o předběžné opatření. Hasiči ve Vedrech řeší požáry polí. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu Impuls.

0: Argema, tohle je Raj, za chvilku se v dopravě podíváme na D1, D2, do Moravské Třebové a bude toho daleko víc. Teď už ovšem ve studiu Vítek Zábranský a aktuální zpráva.
1: Dřív než ostatní.
2: Střelce ze sídliště v Ostravě Zábřehu našla policie mrtvého. Policejní zásah skončil, muž postřelil ženu, která je v ohrožení života. Víc informací řekneme ve zprávách v poledne.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kdo pak se nám to hlásí z D1?
2: Zdarec, borcí, tady krajta. Hele, valím jí kamičem z Brna na Prágl po D1 a ta kolona v protivce, jo, před Brnem, začíná už na 178. kilometru. To je mazec. Tak vydržte, kluci, vydržte. Zdár,
1: však počkej, až pojedeš zpátky, krajto. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru. Poruchané nákladní auto stojí na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici. Čekejte tady zdržení v koloně. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a to dále pokračuje na Pražský okruh po 21. Na vině je nehoda. A nehoda dvou osobáků se ještě stala v Jablonci nad Nisou v Pražské ulici. Ozvěte se do dopravy na číslo 605 222 007.

0: Prázdniny bez koncertů, to si myslím, že by asi nebylo ono. Víte co, my pro vás na Impulzu máme jeden živý koncert na každý víkend. Živák. V sobotu ve 20 hodin si přehrajeme největší hity kapely Žlutý pes a Ondřej Hejmy ve víkendovém živáku Rádia Impuls. Tak víte co, udělejte si pohodlí, užijte si koncertní atmosféru přímo z domova a v sobotu večer v 8 jen na Impulzu. Co se hraje dál? Mám tady Elánie a hit Znova sama dotkni.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: A Shoulder, Mike and the Mechanics. Za chvilku tuhle skvělou partu vystřídá sám Karel Gott s hitem Trezor. No ale já teď mířím za oceán. Zítra nad ránem čeká naše fotbalisty na mistrovství světa nejdůležitější zápas. Buď vyhrajeme a mohli bychom postoupit, nebo bude konec. A když nás čeká to Mexiko, tak náš zuřivý reportér Aleš Růžička na Mexiko do Moravskoslezského kraje kousek vedle Ostravy vyrazil.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
2: No, všichni už jsou v Mexiku, ale i já jsem v Mexiku, ale to je osada asi 5 kilometrů od Ostravy Poruby. Na tomto Mexiku je krom asi 50 domů jedna restaurace, známá široko daleko, a místní vrchní Rostislav Václavík se mi pokusil vysvětlit, proč se tomuto místu říká Mexiko.
3: To jsou takové různé spekulace, různé nějaké povídky, co...
2: Co jste slyšel?
3: Že tady nějaký pán prostě odsud odjel do Mexika, že tady bydlel, odsihoval se do Mexika, jo, a podle toho se mu to tak říkalo. Ano. Netuším přesně jako pravdu.
2: No a na tomto Mexiku mají vyhlášené tvarůžky, nakládané v pivu. Tak kde se na Mexiku u Ostravy vzali olomoucké tvarůžky?
3: Tak živo, už skoro 100 let. To je asi nějaký recept od mojeho pradědy.
2: To už nějaký dědeček, pradědeček to vymyslel, jo?
3: Ano, on to nějak vymyslel, podával to tady zemědělcům, kde bylo jenom pár domečků.
2: Ano.
3: Tak prostě jako svačinu a nějak se to prostě roztroubilo do té Ostravy.
2: Jak dlouho se tak jako tak ležejí třeba ty tvarůžky?
3: To záleží na tvarůžkách, třeba 3-4 dny, jakdy.
2: A byla to tedy dobrota. Takže až někdy pojedete směr Ostrava, nezapomeňte, mají tam Mexiko. Hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Trezor zavírám, otevírám ovšem aktuální dopravní zpravodajství. Uzavřená je po nehodě D1 na 23. kilometru směrem od Prahy na Brno. Dopravu mám připravenou, za 3 minuty posílám k vám.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme do dopravy, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jistě víte, že máme uzavřenou po nehodě D1 na 23. kilometru ve směru od Prahy na Brno a děje se ještě spousta dalších věcí. Já připomenu ještě další důležitou věc. Chcete-li k nám volat, můžete přes číslo 605 222 007 anebo také přes naši aplikaci. Honza Benešovský je ve studiu, co pak máš nového?
2: Dobrý den, já mám horko. Přináším horko jako téma do vysílání a teď to můžeme rozdělit, protože horko bude jistě i na AST

0: jiného.
1: Ale ne alkohol, jak si vždycky říká.
0: Jo, udržovat se ve stínu, tak to snad nějakým způsobem zvládneme.
1: Ve stínu pod fíky.
0: Ano, poslouchat Slavíky a těšit se na všechny Mexíky.
1: Tak jo.
0: Jedeme dál.
1: Jdeme.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ladíte Impuls, kde si teď připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v drobnostech a maličkostech. Mezi impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Myšák Ransdorf, který se zajímal o vaše oblíbené věci, které vás dokážou nadchnout.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
2: Jakýkoliv pohyb. Do přírody chodím se psem, s holkama, hory mám ráda.
3: Mě dělá největší radost hudba, hry, knihy, když se poštěstí, tak lidi.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Určitě moji dva synové, protože jsou úžasní a teď se ten můj starší dostal na vysokou, takže jsem šťastná.
0: Gratulujeme!
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Končí dopolední vysílání, těší se na vás Honza Benešovský a pamatujte, že tu radost můžete najít i v drobnostech. A také doufám pevně v našem vysílání. Meky Žbirka, Marika Gumbitová v Slepých uličkách. Užijte si odpoledne, dodržujte pitný režim a pokud to půjde, vychutnejte si každý paprsek slunce.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku polední zprávy a budeme pokračovat v tropické krasojízdě. Zítra zase jasno až polojasno, noční teploty 18 až 14, přes den 29 až 34 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Právě vychází nová Tina, plná skvělých letních tipů, křížovek oceny a báječného čtení, tentokrát s extra přílohou. Jako bonus získáte 32 stran úžasných receptů z českých jahod. Ochutnejte nadýchané dorty, řezy, jahodové koláče, rolády a další. To vše za 19 korun. Nová Tina, právě v prodeji.
8: Zásah na sídlišti v Ostravě Zábřehu skončil. Česko se o víkendu promění v saunu. Francie má první případ eboli. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Střelce z Ostravy Zábřehu našla policie mrtvého. Dopolední zásah na sídlišti skončil. Muž předtím postřelil svou manželku do zad. Konec mimořádné události přímo na místě potvrdil krajský šéf policie Tomáš Kužel.
10: Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
8: Podle policie šlo o konflikt mezi manželi a teď už nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Zranění ženy jsou vážná, není ale v bezprostředním ohrožení života. Česko o víkendu pohltí extrémní horko. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Český hydrometeorologický ústav na síti X uvedl, že situaci bude v dalších dnech upřesňovat. Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku ukázala 36 stupňů. Agentura ČTK zjistila, že bookmakeri vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. Poškozená výhybka blokuje vlaky mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou. Správa železnic omezila provoz na trati číslo 178 mezi Plzní a Chebem. Vlaky nahradí mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi na několik dní autobusové spoje. Správa železnic to uvedla na svých stránkách. Podle mluvčího správy železnic Martina Kavky poškodila výhybku nepovolená jízda vlaku. Dopoledne se ukázalo, že je poškození rozsáhlejší a bude nutná výměna. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy potvrdily nákazu u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Pacient je v izolaci a úřady se snaží vyhledat jeho kontakty. Píše to agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. V Kongu na ebolu za 5 týdnů od vyhlášení epidemie zemřelo přes 270 lidí. Proti aktuální variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Problematičtí jsou lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženými a daří se je vytrasovat, stejně jako ozbrojené konflikty a přeplněné tábory pro uprchlíky na východě země.
9: S Impulzem na fotbal.
8: Česká fotbalová reprezentace má před sebou poslední zápas na mistrovství světa, přesněji řečeno poslední zápas ve skupině. V noci na dnešek ve 3 hodiny ráno hrajeme v Mexico City na Aztéckém stadionu s domácími. Ve městě už máme kolegu ze zpravodajského serveru INES.cz Jiřího Čiháka.
11: Rozmary bláznivé mexické metropole během jediného odpoledne poznali z první ruky. Jen co čeští fotbalisté v úterý přiletěli ze základny v americkém Dallasu, trenér Koubek s kapitánem Krejčím se po ucpaných silnicích, kde zdánlivě neplatí žádná pravidla, přes hodinu trmáceli na tiskovku. Po ní navíc tým spláchl prudký liák, takže start posledního předzápasového tréninku před rozhodujícím duelem proti domácímu Mexiku museli reprezentanti posunout. Česko bude hluboká noc, až na legendárním aztéckém stadionu nastoupí do posledního utkání základní skupiny mistrovství světa. Vysněný postup zajistí fotbalistům pouze vítězství. V případě remízy budou muset ještě počkat na výsledky ostatních skupin. Z Mexika Jiří Čihák, INES.cz.
8: Uzavřená zůstává po nehodě dvou kamionů D1 v zúžení na 23. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Z dálnice sjíždějte na exitu 15 v Šechromy.
0: Posloucháte Rádio Impuls, tankování na rok zdarma, to by bylo něco. Hned by člověk vyrazil někam autem na dlouhou dovolenou, třeba to vyjde právě dnes ve vysílání. Za malou chvíli odprezentujeme aktuální vydání.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře? U nás?

0: Žijeme českou muzikou, Radio Impuls. Za chvilku už tady bude zpívat Lucie Bílá, ovšem nejdřív pojďme vyslechnout slova Jarošova. Zdravíme tě, Vláďo, ahoj.
1: Ahoj, zdravíme tě do studia. Náš dopravně bezpečnostní projekt Jezdím s úsměvem je opět na cestách. Dneska jedeme za vámi. Po 14. hodině se potkáme na místě, kde jezdí tramvaje. To už je byla naše dopolední nápověda, tak ji zopakujeme. Těch měst v Česku je 10, kde jezdí tramvaje. Pojďme to zúžit další nápovědou z tohoto města a místa, kde jezdí tramvaje, ale také létají velké Boeingy na dovolenou. Takhle to zužujeme, ten seznam. Tak kde to dneska bude, možná už tušíte. Každopádně teď ještě taky odměna pro ty z vás, co za námi nemůžete přijet. Odpovězte nám na otázku, kolik se maximálně smí jet v obci. To je dnešní lehká otázka, ale přesto nápovědu najdete v aplikaci OMV My Station. Pište nám odpovědi na WhatsApp 605 222 007 za 15 minut. Všechno vyhodnotíme a vyhraje někdo z vás poukaz na 500 korun. Utratíte si ho na čerpacích stanicích OMV.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě dvou kamionů D1 v místě omezení na 23. kilometru. Ve směru od Prahy na Brno z dálnice sjíždějte na exitu 15 Všechromy. Dál před Brnem je přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte mezi Odolenou vodou a Zdiby. Nehoda tří osobních aut částečně brání provozu na Pražském okruhu. Na 21. kilometru ve směru D1 do přerušované fronty dojedete už na D5 na 5. kilometru. A ještě vidíme nehodu o kus dál před Modleticemi na 77. Tady je dvoukilometrová kolona. Kdybyste to chtěli nějak doplnit, upřesnit, budeme rádi, když se ozvete samozřejmě přes žlutou rádiovou aplikaci. A nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls? Pořád jezdím s úsměvem, dnes je vedro jako blázen. Takže jsme dali opravdu snadnou otázku za 500, a sice jaká je maximální povolená rychlost v obci? Martine, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji.
0: Tak. No, my čekáme na tu odpověď.
1: Jo, tak je jasný, že je to 50 km za hodinu.
0: 50 říkáte, jo. Není to 60 náhodou?
1: Určitě ne.
0: Ale to bývávalo, já to ještě pamatuju jako řidič, 60.
1: No, to já určitě pamatuju.
0: Takže 50 říkáte. Vláďo, co ty na to jako motoristický rozhodčí s úsměvem?
2: A správná odpověď je samozřejmě 50 km v hodině, pokud není stanoveno jinou dopravní značkou. Gratulujeme.
0: Přesně tak, nenechal jste se zmást. Tak ano, gratulujeme, Martine, díky, že nás posloucháte a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se, nashle.
0: Vláďa Jaroš po druhé, co nás čeká v příštích minutách?
2: A teď už si pojďme říct, že nás dneska čeká osobní setkání po 14. hodině na místě, kde jezdí tramvaje a současně může vzlétnout i velký Boeing s vámi na letní dovolenou. Odkud to je, řekneme si po 14. hodině, řekneme přímo čerpací stanici OMV i ulici, budete vědět, kam máte dorazit. Těšíme se na vás, máme odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma i káva Viva a po vás chceme, abyste přijeli první a měli u sebe mobilní aplikaci OMV My Station. Vidíme se po 14. hodině. Ahoj.
0: Ahoj a taky po vás hlavně chceme, abyste jezdili opatrně. Teď ještě Vlastík se hlásí.
3: Vtip Vlasty Korce. Turista v Mexiku ptá se místního obyvatele. Dobrý den, jsem rád tady v Mexiku, líbí se mi tady. Jak se vám tady žije? A špatně, moc špatně, nic tady neroste, nic neroste. No počkejte, co když se zaseje kukuřice? No když se zaseje, to je něco jinýho.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls.
9: My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách. Z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. A písek umývá. Se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejmeš jména na sklách.

0: Posloucháte Radio Impuls, čeká nás jasná zpráva. Česká klasika od Olympiku z Impulzovic krabičky.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Už za pár hodin se hrají klíčovou bitvu na fotbalové mistrovství světa. Ve 3 ráno našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Zápas rozhodne o jejich dalším osudu na šampionátu. Na Impulzu proto máme dnes takový krásný mexický den a se speciálním hostem teď přichází reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
2: Hola amigos, vedle mě je v tuto chvíli Mexičan žijící 9 let v Česku. Frank, hola.
3: Hola.
2: A teď se podíváme na fotbalový stadion z pohledu gastronomie. V Česku je to klobása a pivo. Tak co se jí při fotbalových zápasech v Mexiku?
3: V Mexiku klobása vůbec, žádný párek, to je divné. Pivo ano teda, cerveza. A jinak tacos, to jsou moje nejoblíbenější národní jídlo. A poté tortas, to jsou skvělé mexické sandviče. A chicharrones, vepřové kůrky, křupavé.
2: Chicharrones.
3: Si, chicharrones, kusy toho...
2: Vepřových kůží?
3: Kůží, ano.
2: A to křupe, jo?
3: To křupe, hodně, hodně. A
2: máš to rád? To zní docela...
3: Velmi rád, myslím si, že Češi to taky měli moc rádi.
2: Něco jako škvarky?
3: Ano, ano, přesně tak.
2: Akorát, jako že ty se dělají z tuku.
3: Z kůže je to mnohem lepší.
2: Tak nevím, jestli Čechy nalákáme na vepřové kůžičky. Jasně. Ještě něco tam máte?
3: Esquites, elotes, to jsou takový kukuřice s majonézou a sýrem, chili, všechno sýrem, všechno s chili.
2: Velký význam má samozřejmě ta náplň toho, co tam je, ne? Takže ano, s čím to tam je?
3: Nejenom náplň, i ta tortilla. Češi říkají tortilla, je to tortilla.
2: Jo, ano, takže poupravujeme výslovnost tortilla.
3: Taky nezáleží jenom na náplň, ale taky jaký druh tortilly to je.
2: Tak v té tortille bývá co třeba?
3: Jakýkoliv maso. Někdy fazole, když je to třeba burrito, jinak salát, opravdu podle chuti.
2: A není to náhodou nepraktické na ten stadion? Dokážu si představit, že ono to bude vypadávat z té tortily na zem, nebo třeba na diváka přede mnou.
3: Jasné, všechno padá ještě, jak lidi se zvedávají, křičejí, ruce, všude. Je to součástí toho fotbalu, vždycky tam je nepořádek.
2: Nepořádek na stadionu.
3: Ano, ano. Chlebiček taky dělá nepořádek, taky těžký jíst.
2: Tolik pro zatím mexický den na Impulzu s Mexičanem Frankem. Ten se ještě přihlásí během odpoledne. Hasta la próxima y viva el fútbol.
3: Hasta la próxima.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Ta muzika, ta bude od Michala Davida za okamžik. Válčík pro mámu.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Dálnice D1 z Prahy do Brna na 23. kilometru zůstává po nehodě neprůjezdná. Kolona se táhne od 14. kilometru. Řidiči doporučují sjíždět už na 10. u Modletic. Bouralo se také na pražském okruhu na cestě od letiště na 21. kilometru u Jinočan. Stojí tam 3 osobáky. Pomalu se jede od Chrášťan. Dále před nájezdem na D1 překáží také nehoda, konkrétně 3 kamionů, postojte se v koloně od Jesenice. Na příjezdu do Prahy po ústecké D8 je silný provoz od 5. kilometru po sjezd na Zdiby. A na obchvatu Ostravy směrem na Opavu v Rudné ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Z Global Assistance.
1: Děkuju a teď je tady profi hlášení na druhou. Z uzavřené D1 se hlásí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Tak jak to vypadá?
3: Po kolizi 2 kamionů na dálnici D1 v omezení na kilometru 23 ve směru na Brno je dálnice úplně nyní zablokovaná. Odklon veškeré dopravy je mezi exity 21 a 41. Jeden z nabouraných kamionů má bohužel kompletně zablokovaný provozek. Pro vyprošení potřebujeme těžký jeřáb. Dálnice bude na Brno, proto neprůjezdná zřejmě následující 2 hodiny.
1: Děkujeme, zase se ozvěte, pane Riedle, stejně jako vy, kteří máte co říct. Komunikační kanály buď vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte kdykoliv na 605 222 007. Šťastnou cestou, dobré odpoledne. Rádio Impuls, Katy Perry.

0: posloucháte Radio Impuls. Za chvilku další zprávy. Počasový stereotyp pokračuje, zítra zase jasno až polojasno, teploty v noci 18 až 14, přes den 29 až 34 stupňů.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Policisté obvinili ozbrojeného muže mířícího na učiliště. Tropy o víkendu přitvrdí. Naši fotbalisté musí proti Mexiku zabrat. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policisté obvinili včerejšího výtržníka se zbraní. 55-letý muž se podle nich včera se střelnou zbraní vydal na učiliště v Čelákovicích v Praze Východ. Teď čelí obvinění z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli plynovou brokovnici, vzduchovku a tři nože. Po muži včera od rána pátralo přes 60 policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Ze vzduchu situaci sledoval vrtulník. Hledaného zadrželi odpoledne v pražských Strašnicích. Server Blesk.cz dnes uvedl, že se o víkendu muž dostal do blízkosti premiéra Andreje Babiše a ministra práce Aleše Juchelky. Během akce na úřadu vlády se s oběma fotografoval. Muže dnes umístili do zdravotnického zařízení. Důvody jeho jednání kriminalisté vyšetřují. Obviněnému hrozí až tříleté vězení. Další vlna tropů buší na dveře. Extra horký bude podle našeho zpravodaje Jana Čady na jihu a východě Moravy hlavně víkend. Pěkné odpoledne, Honzo.
6: Krásný den, způsob tohoto raného léta zdá se mi poněkud přehorkým, parafrázuji klasika, výrazný podpis počasí s teplotami těsně pod 40, musí akceptovat organizátoři 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Bude se tančit pět a dovádět, ovšem to vše v krojích, což bude převelice náročné. Vedení města s pořadateli se ještě radí, jak svlažovat hosty, návštěvníky, najmě pak účinkující. Tady je každá chladná rada drahá. Jan Čada, Radio Impuls, Strážnice.
5: Nejbohatší člověk světa lehce schudl, už není dolarovým bilionářem. Hodnota majetku podnikatele Ilona Muska spadla po několikadenním poklesu ceny akcí jeho firem SpaceX a Tesla. Klesla na 957 miliard dolarů. Ukazuje to žebříček nejbohatších lidí světa, který sestavuje a denně aktualizuje agentura Bloomberg. Druhým nejbohatším člověkem světa je teď spoluzakladatel firmy Google Larry Page. Jeho majetek Bloomberg vyčíslil na 297 miliard dolarů.
2: S Impulzem na fotbal.
5: Naše fotbalisty čeká mise Mexiko. Národní tým se v noci na zítřek utká v závěrečném skupinovém utkání s domácím výběrem na legendárním Aztéckém stadionu. Mexičané tady neprohráli už 24 utkání po sobě. Naši fotbalisté přitom potřebují zabrat. Postupová matematika je jasná. Při obrovské shodě okolností by mohla stačit i remíza. Spíš to ale vypadá, že bude potřeba zvítězit. Záložník Vladimír Darida pro reprezentační sociální sítě řekl, že budou cílit na výhru.
7: Bude to náročné, to všichni víme, a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
5: Fanoušci si budou muset přivstat nebo naopak déle ponocovat. Utkání začíná ve 3 hodiny v noci. Po srážce dvou kamionů se aktuálně na D1 na 23. kilometru ve směru od Prahy na Brno projíždí jedním pruhem. Stále tam čekejte zdržení v dlouhé koloně.
0: Děkujeme. O tomto místě vysílá taky mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rídl. Když se připojíte, vy bude to fajn 605 222 007 nebo naše žlutá rádiová aplikace. Tak o víkendu bude trošku teplo, to je pravda. Až 39 stupňů a to už si koleduje o radu lékaře, kterou samozřejmě poskytneme krátce po půl v rozhovoru. Zeptáme se i na ten alkohol. Teď jdeme na muziku, zpívá Daniel Landa.
2: Radost ze života. Radio.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Posloucháte Radio Impuls, probereme kolony, které vidíme všude možně, na D1, na D8, i na D5. Detaily řekneme za 3 minuty v dopravě 007 a z muziky Adele nebo Jiří Korn.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po nehodě dvou kamionů na 23. kilometru D1 ve směru od Prahy na Brno. Do kolony se dojíždí před 13. kilometrem. Dál potom před Brnem je přerušovaná fronta převážně kamionů mezi 174. a 196. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte v koloně mezi Klíčany a Zdiby. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované fronty na 6. kilometru. Kolona potom dál vede na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Na Pražském okruhu na 77. před Modleticemi bourala dvě nákladní auta. Tady má fronta 4 kilometry. A porouchané auto stojí v Praze na jižní spojce za sjezdem ze Spořilovské ve směru na Štěrboholy. I tady čekejte zdržení v koloně. Cokoliv dalšího budeme rádi, když nahlásíte. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, ano, i při snídani. Když náhodou zvoní telefon, říkejte halo tady Impulzovi, tak jako posluchačka Alexandra, které jsme volali dnes a podařilo se jí znásobit výhru, takhle to vypadalo.
1: Točíme a máte tam, chlape, hádejte kolik?
2: 20.
1: Ano, přesně tak, já vám vytočil 20.
2: Děkuju.
1: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co?
2: Jo, pomůžete.
1: Rozhodně, mám z toho radost, že tam padla dvacítka, že tam nespadl ten pitomej smolík, já úplně nesnážím to políčko.
0: Takže Alexander ten, pán Alexander to byl a my samozřejmě gratulujeme. Jdeme do finále v tomto kole, halo tady Impulzovi, je tady poslední šance, jak se přihlásit, která skončí zítra v 15 hodin. Takže do té doby ještě několikrát vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz adresa nebo ve žluté rádiové aplikaci si můžete udělat velmi snadno přihlášku, případně si poslat přihlašovací SMS-ku na číslo 906 11 09. Držíme palce, voláme každé ráno mezi 5 a 9. A vy musíte říct jedno jediné zásadní výherní heslo, a sice halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Česká dorazila další vlna tropických veder. Teploty o víkendu budou přesahovat 35 stupňů Celsia. Extrémní horko představuje vysokou zátěž pro lidský organismus. Téma pro příští minuty. Ve vysílání s námi lékařka Ludmila Bezdíčková. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Paní doktorko, co se děje s lidským tělem, když jsou taková vedra jako v těchto dnech?
2: Tak to tělo se samozřejmě snaží adaptovat na to horko a snaží se svými mechanismy tu teplotu vlastně snižovat vnitřní, respektive udržovat ji na té stálé tělesné teplotě normální, která by měla být někde pod 37 stupňů a toho dosahuje především prostřednictvím pocení, takže je potřeba, aby to tělo bylo dostatečně hydratováno, aby bylo vybaveno tou vodou, kterou může zase ztrácet.
1: Takže to jsme u toho pitného režimu. Vždycky, když se mluví o pitném režimu, tak ale jedním dechem odborníci dodávají pít. Ano, ale ne alkohol, ani pivo. Kdybyste mohla připomenout, proč ne ten alkohol?
2: Tak kromě toho, že ten alkohol vlastně sám o sobě je tělu škodlivý a toxický vlastně, že bychom ho neměli přijímat, tak také vlastně nevede k hydrataci, k udržení té tekutiny vlastně v nás, ale naopak je potřeba ty ztráty dosytit dále tekutinou, která alkohol neobsahuje, ideálně potom vodou. Takže člověk si mylně může domnívat, že se vlastně zavodňuje, pije-li alkoholický nápoj, ale ve skutečnosti tomu tak není.
1: Takže i když máme ten pocit, že to pivečko nás tak krásně osvěžilo, tak ono nás sice pocitově osvěžilo, ale nehydratovalo.
2: Tak bylo by to trochu striktní to takhle úplně říct, ale nehydratovalo nás dostatečně.
1: No takže dobře, co tedy pít? Kdybyste mohla být konkrétní.
2: Ideálně vodu, minerální vodu, můžeme pít také čaje, můžeme pít čaje, které jsou i teplé, tak jako to dělají třeba v některých jižních zemích, které pomáhají rychleji vlastně ztrácet tu teplotu prostřednictvím pocení. Nejlépe samozřejmě nápoje, které nejsou sladké, těm bychom se měli vyhnout především proto, že dětem kazí zuby a dále vedou k obezitě, ale velká část naší populace má cukrovku, takže pro všechny tyto osoby vlastně jsou sladké nápoje spíše výhodné.
1: Z hlediska toho horka, které skupiny lidí jsou nejohroženější?
2: Nejohroženější jsou chronicky nemocní a potom malé děti.
1: Takže jak o ně pečovat? Když třeba máme v rodině nějakého seniora, nějakou seniorku a víme, že už třeba tak úplně nejsou samostatní, tak máme na to nějak dohlédnout, aby se nezdržovali třeba venku nebo je nějak ochránili, požádali, aby byli ve stínu?
2: Určitě je především dobré si na ně vzpomenout, že vůbec třeba jsou sami doma a jít se podívat, v jakých podmínkách tam jsou, protože často slýcháme ty historky od zdravotnické záchranné služby, že seniori jsou někde ve vyšších patrech sami doma, že jsou v bytě, kde se nedá pořádně chladit nebo větrat a je tam opravdu nesnesitelné horko a potom tam kolabují, tak zkontrolovat ty své příbuzné, zda mají dobře vybavenou tu domácnost, případně je přesunout do nějakého prostředí, kde není takové horko, vybavit je nápoj chladnými nápoji, připomenout jim, že mají pít i ve chvíli, kdy nepociťují žízeň a podívat se, zda jsou prostě v pořádku.
1: Pak je tady ještě jedno téma, které souvisí s těmi vedry a to je klimatizace, kvůli které se vedou nejrůznější spory na nejednom pracovišti například. Tak jak zacházet s klimatizací, když je venku vedro?
2: Tak budu prezentovat tak trochu svoje subjektivní názory, byť jsem některé z těch informací se snažila ověřovat, ale ona ta data k tomu prostě neexistují. Pakliže je takovéto horko a disponujeme kvalitní klimatizací, která je revidována, ať už je to doma nebo v autě, tak určitě klimatizace je vhodná, výhodná, protože snižuje tu teplotní zátěž toho organismu. To nastavení té teploty je vhodné nedělat úplně na tu nejnižší teplotu, ale můžeme ji nastavit trochu výše, řekněme, že v dnešním dni třeba někde kolem 24-25 stupňů, aby ten teplotní rozdíl nebyl tak vysoký, ale pokud třeba na přechodnou dobu opravdu jsme extrémně z toho horka unavení a potřebujeme se schladit, tak není chybou si na chvilku klimatizovat i na teplotu nižší a nemyslím si, že nás to nějak může ohrozit. Pokud delší dobu pobýváme v tom klimatizovaném prostoru, tak ta klimatizace vysušuje ten vzduch a to samozřejmě má také svoje rizika, ale nejsou tak velká a málo kdy vydržíme v té jedné místnosti tak dlouhou dobu, abychom nevyvětrali a nepodívali se aspoň na chvíli ven.
1: Občas zaznamenáme debatu o pojmech úpal, úžeh. Je v tom nějaký rozdíl, nebo je to prostě tak, jak to někdo říká?
2: Rozdíl v tom samozřejmě je, ale není až tak velký rozdíl v tom přístupu, takže si myslím, že to, jak se na to dbalo hodně to rozlišovat, tak není nutné, aby každý si toho byl vědom. Úžeh je od toho tedy, že vlastně přímý sluneční svit, ty paprsky UV záření dopadají na naší hlavu a mohou ovlivňovat náš vlastně hlavně tedy náš mozek, ale celkově i ten organismus a ty projevy potom mohou být podobné, zatímco ten úpal je tedy vlastně strádání toho organismu vlivem té nadměrné teploty, které může vznikat i ve stínu a vzniká i ve stínu při těch vysokých teplotách, ale ve výsledku se může člověk cítit tak, že mu nevolno, bolí ho hlava, motá se, není mu celkově dobře, nikdy může i zvracet, může mít při tom úžehu i stuhnutí šíje a vlastně takové příznaky podobné, jako třeba při zánětu mozkových blan, tak to už je takový ten extrémní stav, který by neměl nastat, jako kdyby třeba někdo usnul na slunci a byl tam delší dobu.
1: Takže dávat pozor, dodržovat pitný režim. Praktická lékařka Ludmila Bezdíčková byla s námi teď ve vysílání. Děkujeme za to, mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Impulzy Honzy Benešovského. Na, na, na.

Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. V každé minutě vysílání, i když hraje písnička, tak my stále sledujeme, co se děje na silnicích, takže víme, že se jezdí jedním pruhem. Už po nehodě na D1 na 23. kilometru ve směru na Brno. Ještě to budeme upřesňovat, aktualizovat. Za dvě minuty nová doprava 007.

0: Franc.
1: Ahoj Honzo, ahoj. Hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna v omezení u Šmejkalky na 23. kilometru už je provoz obnovený levým pruhem po nehodě kamionů. Kolona je od 13. kilometru. Ve směru do Prahy zpomaluje doprava kvůli nehodě v protisměru. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy mezi sjezdy na Kralupy a Zdiby je omezení a kolona začíná na 9. kilometru. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona mezi 44. a 43. kilometrem. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy popojíždí fronta za Loděnicí od 7. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Dál na okruhu ve směru na Modletice před nájezdem na brněnskou D1 probíhá vyšetřování nehody. Průjezdní je jen jeden pruh a kolona je od Jesenice od 82. kilometru. Z Global Assistance Lenka.
0: Děkuju pěkně. Lenku můžete kdykoliv doplnit. Jsem rádi, když se přihlásíte z terénu. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605.
2: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
0: 222 007. Tak ještě jednou šťastnou cestu, krásné odpoledne, Radio Impuls.

0: dopoledne, posloucháte Radio Impuls. Možná jste slyšeli rozhovor s paní doktorkou, která nabádala k dodržování pitného režimu. Tak si to vezměme k srdci, protože bude zase vedro. Zítra jasno až polojasno, teploty přes den 29 až 34 stupňů Celsia. Za chvilku nové zprávy.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Případu pojistného podvodu s luxusní vilou padly tresty. Po střelbě na cisternu je muž v policejní celé. Následky tornáda obce opravují i po 5 letech. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty za pojistný podvod s luxusní vilou. Čtveřice si odpiká tresty 6,5 až 7 let vězení. Luxusní vilu v Moravičanech na Šumpersku si majitelé nechali za pomoci známých podpálit. Od pojišťovny tak chtěli získat 55 milionů korun. Nejvyšší tresty dostali vlastník nemovitosti a jeho bývalá manželka. Dvojici také soud potvrdil peněžité tresty 2 a 1 milion korun. Obžalovaní muže svou vinu doznali a u soudu se domáhali nižší trestu. Obhájci žen pro ně žádali zproštění. Všichni u soudu tvrdili, že ženy o trestné činnosti nevěděly. Střelná zbraň poslala pod zámek muže v Ústí nad Labem. V policejní cele skončil poté, co v opilosti střílel na cisternu s pitnou vodou. Policejní mluvčí to dnes uvedla na webu. Událost se stala v pondělí odpoledne a obešla se bez zranění. Muže policie stíhá pro trestný čin výtržnictví. U muže v bytě našli policisté větší množství zbraní. Šlo hlavně o airsoftové a kuličkové zbraně a jednu plynovou pistoli. Policisté v této souvislosti upozorňují, že airsoftové nebo jiné volně prodejné zbraně jsou často od skutečných střelných zbraní k nerozeznání. Pokud s nimi někdo manipuluje na veřejnosti nebo vyvolá dojem skutečného ozbrojeného útoku, představuje to závažné bezpečnostní riziko. Policisté v takových případech situaci vždy vyhodnocují tak, jako by mohlo jít o skutečnou střelnou zbraň. I 5 let po pustošivém tornádu na Hodonínsku je co opravovat. Obce pořád dávají dokupy zeleň a veřejná prostranství. Na řádění živlů z 24. června 2021 by už ale místní nejraději zapomněli.
3: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
4: Ulice vypadají jak unglnové. Ano, některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
3: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
5: Měli jsme 63 demolicí, dneska ty rodinné domy nově stojí. Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní. Jediné, co nám zbývá, je výsadba zeleně.
3: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Praha 3 vypoví nájem šéfce úřadu vlády Tinde Bárta kvůli porušení podmínek. Vypovězení smlouvy na městský byt dnes schválili radní městské části. Rodina Bárta si podle zjištění deníku N od radnice byt pronajímala za zvýhodněné nájemné. I přesto, že v něm vysoká státní úřednice je evidovaná, reálně ho využívají 2 studentky ze Slovenska z její rodiny.
0: S Impulzem na fotbal.
2: Spálené Poříčí na Plzeňsku spojí metal s fotbalem. Dnes na loukách nad městem startuje Basin Firefest. Zítra nad ránem se v rokové hospodě bude promítat zápas české reprezentace s Mexikem. Potvrzuje to naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
6: Hezké odpoledne, tvrdá muzika a fotbal, to jde k sobě. Organizátoři Basin Firefestu jsou si toho vědomi a nechtějí metalisty připravit o zápasy na probíhajícím světovém šampionátu. Roková hospoda nabídne přenosy vybraných utkání, včetně toho, v němž jde českému národnímu týmu o život. Jestli chce postoupit ze skupiny, musí na aztéckém stadionu porazit domácí Mexičany. Hraje se od 3 ráno, což fandové na festivalu zvládnou, práce je nečeká. Klára Fajstová, Radio Impuls, Spálené Poříčí.
2: Dobrá zpráva přichází z D1. Na 23. kilometru ve směru od Prahy na Brno se podařilo nehodu 2 kamionů odstranit a místo je průjezdné, kolona se pozvolna rozjíždí.
7: Posloucháte Radio Impuls. Sezóna oprav silnice dálnice jede naplno, typicky se kryje s tou motoristickou. Po 2:30 probereme místa největších dopravních problémů. Teď nastupuje kapela Tým Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls. Překrásná novinka ve vysílání. Eva Farná a Miraj, za chvilku Jaromír Nohavica. Nicméně teď se hlásí náš dopravně bezpečnostní ambasador Vláďa Jaroš. Haló.
1: Ahoj, zdravíme tě do studia. Náš dopravně bezpečnostní projekt Jezdím s úsměvem je opět na cestách. Dneska jedeme za vámi. Po 14. hodině se potkáme na místě, kde jezdí tramvaje. To už byla naše dopolední nápověda, tak ji zopakujeme. Těch měst v Česku je 10, kde jezdí tramvaje. Pojďme to zúžit další nápovědou z tohoto města a místa, kde jezdí tramvaje, ale také létají velké Boeingy na dovolenou. Takhle to zužujeme, ten seznam. Tak kde to dneska bude, možná už tušíte. Každopádně teď ještě je taky odměna pro ty z vás, co za námi nemůžete přijet. Odpovězte nám na otázku, kolik se maximálně smí jet v obci. To je dnešní lehká otázka, ale přesto nápovědu najdete v aplikaci OMV My Station. Pište nám odpovědi na WhatsApp 605 222 007. Za 15 minut všechno vyhodnotíme a vyhraje někdo z vás poukaz na 500 korun. Utratíte si ho na čerpacích stanicích OMV.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, 23. kilometr v místě zúžení ve směru na Brno. Se sice nehodu dvou kamionů už podařilo odstranit, ale stále se zdržíte v 9-kilometrové koloně. Dál potom před Brnem je přerušovaná fronta hlavně kamionů mezi 174. a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru, téměř 4-kilometrová popojíždí na D8 ve směru od Lovosic na Prahu na úrovni Odoleny Vody. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru, fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech. Na kilometr 19. a na Pražském okruhu na 77. kilometru před Modleticemi částečně brání provozu srážka dvou nákladních aut. Tady má kolona přibližně 4 kilometry. Tak se případně ozvěte, můžete nás doplnit přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. A teď pozor, ještě jednou Vláďa Jaroš a další nápověda k jeho aktuální poloze.
2: Ahoj. Jsme se vám z čerpací stanice OMV, naše zastávka bude prozrazena už za pár vteřin. Tak. Dneska jsme v hlavním městě Praha, je to čerpací stanice OMV na ulici Plzeňská, to znamená na Plzeňské směrem z centra, tady jsme. Čekáme na vás s aplikací OMV My Station. Kdo si přijede první pro odměnu? Tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma nebo káva Viva na měsíc zdarma. Čekáme, časový 30-minutový limit běží právě teď. Těšíme se na vás.

ožily vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku Mareka Gombitová a Miroslav Žbirka, fantastická písnička. Aktuální kolo Halo tady Impulzovi jde do finále, máte posledních 24 hodin na registraci a když ráno zvoní telefon, tak je dobré v každém případě do něj říct Halo tady Impulzovi. Tak jako to udělal dnes ráno posluchač Alexandr.
1: Točíme a máte tam, chlape, hádejte kolik?
2: 20.
1: Ano, přesně, tak já vám vytočil 20.
2: Tak. Děkuju.
1: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co?
2: Jo, pomůžete.
1: Rozhodně, mám z toho radost, že tam padla 20, že tam nepadl ten pitomej smolík, já úplně nesnážím to poličko.
0: No radost určitě, Halo tady Impulzovi, vrcholí toto kolo, pojďte se ještě přihlásit. Zítra ve 3 odpoledne bude Šmitec, stačí se zaregistrovat u nás na webu impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím SMSky prémiové za 9 kaček na číslo 906 1109. Halo tady Impulzovi, držíme palce, ať to konečně klapne.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo. Ptáš se mraků,
5: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
6: všude zdejší, všude je fajn.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: odpoledne. Při cestě na dovolenou autem se na některých místech musíte obrnit trpělivostí letní idylků, totiž můžou motoristům překazit oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony.
1: Svět kolem nás.
0: Jak připomíná zpravodajský portál iDnes.cz, stavební sezóna na silnicích a dálnicích je v plném proudu. Největší stavební akce teď shrne reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne. Tak co nás čeká na silnicích přes léto?
2: Pěkné odpoledne. Nervy cuchající místo je mimoúrovňová křižovatka Brno-Jih, kde se protínají dálnice D1 a D2. Denně tudy projede 80 tisíc aut, včetně velkého množství kamionů. Místo je proto nutné přebudovat tak, aby bylo průjezdnější. Během stavebních prací zůstává provoz ve dvou zúžených pruzích pro každý směr. Vzhledem k vytíženosti trasy se ale i tak řidič i musí připravit na zdržení. Bolavým místem je také středočeská část dálnice D1, kde se opravuje most Šmejk. Také tady se jezdí ve zúžení. Několik projektů se sešlo na D5, třeba u Berouna dělníci opravují přemostění. Zpravodajský portál iDnes.cz připomíná, že práce probíhají například také na dálnicích D8 a D55. Ředitelství silnic a dálnic nicméně dneska slíbilo, že práce přizpůsobí provozu a některé činnosti přesune na víkend.
0: Problémy máme čekat také při cestě na pražské letiště. Tam se děje co?
2: Cesta na dovolenou letecky se může zvrtnout ještě před příjezdem k gruzínskému terminálu. Tady až do 6. srpna probíhá přestavba křižovatky aviatická. Veškerá doprava na dálnici D7 proto jezdí jedním pruhem a tvoří se tam kolony. Na časovou rezervu je nutné myslet hlavně v ranních a odpoledních špičkách. A dopravu v Praze ještě víc ucpe třeba i zúžení ve frekventované Kbelské ulici. Zásadní tepna přijde v úseku od Cínovecké po Novopatskou o jeden jízdní pruh. Práce tady začnou 2. července.
0: Drobný přehled dopravních omezení najdete na zpravodajském portálu iDnes.cz. Na některé komplikované úseky teď upozornil reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovické.

0: Bohužel nikdo za námi nepřijel, tak jsem měl v tom tropickém čekání chuť vlézt alespoň do myčky Top Wash. Neudělal jsem to z určitých důvodů, byl bych hodně na očích, tak pojďme si říct, že se potkáme zase příště, že už nám to vyjde, tím jsme si jistí. Těšíme se na vás zase při další jízdě, nainstalujte si mezi tím aplikaci OMV My Station a dojďte za námi tam, kde se budeme nacházet v dalším koutě republiky. My se vám přihlásíme, poslouchejte dál Impuls, ať vám nic neuteče a jezděte s úsměvem a taky s čerpací stanicí OMV. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková otevírá.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna řidiči popojíždějí mezi 13. a 21. kilometrem. Na dálnici D1 z Olomouce do Ostravy před Klimkovicemi na 346. kilometru došlo k nehodě 3 osobních aut, kolona má 2 kilometry. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy mezi sjezdy na Kralupy a Zdiby je omezení a kolona začíná na 9. kilometru. Osobní auta jedou levým pruhem rychleji. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové popojíždí kilometrová kolona před 62. kilometrem kvůli omezení. Na pražském okruhu ve směru z letiště na Modletice před sjezdem do ulice k Barandovu narazilo osobní auto do svodidel. Kolona popojíždí od plzeňské D5 od Rudné od 7. kilometru. Dál na okruhu ve směru na Modletice před nájezdem na brněnskou D1 probíhá vyšetřování nehody. Průjezdní je jeden pruh, kolona je od Jesenice od 79. kilometru. Global Assistance, Lenka.
1: Děkujeme moc. Každý se může připojit terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolat na 605 222 007. Ještě máme postřeh z Českokrumlovska. Halo, halo.
3: Dolní Dvořiště, České Budějovice, obci Kaplice na hlavní dopravní nehoda. Před chvilkou se to stalo, je to se zraněním.
1: Děkujeme, dávejme pozor úplně všude. A teď už Petr Brožík je tady sám, z dvojice Kuková Brožík.
4: Krásné,
1: vítám tě, ahoj.
4: Odpoledne, děkuju, ahoj. Tak Renata říkala, že jak je přes 30, nechodí do práce. Tak se s ním uvidíme, kdy v červenci.
1: To jsou malíry, panečkuvej. To tak to musíš táhnout sám, ale já věřím, že ty se s tím vypořádáš perfektně, tak co nás čeká?
4: Budu doufat, dneska výjimečně sám. Samozřejmě, když nám bylo 18, hnedka po 15. hodině do toho vstoupíme, budeme se vracet do roku 1978, takže poměrně

0: Dopoledním puls minuta před 15. hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy. Za chvilku to jsou tady, něco souvisí i s začátkem prázdnin, hlavně ty policejní aktivity. Víc ve zprávách. Kabátě a šaman hned potom, no a jinak venku zítra bude vedro. Jasno, během dne místy přechodně až polojasno. A teploty 29 až 34 na horách kolem 25.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede, jede poštovský pán.
6: A rodina umí podržet.
7: Mohli bychom vám pomoct my?
3: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
4: Pobavit se.
8: To není možný.
6: Máte rádi Kláru?
4: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
3: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
6: Nebo oba?
7: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
9: Dohlédne na začátek prázdnin policie. Soud potrestal matku za vraždu 7leté dcery. Za krmení holubů padají v Karlových Varech pokuty. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou už tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Novinářům to řekl první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Ředitelství silnic a dálnic v létě navíc přizpůsobí práce provozu a některé činnosti přesune z dopravně exponovaných víkendů do pracovních týdnů. Opatření mají přispět k tomu, aby byl provoz na tuzemských silnicích bezpečnější, ale také plynulejší. 18-letý trest si může odsedět vraždící matka. Středočeský krajský soud dnes 36-leté zdravotní sestře vyměřil trest za ubodání 7leté dcery s mentálním postižením. Žena se k činu přiznala. Podle obžaloby svou dceru zabila loni v říjnu ve svém bytě v Kolíně. Na třídní schůzce se dozvěděla, že mentálně postižená dívka nezvládá školu, bude potřebovat větší péči a bude nutné ji přeřadit do třídy dětí s postižením. Po příchodu ze školy se žena rozhodla zabít a spolykala velké množství práv. Následně se ale rozhodla, že by dcera měla zemřít s ní a zasadila jí 96 bodných ran. Dnes matka uvedla, že byla zoufalá, protože s dcerou žila sama, dívčin otec se o ně nezajímal, ani na ní neplatil výživné. Stav dívky se měl navíc horšit. Matka s vyměřeným trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí si na místě podala odvolání. Za vraždu zvlášť surovým způsobem jí hrozil i výjimečný trest. V Karlových Varech padají pokuty za krmení holubů. Zatím poslední byla pro muže, který dlouhodobě přikrmoval ptačí populaci nedaleko Vřídla. Víc nám teď řekne náš zpravodaj Dušan Valenta. Dušane, dobré odpoledne.
11: Zdravím z Varů, možná to zní divně, ale je to tak. V lázeňském městě je přikrmování holubů přísně zakázáno, hlavně z hygienických důvodů a částečně i jako ochrana městského mobiliáře. Porušení vyhlášky strážníci berou jako přestupek, za který dávají 1000 korunovou pokutu. Ve správním řízení to může být až 10x víc. A jak to tedy bylo s pánem, který holuby chodil krmit ke Vřídlu? Strážníci o něm věděli delší dobu a našli ho díky pouličním kamerám. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
10: S Impulzem na fotbal.
9: Na Impulzu dnes máme mexický den. Češi totiž už v noci na zítřek sehrají klíčovou bitvu na fotbalovém mistrovství světa. Ve 3 ráno našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Náš reportér Tomáš Kabát proto vyspovídal Mexičana žijícího v Česku Franka Kvapila ohledně nejznámějších fotbalových pokřiků ve španělštině.
12: Si se puede, to znamená ano, dokážeme to.
13: A to se používá jako samostatně, nebo se to propojuje v nějaké větě?
12: Samostatně jako pokřik.
13: Si se puede. Tak to je něco jako to zvládneme.
12: Dáme to.
13: To dáme.
12: Dáme to. Golazo znamená velký gól. No puede ser. Neuvěřitelné.
13: Neuvěřitelné. No, no puede ser.
12: Si.
13: A teď pojďme na ty komentáře, které můžou mít fanoušci. Třeba něco ve smyslu, to je hrůza, nedá se na to koukat.
12: To je hrůza. Que barbaridad.
13: Barbaři, que barbaridad.
12: To je hrůza. Hasta ñamas. Hasta ñamas v plamenech jako oheň. To znamená, že hraje skvěle. Está en ñamas.
13: Está en ñamas.
12: Si.
13: rozhodčí, jsi slepý.
12: Arbitro, estás ciego.
13: Závěrem pojďme třeba trošku zafandit tomu českému týmu.
12: Vamos la Republika Čeka.
13: Vamos la Republika Čeka. Přeje Mexičan Frank i reportér Tomáš Kabát.
0: Snad i po tomhle to vyjde. 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. My za chvilku vrátíme do roku 1978. Teď ale Kabáť a jejich šamán. Hezké odpoledne.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dopolední impuls, 8 minut po 15. hodině a taky dneska hurá na cestu do minulosti.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Bude to cesta daleko a beru vás do roku 1978. Už teď vzpomínejte, jaké to bylo, když vám tehdy bylo 18. Zná letos máte, měli jste nebo budete mít 66. narozeniny. Co si z té doby vybavíte? Máte nějaký příběh, zážitek, vzpomínku? Něco, co ve vás žije dodnes? Dejte to vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo klidně nám mluvte jako hlasovou zprávu, za ty vzpomínky budeme moc rádi.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: S tím vzpomínáním pomůžu, protože v roce 1978 získal zlatého slavíka Karel Gott, taky Hana Zagorová a skupina Ladislava Štajdla. Mistrem světa se tehdy v Argentině stali domácí Argentinci. Ve finále porazili Nizozemsko. Diego Maradona měl tehdy teprve 17 let a trenér ho na šampionát nenominoval. No a v roce 1978 došlo k únosu autobusu se studenty Říčanského gymnázia, kteří jeli na výlet do NDR. Ozbrojení bratranci Barešovi řidiče přenutili změnit směr na NSR, tedyž Německá spolková republika. Pohraniční stráži tehdy velel František Šádek.
2: Hlavná varianta byla zastavit ten postup přes státní hranici. Děti sice prepustili z toho autobusu, ale v žádném případě se oni nechceli vzdávat. Pokračování ovšem pro ně bylo nemožné, protože další činnost byla obsazena pohraničníkami. A tam vlastně oni skončili.
0: Byla jedna z událostí roku 1978. Jenom připomenu, že tehdy to skončilo přestřelkou a zabitím řidiče autobusu a jednoho z únosců.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Byly tehdy i hezké chvíle, v roce 1978 se rodila dobrá muzika, třeba Petr Zek přinesl nejkrásnější déšť.

0: Tak Petře, prosím, taková modlitba za déšť může zaznít teď. Queeni přišli z Bicycle Race. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. A z roku 1978 je taky píseň Olympiku Ty slzy dávno vpila tráva.
1: Ty slzy dávno vpila tráva, co jedna prohra znamená.
0: Už v sobě máte atmosféru 78., když vám bylo 18, nebo i méně, třeba i více, všichni ostatní, co si z toho roku pamatujete. Dejte nám vědět na náš WhatsApp, buď napište na číslo 605 222 007, a nebo přidržte ten mikrofonek a namluvte nám svoji hlasovou zprávu. Díky za to. A ještě jedno přidržení v roce 1978 v podání skupiny ABBA. A jejich Summer Night City, tady je...

0: Impuls, za chvíli zase česká muzika Slze a bouře, připravená trošku bouře i na silnicích, když žádná kapka, ale jsou problémy s například nehodami právě teď na D1, problémy i na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se zdržíte v koloně mezi 15. a 21. kilometrem. Klasické slabé místo. Před Brnem je přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 174 a 196. V opačném směru od Vyškova na Brno doprava vázne mezi 201. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony už na 3. kilometru. Dál tady je D11 ve směru od Prahy na Hradec. Tady se před zúžením na 62. kilometru popojíždí ve 3-kilometrové šňůře. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete opět do přerušované kolony už na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Dále na Pražském okruhu na 77. kilometru před Modleticemi částečně brání provozu srážka dvou nákladních aut. A nehodu máme hlášenou z Děčínská. Více agent Jarda. Jardo.
2: Bacha, kdo jedete z Děčína na Benešov nad Polčnici, tak když vyjíždíte z Malý Veleně na Benešov, je tam bouračka, je to hned za zatáčkou, je to blbě vidět.
1: Pozor na to a díky za tu informaci. Další rádi uslyšíme od vás, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. Teď je tady Slza a bouře.

0: Express a zase cesta hluboko do minulosti.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska vzpomínáme na rok 1978. Napsala Lenka. Tehdy jsem nastoupila do textilky v Jihlavě. Už v 6 ráno jsem stála u stroje. Byl tam hrozný hluk, ale já se těšila, že si konečně našetřím na džíny z Tuzexu. Snad se to povedlo, Lenko. Pamatuju si na dovolenou v Bulharsku, jeli jsme tam takovým malým vajíčkovým přívěsem. My jsme šli z procházky, na které jsme našli na poli meloun. Já ho hrdě nesla a on mi těsně u kempu, který byl z kopce, spadl a kutálel se. Na kopci řvu a lidi se snaží meloun chytit. Mně samozřejmě přišel, že obrovský, byl ve skutečnosti poměrně malý a prý vůbec nechutnal. Andrea píše, krásný příběh. V roce 1978, do kterého se dneska vracíme, měl premiéru film Čarodějův učeň. Jeden z nejtemnějších československých animovaných filmů režiséra Karla Zemana.
2: Nadešel čas tvé mistrovské zkoušky z černého umění. Kdo zkoušku neudělá, pro toho je připravena rakev. Kravate, jdi do mlýna na černé vodě.
0: Tak to byla ukázka Čarodějova učně. Tak pojďme zase na ty vaše vzpomínky. Jestli máte nějaké ze 78. tak pište, namlouvejte na náš WhatsApp 605 222 007 a za pár minut to dokončíme.
1: Když nám bylo

0: Vodní impuls, 2 minuty před 15:30, za chvilku zase česká muzika, Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Stejně tak dokončíme za pár minut vaše vzpomínání na rok 1978, tak buďte dál s námi na Impulzu. Aktuálně z WhatsAppu. Za Štěpánským mostem ve směru na Mělník čerstvá dopravní nehoda, 3x osobní automobil, neprůjezdné z obou stran, píše Renata, dávejte pozor.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo. Ptáš se mraků,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
3: fajn. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dopolední impuls a pojďme s vámi dokončit vzpomínání na rok 1978.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: A nebo ať už vám bylo méně či více, tady jsou vaše příběhy. Josef vzpomíná na mistrovství světa v hokeji, které bylo tehdy v Praze. Měl jsem štěstí, můj strýc sehnal lístky na zápas se Sovětským svazem a ten jsme porazili 6-4, vidím to jako dneska. Dobrý den, v roce 1978 jsem pracovala ve fakultní nemocnici Motol jako dětská sestra a na podzim se mi narodil syn. Byl to rok velkých životních změn, píše H. Asi Hanka, nevíme. Já v roce 1978 nastoupil základní vojenskou službu do Poběžovic, pak výcvikáč Nýrsko a 2 měsíce znojmo do kuchařského kurzu a zbytek vojny v kuchyni na pohraniční rotě Sruby. Zdraví Honza. Parádní vzpomínka. Jana píše na WhatsApp, že v tom roce jako 18-letá se na taneční zábojově seznámila s klukem, který tam byl na prázdninách u příbuzných. Pak jsme si psali dopisy, píše Jana. Jednou týdně za mnou jezdil vlakem a za rok jsme se vzali a jsme spolu už 47 let. To je jak z červené knihovny. Krása, Jani. V tom roce k nám do Davids začalo jezdit metro, píše Marta a dodává, dnešní stanice Davidská se tehdy jmenovala Leninova. To byly vaše vzpomínky na rok 1978. Zítra vybereme další rok, ale přeci jenom to dnešní vzpomínání na 78. ukončíme hudební vzpomínkou. Marie Rotrová přišla s boudou na horor.
1: Když nám bylo 18.

Radio Impuls. Jestli máte pocit, že by to chtělo další českou muziku, tak pocit je dobrý a můžu sloužit úplně v pohodě. Tomáš Klus a jeho pocity právě za chvilku v našem vysílání. Sledujeme i aktuální silnice, kolona stále popojíždí na D1 před 22. kilometrem ve směru na Brno. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty. Pojďme si srovnat kalendáře. 24. června máme dneska. Za půl roku jsou Vánoce, zdá se to relativně daleko, ale někteří v létě budou schánět dárky. No a daleko před Vánocemi v říjnu bude jubilejní 10. český mejdan s Impulzem, 17. říjen O2 Arena. Na pódiu Miraj Činasky, MiG-21, Olympik, Lucie Vondráčková, taky speciální host Richard Krajčo. Vy tam můžete být úplně zadarmo dneska po 16. hodině. Zase tady na Impulzu budeme hrát o 2 lístky na český mejdan. Tak poslouchejte, kdyby to náhodou nevyšlo, tak vstupenky už teď najdete na sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Teď už je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Assistant se hlásí Lenka Roštoková. Lenko, krásné odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna řidiči popojíždějí mezi 15. a 22. kilometrem. Ve směru do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Ve směru z Brna do Ostravy zpomalíte kvůli omezení v Ostravě na 354. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové popojíždí 5-kilometrová fronta před omezením na 62. kilometru. Neprůjezdná je silnice 9 z Prahy do Mělníka mezi Biškovicemi a Kly. Kolony jsou v obou směrech. Kolona je na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rudné od 7. kilometru a pokračuje dál na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Dál na pražském okruhu ve směru na Modletice u sjezdu na dálnici D1 probíhá vyšetřování nehody, kolona je od Jesenice. Na pražském okruhu ve směru na letiště se zdržíte mezi Lohkovem a Ořechem. A v Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov u Běchovic překáží nepojízdné auto a kolona je od Černého mostu. Z Global Assistant Lenka.
1: Lenko, děkujeme. Ještě tady máme informace z Domažlicka o bouchlé pneumatice.
3: Pozor teď ze Gdyně na Domažlice. Tam bouchla guma kamionu. Akorát teď dojel na odstávku. Dejte pozor, do toho nevletíte, dělá se kolona.
1: Díky za to info. Vy se můžete ozvat přímo z provozu taky. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně na

0: Odpolední impuls, minuta a půl před 16. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Máme středu, takže prázdniny jsou tady co nevidět. Kromě toho, že se blíží volno, tak se na nás valí taková vlna obrovská a je to bude tématem zpráv, které jsou tady co nevidět. Činasky zadarmo, třeba hnedka potom, no když jsme u toho, tak zítra, tedy ve čtvrtek, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, takže to ten žlutý kotouč na chvíli zastíní aspoň. Teploty vysoko 29 až 34, na horách kolem 25.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Právě vychází nová Tena, plná skvělých letních tipů, křížovek oceny a báječného čtení, tentokrát s extra přílohou. Jako bonus získáte 32 stran úžasných receptů z českých jahod. Ochutnejte nadýchané dorty, řezy, jahodové koláče, rolády a další. To vše za 19 korun. Nová Tena, právě v prodeji.
5: V Česku bude o víkendu jako v sauně. Na vedra se chystají i domovy důchodců. Paliva zítra můžou nepatrně zlevnit. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko o víkendu pohltí extrémní horko. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Český hydrometeorologický ústav na síti X uvedl, že situaci bude v dalších dnech upřesňovat. Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku ukázala 36 stupňů. Agentura ČTK zjistila, že bookmakeri vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. Na současnou vlnu veder reagují i domovy seniorů. Na Olomoucku například kombinací technických opatření a úpravou každodenního režimu. Naše zpravodajka Eva Panošová zjišťovala, jestli mají všude k dispozici klimatizované prostory. Evo, dobré odpoledne.
6: Hezké tropické odpoledne přeji. Všude zatím klimatizaci nemají, ale všude to zvládají. Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denní aktivit a někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Nicméně klimatizace je v podobných zařízeních potřebná. V Přerově proto začali s její instalací v těchto dnech. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
5: A seniori ve Švýcarsku mají před horkem nezvyklé útočiště. Švýcarská kina spolu s místními samosprávami organizují pro důchodce bezplatná denní promítání v klimatizovaných sálech. Podle agentury Reuters má projekt poskytnout starším lidem možnost ochlazení. Letošní červen bude z pohledu vysokých teplot ve Švýcarsku jedním z rekordních. Meteorologové v zemi mluví o výjimečnosti současných veder, která jsou dlouhá a intenzivní. Navíc přišla do alpské země dřív. Běžná tam bývají až od druhé poloviny července do první poloviny srpna. Změny v cenách paliv si všimnou spíš pozornější šoféři. Maximální ceny pohonných hmot určované státem se totiž zítra promění jen o jednotky haléřů. Benzín oproti dnešku zlevní o haléř na 40 korun 54 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun 31 haléřů, tedy o 5 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Ostatky Vlastimila Harapese jsou ode dneška pohřbené na pražském Vyšehradě. Uložili je tam členové rodiny jedné z nejvýraznějších postav českého baletního umění. Pietní akt připravila Harapesova rodina a přátelé společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes byl v první české scéně dlouholetým solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024. Letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. I přes horké počasí se pietní akce zúčastnili desítky lidí.
1: s impulzem na fotbal.
5: Česká fotbalová reprezentace má před sebou poslední zápas na mistrovství světa, přesněji řečeno poslední zápas ve skupině. V noci na dnešek ve 3 hodiny, na zítřek ve 3 hodiny ráno hrajeme v Mexico City na Aztéckém stadionu s domácími. Ve městě už máme kolegu ze zpravodajského serveru iDnes.cz Jiřího Čiháka.
7: Rozmary bláznivé mexické metropole během jediného odpoledne poznali z první ruky. Jen co čeští fotbalisté v úterý přiletěli ze základny v americkém Dallasu, trenér Koubek s kapitánem Krejčím se po ucpaných silnicích, kde zdánlivě neplatí žádná pravidla, přes hodinu trmáceli na tiskovku. Po ní navíc tým spláchl prudký liák, takže start posledního předzápasového tréninku před rozhodujícím duelem proti domácímu Mexiku museli reprezentanti posunout. Česko bude hluboká noc, až na legendárním aztéckém stadionu nastoupí do posledního utkání základní skupiny mistrovství světa. Vysněný postup zajistí fotbalistům pouze vítězství. V případě remízy budou muset ještě počkat na výsledky ostatních skupin. Z Mexika Jiří Čihák, iDnes.cz.
0: 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. Zanedlouho pro vás budu mít 2 lístky na letošní český mejdan s Impulzem. Buďte pozorní a hlavně v pohodě poslouchejte. Činasky zadarmo pro vás právě teď.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
8: Vzal si 2 lízenky,

0: Puls, 5 minut před 4:15, za chvíli se vrátíme zase k české muzice, bude Lucie a Amerika. My sledujeme i české silnice, doprava 007 je tady už za 3 minuty, problémy třeba na D1 a taky na silnici číslo 43 nebo hradecké D11. No a taky dneska pro vás něco budeme mít, a sice 2 vstupenky na český mejdan s Impulzem. 17. října v pražské U2 aréně můžete jít úplně zadarmo, když dál budete poslouchat a budete mít trošku štěstí. Tak za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se zdržíte v koloně mezi kilometry 16 a 22. Dále před Brnem je přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru dálnice. Na silnici 43 čekejte kolonu mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Dál tady je D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 30. kilometru. Tady bourala dvě auta a do kolony se dojíždí už na 24. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Dále na Pražském okruhu na 77. kilometru před Modleticemi částečně brání provozu srážka dvou nákladních aut. Tady je stále 4-kilometrová šňůra a přímo v Praze vidíme kolonu na jižní spojce mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. Hlavně v tomhle vedru pevné nervy. A ozvěte se z provozu, budeme za to rádi. Buď zavolíte 605 222 007, anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Plus 16.23, aktuální čas. Za chvíli se vrátíme zase k muzice, ale teď do studia přispěchala Lenka Svobodová.
1: Dřív než ostatní.
2: Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře. O kompetenční žalobě teprv rozhodne. Víc řekneme ve zprávách v celou.

0: Impuls, středa odpoledne, 2 minuty před 4:30, za chvilku zase česká muzika Miraj a Volám. A teď volám všechny, kteří chtějí jít zadarmo na český mejdan s Impulzem. Proběhne 17. října v pražské O2 aréně. No a podle 3 indicí napište přesný název skupiny, o kterou se teď jedná, díky které se dostanete na český mejdan úplně zadarmo. Takže skupina vznikla v roce, kdy jsme vyhráli v Naganu. Létá a nemůže za to jenom hrdlička. Vystupuje i bez spodního prádla, ale ještě to nikdy nikdo neviděl. Název skupiny napište na náš WhatsApp 605 222 007, připište vaše jméno, příjmení, odkud jste, stačí město nebo obec, no a v pořadí 10. správná odpověď vyhrává. Za chvíli někomu volám.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls. Za chvilku impulzovec krabička, tam už je nachystán Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. A já pro vás mám dvě vstupenky na Český mejdan s impulzem 17. října v O2 aréně. A vy jste měli podle třech indicí napsat přesný název skupiny, která vznikla v roce, kdy jsme vyhráli v Naganu. Létá a nemůže za to jen hrdlička. Vystupuje i bez spodního prádla, ale ještě to nikdy nikdo neviděl. Přišly tipy na skupiny Tři sestry, Jeleň, Divoký byl nebo Škvor. Nejvíc ovšem bylo těch správných. A desátou správnou odpověď napsal Jirka Suk z Dlouhé Loty, který je teď na telefonu. Jirko, krásné odpoledne.
1: No já vás taky zdravím, krásné odpoledne.
0: Což je to za skupinu, kterou jsem dneska hledal?
1: Je to skupina MiG-21.
0: Přesně.
1: A Jirka Macháček.
0: Jirka Macháček, no jistě. Samozřejmě MiG-21 bude i na Českém mejdanu. Bylo těžké podle těch indicí dojít k té správné odpovědi, nebo jste musel googlit?
1: Podle těch indicí to těžké nebylo.
0: Jo, tak my jsme tak na vás hodní.
1: Vzhledem k tomu, že vím, kdo na impulzu má, nebo na tý vaší party vystupovat a dal jsem si všechno dohromady, tak to bylo zcela jasný.
0: To je super, když dáte dohromady a máte správnou odpověď, tak to je skvělé. A tím pádem vám to přinese dvě vstupenky na Český mejdan s impulzem.
1: No to bomba, moje první vína.
0: No krásný, kdo půjde s vámi?
1: No přítelkyně samozřejmě.
0: Bezvadný, bude to pro vás krásný den, večer, možná i noc. Užijte si to, uvidíme se tam, mějte se dobře a příště třeba naslyšenou.
1: Super, díky moc, hezké odpoledne.
0: Taky díky papa Jirka Suk z Dlouhé Loty dalším výhercem. Jestli jste to dneska nevyhráli, tak vstupenky na Český mejdan jsou v sítích Ticketportal a Ticketmaster a hrát budeme zase zítra touhle dobou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: zkrátce před 4:45, za chvíli třeba zpěvačka Adele, anebo Petr Nať, Chráň své bláznovstvá. Sledujeme i silnice. Nehoda aktuálně částečně brání provozu na silnici číslo 9 z Prahy do Mělníka mezi Biškovicemi a Kly. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a to, co se blíží do finále, tak to je jarní kolo hry Halo tady Impulzovi. Máte před sebou poslední šanci zahrát si o ranní hru až 100 000 korun, nebo výhru až 100 000 korun v tomto kole naší legendární soutěže. Takže přihlásit se buď na webu Impulzu v naší žluté aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky. A to pozor, do čtvrtka, tedy do zítřka, do 15 hodin. No a potom v pátek budeme někomu z vás volat v tomhle kole naposledy. Půjde naposledy o 100 000. Dneska brzy ráno jsme probudili posluchače Alexandra, který znásobil svoji výhru.
1: Točíme. A máte tam, chlape, hádejte kolik?
2: 20.
1: Ano, přesně, tak já vám vytočil 20.
2: Děkuju.
1: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co?
2: Jo, pomůžete.
1: Rozhodně, mám z toho radost, že tam padla 20, že tam nespadl ten pitomej smolík, já úplně nesnáším to políčko.
0: I dvojnásobek je v pohodě, ale čeká vás až 100 000. A peníze před létem, před letní dovolenou se určitě navíc vždycky hodí, abyste si mohli takzvaně vyhodit z kopítka. Přihlaste se a poslouchejte každý den Halo tady Impulzově. Když vám bude zvonit telefon, tak musíte ho zaprvé zvednout, i tak skrytá, neznámá čísla. A vždycky hnedka jako první říct Halo tady Impulzově. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 16.45 a právě teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Assistance se hlásí Lenka Roštoková. Lenko, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka mezi Biškovicemi a Kly za Štěpánským mostem probíhá odklízení vážné nehody, kolony jsou v obou směrech. Na dálnici D1 z Prahy do Brna řidiči popojíždějí mezi 18. a 24. kilometrem. Ve směru do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 180. druhým a 196. kilometrem, dál ve směru do Ostravy na 254. kilometru v omezení zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Na Pražském okruhu jsou kolony v obou směrech před Ořechem. Ve směru na Modletice před sjezdem na dálnici D1 stále probíhá vyšetřování nehody a kolona je od Jesenice. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkujeme. Navíc tu mám další aktualitu. Na výjezdu z Jihlavy před Rančířovem směrem na Znojmo blokuje provoz nehoda. Kolona tady má přes 4 kilometry a sahá na obchvat Jihlavy k odbočce na Dolní Cerekev. Dávejte pozor, z provozu se může

0: Puls, 3 minuty před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět. I v těchto zprávách se bude řešit to, co nás čeká v nadcházejících dnech, a to je vedro, které se vpadne, až extrémní vedro, dokonce může být 40 nebo i přes 40 stupňů, jsou vypsané nějaké sázky na to, jestli to padne. No v tomhle případě já bych si klidně vsadil a mile rád bych prohrál, aby to nebylo, protože tohle už není hezké české léto. Tohle je prostě výheň, která nás tady se smahne o víkendu. Víc tedy ve zprávách a nejenom to. Po nich divoký byl a malování, a taky budeme pokračovat v rozhovoru před tím naším velkým zápasem s Mexikem na mistrovství světa s Mexičanem žijícím v Česku. Takže to bude po 17. hodině. No i teď k tomu počasí. Zítřek ještě jakž takž půjde. Čeká nás jasno během dne, místy přechodně až polojasno. A ty zítřejší teploty budou 29 až 34. Moc se neochladíme, případně ani na horách, kde bude 25 stupňů.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21 Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Partnerem českého mejdanu je Baumax. Vše pro dům, byt i zahradu. Baumax. Nízké ceny každý den a ještě něco navíc.
2: Právě vychází nová Tina, plná skvělých letních typů, křížovek oceny a báječného čtení, tentokrát s extra přílohou. Jako bonus získáte 32 stran úžasných receptů z českých jahod. Ochutnejte nadýchané dorty, řezy, jahodové koláče, rolády a další. To vše za 19 korun. Nová Tina, právě v prodeji.
3: Ústavní soudce vložil do prezidentsko-premiérského sporu. Horko stěžuje práci i hasičům. Čeští fotbalisté se chystají na mexického favorita. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Ústavní soud začal v prezidentsko-premiérském sporu jednat. Předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Jeho cestě nesmí nijak bránit. Soudci to oznámili novinářům. Prezident na summit chce, vláda premiéra Andreje Babiše s ním ale dosud nepočítala. Dnešní rozhodnutí je jednorázové a vztahuje se pouze na Ankaru. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne, udělá to ale přednostně. Rozhodnutí padne v řádu několika měsíců. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je podle soudců potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni. Summit se koná 7. a 8. července. Lhůta pro akreditaci končí tento pátek. Další vlna tropů buší na dveře. Extra horký bude podle našeho zpravodaje Jana Čady na jihu a východě Moravy především víkend. Pěkné odpoledne, Honzo.
4: Krásný den. Způsob tohoto raného léta zdá se mi poněkud přehorkým. Parafrázuji klasika. Výrazný podpis počasí s teplotami těsně pod 40 musí akceptovat organizátoři 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Bude se tančit pět a dovádět, ovšem to vše v krojích, což bude převelice náročné. Vedení města s pořadateli se ještě radí, jak svlažovat hosty, návštěvníky, najmě pak účinkující. Tady je každá chladná rada drahá. Jan Čada, Rádio Impuls, Strážnice.
3: A vysoké venkovní teploty výrazně stěžují i práci třeba hasičům. Při zásazích v tropických dnech se v ochranných oblecích rychle přehřívají. Hasiči se proto musí častěji střídat a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali zbytečně. Mluvčí jihomoravských hasičů to dnes řekl agentuře ČTK. Horko je podle něj problém i u zásahů, které nejsou přímo u požáru. Třeba při úklidu po dopravní nehodě nemusí mít hasiči ochranné kabáty a zůstávají jen v tričku, v kalhotách, přilbě a rukavicích. Vždy ale situaci musí posoudit velitel. Klíčový je podle mluvčího i pitný režim.
0: S Impulzem na fotbal.
3: Dnes v noci nás čeká Mexiko. Čeští fotbalisté se s těmi mexickými utkají v posledním zápase skupiny na mistrovství světa na legendárním aztéckém stadionu v Mexico City. Aby postoupili dál, budou muset domácí porazit. Svoje predikce a analýzy zítřejšího zápasu s favorizovaným Mexikem nám dali naši nejmenší posluchači.
5: Mexiko bude těžký porazit, největší pravděpodobnost, že to bude jako zas vyrovnaný, ale doufám, že to vyhrám.
6: Myslím si, že jsou o kus lepší než my, ale když se budeme snažit, jak je podle mě udolám.
7: Já to tak cítím, že prostě musíme prohrát, že už to je tak jako daný.
8: Pokud všem hráčům dojde, že pokud prohrajou, tak papá mistrovství světa na další 4 roky, tak aspoň to 1-0, to by nám stačilo úplně.
3: Utkání Mexiko-Česko začíná 3 hodiny po půlnoci našeho času. Polská vláda se zaměří na neřesti. Chystá se zvýšit daň z alkoholu a cukru, aby získala víc peněz do zdravotnictví. Doufá, že v příštích 10 letech díky tomu vybere v přepočtu zhruba 102 miliard korun. Podle agentury Bloomberg to uvedlo polské ministerstvo zdravotnictví. Daň na alkoholické nápoje by se v příštím roce měla zvýšit o 15%. Ministerstvo chce také zvýšit daň z malých lahví alkoholu a z cukru. Zdůvodňuje to jejich škodlivými dopady na zdraví.
9: 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Já se budu dál věnovat fotbalu a budu pokračovat v rozhovoru s Mexičanem žijícím v Česku, a to už za chvilku ve vysílání Impulzu. Čeká nás mezi tím dobrá muzika, Divoký byl a Malování. Právě teď krásné odpoledne přeje Petr Pršík.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, 5 minut před 17:45, za chvilku další česká muzika, bude Xindl X a Puberťák. Sledujeme i aktuální dopravu a ta tady bude za asi 4 minuty.
1: S Impulzem na fotbal.
0: No a teď velká věc, zase se nám na Impulzu hlásí Mexičan, žijící 9 let v Česku. Je to Frank, hezké odpoledne.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Jak bys popsal atmosféru na mexických stadionech?
2: Byl jsem velmi mladý, když jsem tam byl, ale pamatuju si hluk, jídlo, lidi, křiky, všechno takový chaos.
0: No, když jsme u těch lidí, jací jsou vůbec Mexičani jako lidi? Mají nějakou společnou vlastnost nebo typickou povahu? Jsou třeba sebevědomí?
2: Velmi, velmi sebevědomí, soutěživí, hlavně u toho fotbalu, a obecně, že si věří, že si věříme, že to dokážeme, že jsme si schopni, když spadneme na zem, zase se postavit a jít dál.
0: No, pojďme k tomu fandění, jaký jsou Mexičani fanoušci, spíš divocí nebo přátelští, může jich případná prohra znamenat nějaké nepokoje, mají se Češi v Mexiku v případě prohry domácího týmu bát?
2: Češi v tady tom, Češi a Mexičani jsou si velmi podobní, podobně zažívají ten sport a fotbal a jsou samozřejmě zklamaný, pokud nevyhrají, ale není zas potřeba se bát. Podle mě reakce stejná jako česká. Česká reakce velmi zklamaní a ano, můžu se porvat na stadionu trošku, ale není to nic hrozného.
0: Ten stadion, kde se bude odehrávat zápas české repre s mexickou, je ve vysoké nadmořské výšce. Je to pro Mexiko typické, nebo je to jen speciální oblast? Je tam více takto vysoko postavených stadionů třeba?
2: Je to typické, protože tam obecně nadmořská výška je vysoká. Mexičani jsou na to zvyklí. Češi pro Čechy to může být možná těžké.
0: No a ty jsi to zažil, tak pro tebe nebylo náročné skákat a fandit v průběhu fotbalu?
2: Ano, ale já jsem zvyklý tam na tu zemi, na tu výšku.
0: Dobrá, tolik tedy Mexičan Frank. Díky, hezký den, budeme fandit.
2: Gracias, que disfruten.
0: Utkání Česko-Mexiko začíná ve 3 ráno našeho času, tedy noc ze středy na čtvrtek.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. a 19. kilometrem. Dále před Modleticemi na 77. kilometru stále policie šetří nehodu dvou kamionů a je tady 4-kilometrová šňůra. Do 3-kilometrové kolony vjedete na výjezdu z Prahy po Strakonické u Zbraslavy ve směru na Příbram. Přímo v Praze je ucpaná jižní spojka mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. Dále na D1 ve směru na Brno před 22. kilometrem se popojíždí ve 3-kilometrové koloně. A před Brnem jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 180 a 196. Na výjezdu z Jihlavy před Rančířovem směrem na Znojmou blokuje provoz nehoda. Kolona tady má přes 4 kilometry a sahá na obchvat Jihlavy k odbočce na Dolní Cerekev. Dávejte pozor, hlavně v tom vedru je potřeba větrat, klimatizace přiměřeně, pitný režim a tak dále, ať to nesnižuje pozornost, nějaká indispozice. Ozvěte se i z vašich cest, buď zavolejte 605 222 007, anebo to namluvte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Xindlem X.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Puls, za chvíli zase česká muzika. Krištof, Život je krásný a s tím souvisí i to, co bude následovat potom, protože dneska byl opět v akci náš expert na radost Michal Ransdorf. Napříč Českem zjišťoval a ptal se vás na ty vaše největší radosti. Jaké to jsou, to se dozvíte za pár minut tady na Impulzu.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: Objevte magický svět Energylandie. Světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Puls středa odpoledne, za chvilku Impulzovec krabička a v ní Helena Vondráčková, Lásko má já stůň.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Vaše radosti, vaše nejmilejší radosti, nebo i maličkosti, to, co vás dělá šťastnými, to jsou přesně otázky, které kladou naši experti na radost. Dneska to byl Michal Ransdorf a co z toho od vás vyšlo?
2: Co vám v životě dělá největší radost?
3: Jakýkoliv pohyb. Do přírody chodím se psem, s holkama, hory mám ráda.
4: Mě dělá největší radost hudba, hry, knihy, a když se poštěstí, tak lidi.
2: Co vám dělá v životě největší radost?
5: Určitě moji dva synové, protože jsou úžasní a teď se ten můj starší dostal na vysokou, takže jsem šťastná.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: impulzu, že za chvilku další česká muzika. Michal David, chtěl bych žít tak, jak se má. My sledujeme i dopravu. Kolona popojíždí na výjezdu z Jihlavy před Rančířovem směrem na Znojmo. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. Prázdniny jsou tady, co nevidět. Začnou už za chvilku, protože v pátek je vysvědčení, poslední den školy, pak se do toho děti vrhnou. No a české prázdniny bez koncertů, to by prostě nešlo. Takže u nás na Impulzu pro vás máme jeden koncert na každý víkend. Už teď v sobotu ve 20 hodin si připomeneme největší hity kapely Žlutý pes a Ondřeje Hejmy ve víkendovém živáku Rádia Impuls. Udělejte si pohodlí, něco si vychlaďte, bude vedro a užijte si tu koncertní atmosféru přímo z domova v klidu, v pohodě, bez toho, abyste byli spocení, zaprášení nebo zablácení někde a tak dále. V sobotu večer v 8 jenom tady na Impulzu.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Tak je teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Asistance hlásí Lenka Roštoková. Lenko, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezký podvečer. Na silnici 38 na výjezdu z Jihlavy před Rančířovem směrem na Znojmo je dopravní omezení a zdržíte se v obou směrech. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy u sjezdu na Opatov na druhém kilometru překáží hromadná nehoda a fronta je odchodová. Dál ve směru do Brna řidiči popojíždějí mezi 20. a 24. kilometrem a na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 3. kilometru. Kolona je na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rudné od 6. kilometru a pokračuje na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Dál na pražském okruhu ve směru na Modletice u sjezdu na dálnici D1 probíhá vyšetřování nehody, kolona je od Jesenice. Z Global Assistance Lenka.
1: Dávejte pozor v tom vedru i za volantem, ať se v pořádku dostanete tam, kam míříte, konec prázdnin nebo konec školy a začátek prázdnin, ať proběhne v klidu. Zapojte se taky do naší dopravy 007, buď zavolejte 605 222 007, nebo to v klidu a v pohodě namluvte do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi a šťastnou cestou s Impulzem.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
1: No a dneska ode mě všechno, loučí se Petr Brožík, zítra už zase v plné sestavě i s Renčou a Ludvík Pospíšil je ten, který přišel a bude vás provázet dalším vysíláním Impulzu. Vítej.
4: Ahoj Petře, já ti přeju krásný podvečer. Viděl jsi někdy naše posluchače, že by zvedali oči v sloup, když něco říkáš?
1: No tak jsme rádio, naštěstí ne.
4: Já jsem to taky neviděl, ale za chvíli budu číst tu předpověď počasí, tak je mi naprosto jasné, že se to stane.
1: Já si myslím, že nebudou zvedat jenom oči v sloup, ale že budou padat už dopředu, protože to, co nás čeká, to je...
4: V neděli. 40, jo.
1: Růza.
4: Měj se hezky, ahoj.
1: Taky ahoj.

0: Krásný večer, za chvíli 18. hodina. Jak to s tím počasím bude dál? Já nevím, jestli to chcete slyšet. No, prací snů se v příštích dnech stane cokoliv v metru. Tam totiž zůstane příjemná teplota. Jinde se bude dál oteplovat a oteplovat. Zítra samé slunce, bude až 34 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Právě vychází nová Tena, plná skvělých letních typů, křížovek oceny a báječného čtení, tentokrát s extra přílohou. Jako bonus získáte 32 stran úžasných receptů z českých jahod. Ochutnejte nadýchané dorty, řezy, jahodové koláče, rolády a další. To vše za 19 korun. Nová Tena, právě v prodeji.
8: Ústavní soud podpořil prezidenta, policie chystá razii na šoféry a Británie zažívá historická vedra. Jsou tu zprávy v 6 a s nimi Vladimír Bokál.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Ústavní soud zasáhl do sporu o zastupování Česka v zahraničí. Předběžným opatřením nařídil vládě, aby umožnila prezidentu Petru Pavlovi účast na summitu NATO v Ankaře. Ten se koná 7. a 8. července. Soudci uvedli, že účast českých prezidentů na summitech NATO je dlouhodobou a zavedenou praxí. Rozhodli také kvůli časové tísni, protože registrace na summit končí už tento pátek. O samotné kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí prezidenta rozhodne soud později. Právě před 5 lety řádilo na jihu Moravy tornádo. Život v obcích na Hodonínsku se už ale vrátil do normálu. Starostka nejpostiženější vesnice Hrušky Jana Filipovičová Radio Impuls řekla, že po přírodní katastrofě zbývá ještě obnovit zeleň a to bude běh na dlouhou trať.
10: Tím, jak jsme po tornádu vdali do země veškeré inženýrské sítě, elektřinu, optický kabel, veřejné osvětlení, tak nám tam hold nezbylo místo pro výsadbu té zeleně. To je vlastně jedno jediné, co nás teď trápí, ale našli jsme nějaké řešení a tu zeleň do konce příštího roku vysadíme.
8: V sousedních Mikulčicích využili obnovu stromořadí k umístění ovocných stromů na obecní pozemky. Kdokoliv si tam tak může utrhnout sladké třešně nebo hrušky. Mikulčický starosta Josef Dvořáček ale Impulzu řekl, že bude ještě nějakou dobu trvat, než začnou ovocné stromy pořádně plodit. Policie vyráží na silnice. Na začátku letních prázdnin totiž posílí kontroly po celé republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Akce proběhne tento pátek a v sobotu a zopakuje se také o týden později, během prodlouženého víkendu. Policie upozorňuje, že letos zatím přibylo obětí nehod asi o 5% a mezi nejohroženější patří motorkáři a cyklisté. Ředitelství silnic a dálnic zároveň omezí některé práce během nejvytíženějších víkendů a posílí dálniční asistenci pro řidiče uvázlé v kolonách. Británie hlásí historické vedro. Na jihu Anglie dnes naměřili 35 stupňů a 7 desetin, což je nejvyšší červnová teplota od začátku měření. Dosavadní rekord z roku 1976 překonala o 1 desetinu stupně. Kvůli vlně veder úřady v Anglii a Walesu uzavřeli více než 1000 škol a lidem doporučili omezit pobyt venku. Neobvykle vysoké teploty zasáhly i Skotsko, kde se rtuť teploměru přiblížila 30 stupňům.
9: S Impulzem na fotbal.
8: Třetí zápas čeká v noci na mistrovství světa českou fotbalovou reprezentaci. Naši hrají od 3 ráno našeho času proti domácímu Mexiku o naději na postup ze skupiny. Jan Čada sondoval ve Zlíně, kolik optimismu v nás vůbec zbylo.
11: Nejdříve pátrám poblíž zlínského tréninkového fotbalového areálu. Zdali se fandové hodlají vůbec na zápas s Mexikem dívat.
12: Bude to v hlubokém spánku.
13: Já se taky dívat nebudu a taky nevěřím, že postoupíme.
14: Jestli se probudím, tak určitě, ale chtěl bych.
12: Opravdu ráno vstanu a budu fandit a doufám, že nějaký ten bodík urvém a že to ještě protáhnu.
11: S jiranými ptáčaty bude i Čecho-Američanka paní Romana toho času doma s dětmi ve Zlíně.
15: Vaše srdíčko je pro Ameriku nebo pro Česko?
16: No,
6: jasný, že pro Česko.
11: Názory hvězd budoucnosti odhadují je tak na mistrovství světa v roce 2046.
15: Vyhrajem 3-0, typuju 2-1.
16: Holky, jste taky tak optimistické, nebo to vidíte jinak?
15: 8-0.
16: Ty jsi Mexičanka, nebo co?
15: Ne.
11: Držme pořád pěstí a našim fotbalistům přejme hodně štěstí. Fotbalu zdar a optimistům zvlášť. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
0: Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer. První písnička pro vás ode mě. Vždycky se budeme znát, právě teď nám bude zpívat Anaka.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Žlutý pes a Ondřej Hejma, který ví, že modrá je dobrá a indiánskou dýmku míru si s ním můžete dát i z gauče. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia

0: Už za chvíli skupina Tým, Čostým a ještě předtím Roy Orbison, asi nejznámější v České republice díky filmu Pretty Woman. Máme přerušované kolony na D1, dokážou zdržet. Podrobnosti řekneme za 3 minuty na Impulzu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. No a kde začneme? Na D1 ve směru od Prahy na Brno doprava vázne kolem Mirošovic a přerušovaná kolona kamionů je před Brnem mezi 178. a 196. kilometrem. A zde jedničky nám hlásíte taky nehodu. Co se tam děje?
2: Směr Brno, kilometr 47, nabourané jsou tam dva kamiony a jeden osobák a jeden kamion má protrženou nádrž a proudem mu teče nafta.
1: Děkujeme za zprávu. V Praze na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra bouralo nákladní auto, srazilo se s osobním. Do kolony se dojíždí na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice. A podobná nehoda se stala na jižní spojce v opačném směru na úrovni Záběhlic. I tady čekejte kolonu. Na pražském okruhu na 77. kilometru před nájezdem na D1 u Modletic pořád částečně brání provozu nehoda dvou kamionů. Tady má kolona 4 kilometry. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně dobrý dojezd a taky se ozvěte, jak se vám jede. Do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Krásný večer, tady je Rádio Impuls a právě teď budeme putovat v čase. Na to se vždycky moc těším. Tentokrát se vrátíme do roku 2020, a to do pražského klubu Doupě. Tam pro nás, pro posluchače Rádia Impuls, zahrál kapela Mňága a Ždorb a byl to hodinový hotel. Jak zní naživo, tak to si můžete poslouchnout právě teď, tedy vlastně hned po vtipu.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Turista v Mexiku ptá se místního obyvatele. Dobrý den, jsem rád tady v Mexiku, líbí se mi tady. Jak se vám tady žije? A špatně, moc špatně, nic tady neroste, nic neroste. No počkejte, co když se zaseje kukuřice? No když se zaseje, to je něco jiného.
3: Zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxibalení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Už za chvíli Impulzovic krabička, ta pusa je tvá. Hana Zagorová a Petr Rezek tady na Impulzu. Jezdíme po celé České republice s úsměvem. Kolegu Vláďu můžete potkat na čerpacích stanicích OMV. Dnes náš dopravně bezpečnostní projekt vyrazil do Prahy. Jak to dopadlo v hlavním městě, to nám řekne Vládě Jaroš, který dnes vyrazil rozdávat radost.
1: Ještě jednou se hlásíme ohledně dnešního výjezdu, jezdím s úsměvem, dneska jsme vyrazili do hlavního města. Byli jsme v Praze na čerpací stanici OMV, která se nachází na Plzeňské směrem z centra. Bohužel nikdo za námi v rámci půlhodinového časového limitu nepřijel, tak jsem trošku pokukoval v tom dramatickém vedru o mycí lince Top Wash. Nakonec jsem tam nešel, protože bych byl hodně na očích. Nicméně těšíme se na vás příště, abyste byli na očích nám, tak buďte s aplikací OMV MyStation příště zase na některém místě v České republice. My se vám ozveme, kde to bude. Poslouchejte Radio Impuls, jezděte s úsměvem a s čerpací stanicí OMV.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Máme 6:45, klimatizace v autě se hodí v tuhle chvíli, pořád teploty vysoké. Pozor, nehoda částečně brání provozu na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno. Podrobnosti za chvíli.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijem muzikou. Českou muzikou. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodu kamionu D1 na 126. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Z dálnice sjíždíte na 119. kilometru u Velkého Beranova. Teď už Lenka Roštoková, Leni.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D1 z Prahy do Brna řidiči popují.

0: Za minutu 19. hodina posloucháte Radio Impuls, teď to bude naprosto jasné. Co v noci nevyvětráme, zítra přes den už nedoženeme. Čeká nás slunce, kam se podíváme a paprsky budou opravdu silné. Naměříme až 34 stupňů Celsia. A horko bude dál pomalu růst, v neděli až na 40.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Spor o účast prezidenta na summitu NATO pokračuje. Francie pokořila další teplotní rekord a naši tenisté bodují na travnatých turnajích. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Spor o cestu prezidenta na summit NATO dál eskaluje. Předběžné opatření ústavního soudu vyvolalo ostré reakce ve vládě. Ta má podle něj zajistit účast Petra Pavla na červencovém summitu v Ankaře. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí respektuje, ale část vládních politiků, například Tomio Okamura z SPD, zpochybňuje jeho rychlost i nestrannost soudců. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil celý spor za pokus o ústavní puč. Prezidenta ale na summit podle rozhodnutí soudu přihlásí. Předseda ústavního soudu Josef Baxa kritiku odmítl a zdůraznil, že soud rozhoduje nezávisle a nestranně. Zdravotnictví čeká méně papírování a více úspor. Ministerstvo totiž přichází s novelou zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zavede povinné elektronické žádanky a sjednotí veškerou zdravotnickou dokumentaci. Podle ministra Adama Vojtěcha mají změny ušetřit peníze i čas.
5: Pokud má někdo nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
4: Nový elektronický systém propojuje zdravotní data a laboratorní záznamy. Momentálně je do něj zapojeno skoro 300 laboratoří. Výsledků už shromáždili více než 400 milionů. Francie zažívá rekordní vedra. Druhý den po sobě tam padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot dnes podle předběžných údajů dosáhl 30 stupňů Celsia. Tím Francie překonala rekord z úterý, kdy meteorologové naměřili průměrnou teplotu 29 stupňů a 8 desetin. Zemi stejně jako další části Evropy, včetně Česka, zasáhla vlna horka. Ta je způsobená přílivem velmi teplého vzduchu z Afriky.
3: S Impulzem na fotbal.
4: Spálené poříčí na Plzeňsku spojí metal s fotbalem. Dnes na loukách nad městem startuje Basin Fire Fest. Zítra nad ránem se v rokové hospodě bude promítat zápas české reprezentace s Mexikem.
6: Tvrdá muzika a fotbal, to jde k sobě. Organizátoři Basin Fire Festu jsou si toho vědomi a nechtějí metalisty připravit o zápasy na probíhajícím světovém šampionátu. Roková hospoda nabídne přenosy vybraných utkání, včetně toho, v němž jde českému národnímu týmu o život. Jestli chce postoupit ze skupiny, musí na Aztéckém stadionu porazit domácí Mexičany. Hraje se od 3 ráno, což fandové na festivalu zvládnou. Práce je nečeká. Klára Fajstová, Radio Impuls, Spálené Poříčí.
4: A našim tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Majorce do čtvrtfinále po výhře nad Peruáncem Busem po setech 7-5 a 6-1. Mezi nejlepší osmičku se v Eastbourne dostala také 19-letá Tereza Valentová, která po téměř 2,5 hodinách zdolala Australanku Tomljanovičovou 6-2, 5-7 a 6-4. O postup do semifinále si Kopřiva zahraje s Američanem Quinnem a Valentová vyzve Němku Mariahovou. Uzavřená zůstává po požáru kamionu D1 na 126. kilometru ve směru od Prahy do Brna. Z dálnice sjíždějte na exitu 119.
0: Dopravní situaci pro vás dál monitorujeme, taky se prosím ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Teď připraven Richard Miller a já jsem Ludvík Pospíšil. Přeju krásný večer.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Žijeme českou muzikou, tady na Impulzu, za chvíli David Stipka, Eva Farna, dobré ráno milá, a ještě předtím legendární ABBA. Bohužel máme zavřenou D1, jak to vypadá na 126. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Z místa se za chvíli přihlásí náš agent Romča.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Radio Impuls, doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po požáru kamionu D1 na 126. kilometru ve směru od Prahy na Brno. A kudy se uzavřené dálnici vyhnout, Romčo?
4: A co mi doporučili na ŽSD, příště na exitu 119 Beranov, je tam slušná objížďka, takže se tam asi všichni potkáme, co jedeme do Brna a dál.
0: Dál na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno částečně brání provozu nehoda dvou kamionů a tady je 4-kilometrová kolona. V Praze na jižní spojce na úrovni Zápěhlic ve směru na Štěrboholi bouralo nákladní auto, srazilo se s osobním. Kolona tady měří 2 kilometry. To je pro tuhle chvíli všechno, přejeme vám šťastnou cestu a taky nám pomozte sledovat dopravu v České republice. Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Lucie Vondráčková, Láska umí víc, tak to bude muzika na Impulzu hned po půl osmé. Je tady poslední týden hry Halo tady Impulzovi. Máte před sebou poslední šanci zahrát si o ranní výhru až 100 000 korun v tomhle kole. Zapojit se můžete ještě do zítřka, do 15 hodin. Registrujte se třeba na webu impuls.cz. A dnes ráno jsme probudili posluchače Alexandra a ten znásobil svoji výhru.
1: Točíme, točíme, točíme a máte tam, chlape, hádejte kolik?
2: 20.
1: Ano, přesně, tak já vám vytočil 20.
2: Děkuju.
1: Nemáte za co, to pomůže, když bolí ramínko, co?
2: Jo, pomůže.
1: Rozhodně, mám z toho radost, že tam padla 20, že tam nepadl ten pitomej smolík, já úplně nesnážím to políčko.
0: No a dneska ráno to dopadlo takhle a zítra hrajeme znovu.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Když se v jedné větě objeví slovo Česko, potom fotbal, Mexiko, tak o tom mluvíme velmi s respektem.
1: S impulzem na fotbal.
0: Ale taková chvíle přišla právě teď. Češi už za pár hodin se hrají klíčovou bitvu na fotbalovém mistrovství světa. Ve 3 ráno našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Zápas rozhodne o jejich dalším osudu na šampionátu. Na Impulzu proto máme Mexický den a se speciálním hostem teď přichází reportér Tomáš Kabát. Tomáši, dobrý večer.
2: Vracím se spolu s Mexičanem Frankem, který žije v Česku 9 let. Vítej.
3: Hola.
2: Teď se podíváme na to, jak se v Mexiku sází. Je v Mexiku zvykem sázet na sportovní výsledky? Frčí to tam tak, jak v Česku?
3: Ano, ano, velmi moc. Je to taky součástí toho fotbalu. Hodně lidí opravdu sází tak, jako v Česku.
2: Bývá to jenom jako na sport?
3: Práva v Mexiku jsou trochu jiný než v Česku, takže to, co je legální sázka a nelegální sázka, se může lišit.
2: A slyšel jsi třeba o tom, že by se tam sázelo i na výsledky voleb?
3: Ano, samozřejmě, sází se na velmi různé věci, hlavně u toho sportu, u politických věcí, ale i třeba, když se perou zvířata. Mm-hmm. To je taky trošku typické.
2: A to je ta ilegální?
3: Nelegální spíš.
2: No a co ty?
3: Já sázím, když už, tak jenom s kamarády.
2: Na koho by si vsadil ty a komu budeš fandit, když si vlastně žiješ v Česku, ale kořeny máš v Mexiku?
3: Já fandím Mexiku, protože je to vtipné. Přijde mi to vtipné, když s kamarády se hádáme trošku, nebo se díváme na tu televizi a já můžu být pyšný, že jsem z Mexika a stejně i když vyhraje Česko, tak mám i české kořeny nějaké, takže pro mě to vždycky výhra.
2: Tak na závěr pojďme ještě nějakou tu španělskou frázi, jak se řekne, sázím na vítězství Česka.
3: Sázím apuesto.
2: Apuesto.
3: A la victoria.
2: A la victoria.
3: De.
2: De.
3: La República Checa.
2: La República Checa.
3: Sí. Apuesto a la victoria de la República Checa.
2: A když vyhrajem, tak jak se řekne, vyhrál jsem.
3: Ganamos.
2: A když naopak prohrajeme, tak něco ve smyslu, to jsem projel.
3: Qué pena, qué pena.
2: Qué pena, qué pena. No tolik, Frank, ve vysílání Impulzu. Díky, že jsi s náma dneska strávil den a zpestřil si nám náš mexický den.
3: Muchísimas gracias.
2: Hasta la próxima y viva el fútbol.
3: Sí, adiós.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Jiřího Šelingra, za chvíli vycídá MC Erika Barbara, ještě předtím Taylor Swift, to všechno tady na Impulzu. Na D1 hořel kamion, D1 je teď na 126. kilometru ve směru na Brno, průjezdná jedním pruhem. Podrobnosti řekneme za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.

0: Na z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u Šmejkalky před 24. kilometrem. Dál ve směru do Brna před sjezdem na Psáře na 47. kilometru probíhá vyšetřování nehody dvou kamionů a osobního auta. I tady očekávejte dlouhé zdržení. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem do ulice v Korytech u benzínky policie došetřuje nehodu. I tady se zdržíte. Z Global Assistant Lenka.
1: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Krásný večer, za chvíli 20. hodina, přijdou zprávy, potom už začne Impuls hrát výhradně česky, maličko slovensky až do 5 do rána. Já jsem Ludvík Pospíšil, opřeju vám krásný večer, ale ještě mám pro vás informace o počasí. Zítra bude teplo, horko, vedro a to všechno jenom jako příprava na víkend. Z ostra nám potom začnou prázdniny. Zítra čekáme slunečno, teploty do 34 stupňů Celsia a v neděli může být i 40.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
6: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Prezident rozdělil politiky na dva tábory. Hormuzem konečně proplouvají lodě a fotbalový gólman Surovčík zůstává ve Spartě. Jsou tu zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Spor o účast prezidenta na summitu NATO dál rozděluje politickou scénu. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho ale za nezvykle rychlé. Ministr zahraničí Petr Macinka mluví zase o pokusu o ústavní půjč, ale prezidenta Petra Pavla na summit v Ankaře akredituje. Předseda SPD Tomio Okamura naopak zpochybnil nestrannost soudu a opozice krok ústavního soudu označuje za správný a závazný. Sám prezident Pavel rozhodnutí uvítal a ústavní soud zdůrazňuje, že jeho předběžné opatření nijak nepředjímá konečný verdikt ve sporu o pravomoci. V Karlových Varech padají pokuty za krmení holubů. Zatím poslední byla pro muže, který dlouhodobě přikrmoval ptačí populaci nedaleko Vřídla. Víc nám teď řekne náš zpravodaj Dušan Valenta. Dušané, pěkný večer.
9: Zdravím z Varů, možná to zní divně, ale je to tak. V lázeňském městě je přikrmování holubů přísně zakázáno, hlavně z hygienických důvodů a částečně i jako ochrana městského mobiliáře. Porušení vyhlášky strážníci berou jako přestupek, za který dávají 1000korunovou pokutu. Ve správním řízení to může být až 10x víc. A jak to tedy bylo s pánem, který holuby chodil krmit ke Vřídlu? Strážníci o něm věděli delší dobu a našli ho díky pouličním kamerám. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
7: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město teď pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
10: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouletý děti, nebo i mladší text taky není mnoho, takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
7: Dětské skupiny umožňují rodičům menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Hormuzský průliv se znovu otevírá lodní dopravě. První obchodní lodě už propluly v rámci nové evakuační operace, kterou koordinuje Mezinárodní námořní organizace OSN. Cílem je dostat do bezpečí asi 11 000 námořníků, kteří uvízli na lodích v Perském zálivu. Írán provoz v průlivu omezil po americko-izraelských úderech. V posledních dnech ale začal některým plavidlům průjezd znovu povolovat. Hormuzský průliv přitom patří k nejdůležitějším trasám pro přepravu ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. No a Jakub Surovčík zůstává ve Spartě. 23-letý slovenský brankář podepsal s pražským fotbalovým klubem nový dlouhodobý kontrakt. Větší šanci dostal letos na jaře po zranění jedničky Petra Vindála a v lize odchytal 14 zápasů. Na začátku června si navíc připsal premiérový start za slovenskou reprezentaci. Zprávy jsou u konce, přeji krásný večer s Impulzem.
8: Radost ze života.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

sama. U sebe nesi to sama. Přeber si to sama.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

se boří pro víru člověka, za lidskou duši krčí se svědomí, na srdce buší.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Česko splňuje většinu podmínek pro přijetí eura. Podle nové zprávy Evropské komise vyhovuje 3 ze 4 hlavních kritérií pro vstup do eurozóny. Problémem zůstává stabilita kurzu koruny a také některé části české legislativy, které nejsou plně v souladu s pravidly Evropské unie. Evropská komise proto konstatuje, že Česko zatím euro přijmout nemůže. Vláda Andreje Babiše zároveň opakovaně uvádí, že se zavedením společné evropské měny v současnosti nepočítá. Domovy seniorů reagují na současnou vlnu veder, na Olomoucku například kombinací technických opatření a úpravou každodenního režimu.
2: Všude zatím klimatizaci nemají, ale všude to zvládají. Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Nicméně klimatizace je v podobných zařízeních potřebná. V Přerově proto začali s její instalací v těchto dnech. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Ebola se v Kongu šíří rekordním tempem. Od poloviny května tam zdravotníci potvrdili už více než 1000 nakažených a přes 270 lidí zemřelo. Světová zdravotnická organizace varuje, že epidemie postupuje rychleji, než na ni dokážou týmy reagovat. Zdravotníci navíc čelí útokům, hrozbám únosu a nedůvěře části místních obyvatel. Situaci komplikuje také pohyb pracovníků v těžebních oblastech, kteří mohou virus nevědomky šířit do dalších regionů. Na Impulzu dnes máme Mexický den. Češi totiž už v noci na zítřek sehrají klíčovou bitvu na fotbalovém mistrovství světa. Ve 3 ráno našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Náš reportér Tomáš Kabát proto vyspovídal Mexičana žijícího v Česku Franka Kvapila ohledně nejznámějších fotbalových pokřiků ve španělštině.
3: Si se puede, to znamená ano, dokážeme to.
4: A to se používá jako samostatně, nebo se to propojuje v nějaké větě?
3: Samostatně, jako pokřik.
4: Si se puede, tak to je něco jako to zvládneme?
3: Dáme to.
4: To dáme.
3: Dáme to. Golazo znamená velký gol. No puede ser, neuvěřitelné.
4: Neuvěřitelné, no puede ser.
3: Si.
4: A teď pojďme na ty komentáře, které můžou mít fanoušci. Třeba něco ve smyslu, to je hrůza, nedá se na to koukat.
3: To je hrůza, ke barbaridad.
4: Barbaři, ke barbaridad.
3: Hrůza. Hasta ñamas. Hasta ñamas v plamenech jako oheň. To znamená, že hraje skvěle. Esta en ñamas.
4: Esta en ñamas.
3: Si.
4: Rozhodčí. Si slepý.
3: Arbitro. Esta ciego.
4: Závěrem pojďme třeba trošku zafandit tomu českému týmu.
3: Vamos la Republika Čeka.
4: Vamos la Republika Čeka. Přeje Mexičan Frank i reportér Tomáš Kabát.
1: Česko čeká další horký den. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové čekají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Alva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílali, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule, zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly, Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy, Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina, jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: Cože? Kolik je?
1: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Přeji krásný večer. Ústavní soud zasáhl do sporu o zastupování Česka v zahraničí. Předběžným opatřením nařídil vládě, aby umožnila prezidentu Petru Pavlovi účast na summitu NATO v Ankaře. Ten se koná 7. a 8. července. Soudci uvedli, že účast českých prezidentů na summitech NATO je dlouhodobou a zavedenou praxí. Rozhodli také kvůli časové tísně, protože registrace na summit končí už tento pátek. O samotné kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí prezidenta rozhodne soud později. Mobilní hra o Praze se rozšiřuje. Playing Prague zavede hráče na zajímavá místa a seznámí je s osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. První verze se spustila před rokem. Celkem si ji stáhlo přes 100 000 uživatelů. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová říká, že hru rozšiřují o 10 nových kol.
3: Jsou to dva balíčky po pěti a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad.
2: Hru spustila městská firma jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z Česka i ze zahraničí, které zajímá kultura, historie nebo také architektura. Policie vyráží na silnice. Na začátku letních prázdnin totiž posílí kontroly po celé republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Akce proběhne tento pátek a v sobotu a zopakuje se také o týden později během prodlouženého víkendu. Policie upozorňuje, že letos zatím přibylo obětí nehod asi o 5% a mezi nejohroženější patří motorkáři a cyklisté. Ředitelství silnic a dálnic zároveň omezí některé práce během nejvytíženějších víkendů a také posílí dálniční asistenci pro řidiče uvázlé v kolonách. Británie hlásí historické vedro. Na jihu Anglie dnes naměřili 35 stupňů a 7 desetin, což je nejvyšší červnová teplota od začátku měření. Dosavadní rekord z roku 1976 překonala o 0,1 stupně. Kvůli vlně veder úřady v Anglii a ve Walesu uzavřeli více než tisícovku škol a lidem doporučili omezit pohyb venku. Neobvykle vysoké teploty zasáhly také Skotsko, kde se rtuť teploměru přiblížila 30 stupňům. Dnes v noci nás čeká Mexiko. Čeští fotbalisté se s těmi mexickými utkají v posledním zápase skupiny na mistrovství světa na legendárním azteckém stadionu v Mexico City. Aby postoupili dál, budou muset domácí porazit. Svoje predikce a analýzy zítřejšího zápasu s favorizovaným Mexikem nám dali naši nejmenší posluchači.
4: Mexiko bude těžký porazit, největší pravděpodobnost, že to bude jako zas vyrovnaný, ale doufám, že to vyhrám.
5: Myslím si, že jsou o kus lepší než my, ale když se budeme snažit, jak je podle mě udolám.
6: Já to tak cítím, že prostě musíme prohrát, že už to je tak jako daný.
7: Pokud všem hráčům dojde, že pokud prohrajou, tak papá mistrovství světa na další 4 roky, tak aspoň to 1-0, to by nám stačilo úplně.
2: Tak utkání Mexiko-Česko začíná 3 hodiny po půlnoci našeho času. A Česko čeká další horký den, ve čtvrtek bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Spor o cestu prezidenta na summit NATO dál eskaluje. Předběžné opatření ústavního soudu vyvolalo ostré reakce ve vládě. Ta má podle něj zajistit účast Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí respektuje, ale část vládních politiků, například Tomio Okamura z SPD, zpochybňuje jeho rychlost i nestrannost soudců. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů zase označil celý spor za pokus o ústavní puč. Prezidenta ale na summit podle rozhodnutí soudu nakonec přihlásí. Předseda ústavního soudu Josef Baxa kritiku odmítl a zdůraznil, že soud rozhoduje nezávisle a nestranně. Právě před 5 lety řádilo na jihu Moravy tornádo. Život v obcích na Hodonínsku se už ale vrátil do normálu. Starostka nejpostiženější vesnice Hrušky Jana Filipovičová řekla, že po přírodní katastrofě zbývá ještě obnovit zeleň a to bude běh na dlouhou trať.
2: Tím, jak jsme po tornádu vdali do země veškeré inženýrské sítě, elektřinu, optický kabel, veřejné osvětlení, tak nám tam hold nezbylo místo pro výsadbu té zeleně. To je vlastně jedno jediné, co nás teď trápí, ale našli jsme nějaké řešení a tu zeleni do konce příštího roku vysadíme.
1: V sousedních Mikulčicích využili obnovu stromořadí k umístění ovocných stromů na obecní pozemky. Kdokoliv si tam tak může utrhnout sladké třešně nebo hrušky. Mikulčický starosta Josef Dvořáček ale Impulzu řekl, že bude ještě nějakou dobu trvat, než začnou ovocné stromy pořádně plodit. Francie zažívá rekordní vedra. Druhý den po sobě tam padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot dnes podle předběžných údajů dosáhl 30 stupňů Celsia. Tím Francie překonala rekord z úterý, kdy meteorologové naměřili průměrnou teplotu 29 stupňů a 8 desetin. Zemi, stejně jako další části Evropy, včetně Česka, zasáhla vlna horka. Ta je způsobená přílivem velmi teplého vzduchu z Afriky. Třetí zápas čeká v noci na mistrovství světa českou fotbalovou reprezentaci. Naši hrají o 3 ráno našeho času proti domácímu Mexiku o naději na postup ze skupiny. Jan Čada sondoval ve Zlíně, kolik optimismu v nás vůbec zbylo.
3: Nejdříve pátrám poblíž zlínského tréninkového fotbalového areálu. Zdali se fandové hodlají vůbec na zápas s Mexikem dívat.
4: Bude to v hlubokém spánku.
5: Já se taky dívat nebudu a taky nevěřím, že postoupíme.
6: Jestli se probudím, tak určitě, ale chtěl bych.
4: Opravdu ráno vstanu a budu fandit a doufám, že nějaký ten bodík urvém a že to ještě protáhnu.
3: S jiranými ptáčaty bude i Čecho-Američanka paní Romana toho času doma s dětmi ve Zlíně.
7: Vaše srdíčko je pro Ameriku nebo pro Česko?
8: No jasně, že pro Česko.
3: Názory hvězd budoucnosti odhadují je tak na mistrovství světa v roce 2046.
9: Vyhrajem, 3-0, typuju 2-1.
7: Holky, jste taky tak optimistické, jo. Nebo to vidíte jinak?
9: 8-0.
7: Ty jsi Mexičanka, nebo co?
9: Ne.
3: Držme pořád pěstí a našim fotbalistům přejme hodně štěstí. Fotbalu zdar a optimistům zvlášť. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Česko čeká další horký den. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Spor o summit NATO pokračuje. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu. Ten nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu v Ankaře. Zároveň ale označil verdikt za nezvykle rychlý. Později ho dokonce nazval absurdním a odporujícím zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření nepředjímá konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě prezidenta. Pavel trvá na tom, že zastupování státu navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci, zatímco vláda chce zahraniční politiku řídit sama. Policie rozkryla rozsáhlý drogový biznis. Státní zástupce v Plzni obžaloval celkem 21 lidí, a to kvůli výrobě a prodeji pervitinu. Některým hrozí až 12 let vězení. Podle kriminalistů skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Při razích policisté zajistili pervitin a chemikálie na výrobu dalších kilogramů drogy. Dále zbraně i 100 000 korun v hotovosti. Organizátor podle vyšetřovatelů řídil celý obchod z hotelu v Plzni, kde skladoval suroviny a obchodoval s hotovým pervitinem. Do boje o vysokorychlostní železnici směrem na most se zapojuje také Ústecký kraj. Hejtmanství nesouhlasí se zastavením příprav a chce vyjednávat s ministerstvem dopravy. Stát totiž v Podkrušnohoří dal přednost vysokorychlostní železnici do Německa.
8: Původně se mluvilo nejen o propojení do Drážďan, ale také o odbočce z Kralup do mostu. Ministerstvo ale plán přehodnotilo a vysokorychlostní železnici chystá jen ve směru do Německa. Bývalému hnědouhelnému revíru se to nelíbí. Rychlé spojení do Prahy mohlo oblast ekonomicky posunout a tak je tu nejen petice, ale i tlak na nové jednání s vládou. Do něj chce ústecké hejtmanství vstoupit během prázdnin. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
7: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve Sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město tak pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
9: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouleté děti, nebo i mladší, těch taky není mnoho. Takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
7: Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Západní Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii hned druhý den po sobě padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření a v Paříži teplota vystoupala až na 40 stupňů a 9 desetin. Rekordní hodnoty hlásí také Británie a Španělsko, kde meteorologové zaznamenali nejteplejší červnové dny v historii měření. Vedro už způsobuje i komplikace. Ve Francii zůstaly desítky tisíc domácností bez elektřiny a v Británii úřady uzavřely přes 1000 škol. Meteorologové spojují mimořádné teploty s přílivem horkého vzduchu z Afriky a také s dlouhodobým změnami klimatu. Českým tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Malorce do čtvrtfinále po výhře nad Peruáncem Busem po setech 7-5 a 6-1. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Karolína Muchová v německém Bad Homburku. Ta si poradila s Rumunkou Beguovou hladce 2x6-1. A také 19-letá Tereza Valentová v Eastbourne, která po téměř 2,5 hodinách vyřadila Australanku Tomljanovičovou 2-1 na sety. Dnes nás čeká další horký den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos,

Dal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Spor o účast prezidenta na summitu NATO dál vyvolává ostré reakce. Ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu i prezidentovu kompetenční žalobu dokonce za pokus o ústavní puč. Přesto slíbil, že Petra Pavla ve čtvrtek doplní do české delegace na červencový summit v Ankaře. Premiér Andrej Babiš verdikt respektuje, zároveň ho ale označil za absurdní a za rozhodnutí, které podle něj jde proti zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že pouze zachoval dosavadní praxi účasti prezidentů na summitech NATO a konečné rozhodnutí o kompetenčním sporu teprve vydá. Tragická střelba otřásla Ostravou. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu postřelil zhruba 70-letý muž svou 35-letou manželku a poté obrátil zbraň proti sobě. Žena utrpěla střelné zranění zad, podstoupila operaci a podle lékařů je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Policisté našli střelce mrtvého v bytě s prostřelenou hlavou poté, co s nimi odmítal komunikovat. Kriminalisté případ prověřují jako pokus o vraždu a podle policie muž držel použitou zbraň nelegálně. Zdravotnictví čeká méně papírování a více úspor. Ministerstvo totiž přichází s novelou zákona o elektronizaci zdravotnictví, zavede povinné elektronické žádanky a sjednotí veškerou zdravotnickou dokumentaci. Podle ministra Adama Vojtěcha mají změny ušetřit peníze a také čas.
8: Pokud má někdo nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
7: Nový elektronický systém propojuje zdravotní data a laboratorní záznamy. Momentálně je do něj zapojeno skoro 300 laboratoří. Výsledků už shromáždili více než 400 milionů. Mobilní hra o Praze se rozšiřuje. Playing Prague zavede hráče na zajímavá místa a seznámí je s osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. První verze se spustila před rokem a celkem si ji stáhlo přes 100 000 uživatelů. Předsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová říká, že hru rozšiřují o 10 nových kol.
9: Jsou to dva balíčky po 5 a hráči v nich můžou najít nové atraktivity i mimo památkovou rezervaci, jako je stará čistírna odpadních vod, průmyslový palác, ale samozřejmě i ty naše nejkrásnější památky, jako je Pražský hrad.
7: Hru spustila městská firma jako součást kampaně na podporu cestovního ruchu. Cílí na turisty z Česka i ze zahraničí, které zajímá kultura, historie nebo architektura. Evropské mocnosti potvrzují podporu Ukrajině. Lídři Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska se v Berlíně shodli na dalším posilování evropské obrany a podpoře Kyjeva. Před červencovým summitem NATO v Ankaře chtějí vyslat jasný signál, že evropská pomoc Ukrajině bude pokračovat. Politici zároveň uvítali rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu a podpořili další jednání o stabilizaci regionu. Shoda panuje také na posílení evropského pilíře NATO a užší spolupráci členských států v oblasti obrany. Naši hokejbalisté vyhráli základní skupinu mistrovství světa. V Ostravě porazili Spojené státy 1-0 a připsali si 5. vítězství v 5 zápasech. Do čtvrtfinále půjdou Češi z prvního místa a v pátek narazí na Velkou Británii. Dařilo se také českým hokejbalistkám. Ty zdolali Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a upevnili si vedení ve své skupině. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude totiž jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají kolem 25 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

vlastních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: mámou. Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána česky a slovensky.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Spor o summit NATO pokračuje. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu. Ten nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu v Ankaře. Zároveň ale označil verdikt za nezvykle rychlý. Později ho dokonce nazval absurdním a odporujícím zájmům České republiky. Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření nepředjímá konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě prezidenta. Pavel trvá na tom, že zastupování státu navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci, zatímco vláda chce zahraniční politiku řídit sama. Policie rozkryla rozsáhlý drogový biznis. Státní zástupce v Plzni obžaloval celkem 21 lidí, a to kvůli výrobě a prodeji pervitinu. Některým hrozí až 12 let vězení. Podle kriminalistů skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Při razích policisté zajistili pervitin a chemikálie na výrobu dalších kilogramů drogy. Dále zbraně i 100 000 korun v hotovosti. Organizátor podle vyšetřovatelů řídil celý obchod z hotelu v Plzni, kde skladoval suroviny a obchodoval s hotovým pervitinem. Do boje o vysokorychlostní železnici směrem na most se zapojuje také Ústecký kraj. Hejtmanství nesouhlasí se zastavením příprav a chce vyjednávat s ministerstvem dopravy. Stát totiž v Podkrušnohoří dal přednost vysokorychlostní železnici do Německa.
2: Původně se mluvilo nejen o propojení do Drážďan, ale také o odbočce z Kralup do mostu. Ministerstvo ale plán přehodnotilo a vysokorychlostní železnici chystá jen ve směru do Německa. Bývalému hnědouhelnému revíru se to nelíbí. Rychlé spojení do Prahy mohlo oblast ekonomicky posunout a tak je tu nejen petice, ale i tlak na nové jednání s vládou. Do něj chce ústecké hejtmanství vstoupit během prázdnin. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Mělník bude mít nové zázemí pro dětské skupiny. Budova ve Sportovní ulici se otevře v září a poslouží skoro 50 dětem. Středočeské město tak pokrylo poptávku rodičů. Dostačující je i kapacita mateřinek. V Mělníku v nejbližších letech developeři dostaví několik stovek bytů. Starosta Mělníka Tomáš Martinec ale říká, že i v souvislosti s klesající porodností bude míst dostatek.
3: Ty slavé ročníky už nastupují. Víme, že ty další dva, to znamená dnešní roční a dvouleté děti, nebo i mladší, těch taky není mnoho, takže teď máme rezervy s tím, že když přijdou ty obyvatelé do nových bytů, tak vlastně i pro ně máme v tuto chvíli nějaké místo v těch mateřských školách.
1: Dětské skupiny umožňují rodičům i menších dětí brzký návrat do práce. Důvody bývají nejenom ekonomické, ale také kvůli zachování kontaktu s oborem, ve kterém pracují. Západní Evropu dál svírají extrémní vedra. Ve Francii hned druhý den po sobě padl rekord pro nejteplejší den od začátku měření a v Paříži teplota vystoupala až na 40 stupňů a 9 desetin. Rekordní hodnoty hlásí také Británie a Španělsko, kde meteorologové zaznamenali nejteplejší červnové dny v historii měření. Vedro už způsobuje i komplikace. Ve Francii zůstaly desítky tisíc domácností bez elektřiny a v Británii úřady uzavřely přes 1000 škol. Meteorologové spojují mimořádné teploty s přílivem horkého vzduchu z Afriky a také s dlouhodobým změnami klimatu. Českým tenistům se daří na trávě. Vít Kopřiva postoupil na Malorce do čtvrtfinále po výhře nad peruáncem Busem po setech 7-5 a